0: No to zase přejde a já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů, prostě, že přijde nová digitální inteligence, takže pro mě to třeba úplně překvapivý není a spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a nabaluje a už prostě jede. A myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
1: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
0: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat a myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytu něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
1: Zaznělo tady, že umělé inteligenci je duchovno a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
2: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo, je to možná, že ta alternativní byla jako nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty, a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz té digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky. I nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhle tu naši rozhovor jsem se věnoval Také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
1: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale abych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
3: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabrala tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teď se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou jako myslím si strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtených hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
1: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
3: Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživují, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčejí, jo. Takže
1: můj 17letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
3: Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií. Jo. Já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový. Jo. Kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebu být úspěšný, potřebu být bohatý, potřebu prostě být vidět.
1: A tlak na výkon.
3: Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém. Jo. A ty sociální sítě to amplifikují.
4: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
1: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
0: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Mě třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji v televizi a tak dál, je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka sprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů, Začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
1: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
2: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, že toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxickým.
1: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to, to vždycky tak. Že?
2: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy. A proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
1: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
3: Tak kritické myšlení, já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaký jako struktury,
1: do kontextu,
3: což je právě úloha té školy, tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
1: To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říci třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
3: nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet. A tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí, něco mezi tím, ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný Deep Nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty Deep Nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboty. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou a tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit, toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump, a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle z toho jedna, já považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyli, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama, když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. Hmm. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
1: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
3: Děkuju.
1: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
0: Děkuju.
1: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
0: Díky za pozvání.
5: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
4: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Rádio Praha.

0: down. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
3: Ahoj Pavli.
2: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
3: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovu hvězdárnu.
2: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
0: Žárovky.
2: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
3: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tematika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není, protože...
2: A odkud je, víme to?
3: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
2: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat. Tak na to se moc těším.
3: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
2: Tak jo, tak já šahám na první kamen.
3: Ten je kamenitý.
2: Takže jo, tak
3: ten
2: to...
3: by měl být ten o něco lehčí.
2: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl. To bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
3: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
2: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
3: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmačknout některé z těch tlačítek.
2: Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
3: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kámen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl, a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
2: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
3: Rozhodně, tady v tomhle tom případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat, a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
2: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně, a to je Koenigův dalekohled.
3: Přesně tak. My teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po svojí levé straně. My teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba
2: právě
3: létají
2: stíhačky. Právě jsme minuli exosféru.
3: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
2: Čím se liší?
3: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův Dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět, protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
2: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
3: V podstatě, vepředu, na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera.

0: začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně dvě ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
1: Že budou trošku zklamaní.
0: Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
1: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z pražského Petřína?
0: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
1: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
2: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
1: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
0: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
1: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
0: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze dvou tubusů, v podstatě ze dvou identických dalekohledů přidělaných k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
1: Pojďme si ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
0: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
1: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
0: A v podstatě se nám tak otevřou, že ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
1: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
0: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
1: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
0: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy.

0: a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
1: No to je ale pořádná puška.
0: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
1: Co dělá?
0: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímal.
1: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
0: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž tři teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze dva pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny. Ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
1: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
0: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká Lund. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty si můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
1: A zároveň je největší na první pohled.
0: Působí tak.
1: Ten obal.
0: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. Ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850. A tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
0: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balon. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tedy dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
1: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
0: Rozhodně, kdokoliv by chtěl, a nemusí být dokonce ani z Prahy, kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na hvězdárně, tak se tím podstatě zapíšete k tomu, že tady na hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
1: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
0: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám, občas někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
1: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru, a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
0: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
1: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
0: Živé přednášky, specificky tedy na hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli to baví, nebaví, a zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat a tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Čím jsi chtěl být jako malý?
0: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
1: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
0: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
1: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
0: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
1: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
0: Za mě není možné, aby neexistoval.
1: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
0: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
1: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
0: Když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
2: Žárovky.
1: Nad námi se právě zavírá kopule. Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
0: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
1: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
0: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
1: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na Měsíc?
0: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitu jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na Měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten Měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na Měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom Měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
1: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
0: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na Měsíc na konci 60.
1: Pojďme se podívat. Tady v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na Měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
0: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po Měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny, což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
1: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
0: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě, protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na Měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k Měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
1: Pojďme to ještě shrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
0: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefánikova hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
1: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuji za poslech a těším se zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

Pýte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve městě, na FM i v digitálu. Nelaďte se na Prahu. Hit týdne.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow v 6 hodin na Rádiu Praha. Před námi dnešní první zprávy, připravila je Anička Hašková. No a přejeme krásné ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Hasiči evakuovali 45 lidí z hořící budovy na pražském Žižkově. Vláda podle ministra Tejce nespochybňuje rozhodnutí ústavního soudu ohledně účasti prezidenta na summitu NATO. České humanitární organizace spustily sbírky kvůli zemětřesení ve Venezuele. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na pražském Žižkově hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu na Biskupcově ulici evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi pak předali do péče záchranářů. Požár už je uhašený. Hasiči to napsali na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Po uhašení ohně byt odvětrali. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempu a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná. Potvrzuje to vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
2: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá. Jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jako plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
0: Vláda by měla v pondělí rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj bude kabinet zároveň řešit roli prezidenta Petra Pavla v delegaci. O jeho účasti ve středu rozhodl ústavní soud v předběžném nařízení. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO kabinet rozhodnutí soudu nespochybňuje. A to i navzdory emotivním vyjádřením některých členů koalice.
3: Rozhodně nedochází k tomu, že by vláda v čele s panem premiérem nebo já jakkoliv zpochybnil toto rozhodnutí. To, že ta věc budí emoce, je asi zřejmé. Konec konců ústavní soud rozhodl po jednom dni, bez toho, aniž by dal jedné straně vůbec možnost se vyjádřit, tedy nedal možnost vládě.
0: Pavel už řekl, že by měl jako prezident delegaci vést on sám, s tím ale nesouhlasí motoristé. Podle nich by to měl být premiér Babiš. Do pomoci po ničivém zemětřesení ve Venezuele se můžou zapojit i Češi. Veřejné sbírky spustili třeba nadace ADRA, Český červený kříž nebo organizace Člověk v tísni. Ta pro okamžitou pomoc na místě už vyčlenila 1 000 000 korun. Humanitární pomoc lidem poskytne díky spolupráci s místními organizacemi, vysvětluje za organizaci Karolína Kvačková.
4: Velká část toho území, která byla zasažena tím zemětřesením, je nepřístupná, protože došlo k sesuvům půdy. My se hlavně teď soustředíme na region La Guira. Teprve vlastně reagujeme na to, co bude potřeba. Budeme se soustředit na základní pomoc, což znamená lékařské pomůcky.
0: Venezuelu v noci na čtvrtek zasáhla 2 silná zemětřesení. Zemřelo přes 235 lidí a asi 1500 jich je zraněných. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburku do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
5: Kuba Vodička je v dopravním infocentru, já ti přeju krásné ráno.
6: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít dobré zprávy. Praha krásně průjezdná, nemáme žádné nehody a dá se říci, že nikde ani výraznější kolony.
5: Tak to je skvělé, doufejme, že to vydrží a mimochodem, pokud dnes budete někam vyrážet autem, dávejte pozor, protože v tom extrémním vedru i v těch autech to bude o život. Buďte opatrní a mějte šťastnou cestu a tobě hezké ráno, Kubo.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 4 minuty po 6. startuje páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 26. června. Adriana a Adrian mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, holky a kluci. A co nás čeká? Tera a Do You See? Taky Miles Smith, jeho Hold Me in the Dark. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift a Blank Space ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 29. června v 9 večer ve vinilu bude to Janet Jackson nebo Whitney Houston. Bude to deska Rhythm Nation 1840 nebo Whitney Houston. Je to na vás. Rozhodněte, hlasujte, vyberte toho, kdo je vám bližší a my ho zahrajeme.
0: Praha je nej. V centru Prahy najdete místo, kde se pivo vaří už více než 520 let. Legendární pivovar U Fleků patří mezi nejstarší, nepřetržitě fungující pivovary na světě. První zmínka o něm pochází už z roku 1499. Současný název získal až podle Jakuba Flekovského, který podnik koupil v 18. století. A zajímavé je, že se tu dodnes vaří stejné tmavé pivo, jehož tradice sahá až do roku 1843. Na Flekovské pivo sem chodil Jan Neruda, Mikoláš Aleš, Emma Destinová nebo Jan Werich. A kdysi tu prý platilo pravidlo, že bez spropitného jste druhé pivo nedostali.
2: Praha je nej.
1: Dneska to bude docela peklo, čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 37 stupňů Celsia, teď jsme na 20, foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, dávejte na sebe pozor, snažte se pít hlavně vodu, pokud možno ne alkohol, dneska to bude fakt o ústa s tím horkem. No a jak to vypadá na silnicích, to doplní Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, máme aktuálně jediný problém a to kousek před Prahou v Náchodské ulici. Mezi odbočkou naše Stajovice a Horními Počernicemi se srazila dvě auta. Jezdí se tam kyvadlově v obou směrech, ale jen kratší kolony, jinak Praha zatím je stále velmi dobře průjezdná bez větších problémů.
1: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Portugal The Man, Offenbach a Feel It Still v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Teplotní rekordy padly včera na polovině meteorologických stanic v Česku. Nejvíce naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Extrémní vlna veder dorazí do Česka o víkendu. V neděli by teploty mohly podle meteorologa Miloše Dvořáka překonat absolutní český rekord 40,4 stupně ze srpna 2012. Budova pošty v Olšanské ulici v Praze 3 bude mít nový bezbariérový přístup. Současnou plošinu nahradí nájezdová rampa, která má být pro handicapované klienty a maminky z kočárky pohodlnější. Úpravy by dělníci měli dokončit příští týden. Středočeští silničáři budou mít v Říčanech u Prahy nové sídlo. Hejtmanství tam chce postavit budovu s kancelářemi, garážemi pro pracovní techniku a sklady na posypovou sůl. Stavba by měla začít letos a být hotová v roce 2029. Nový prezident Kolumbie Abelardo de la Espriella vzkázal gerilovým skupinám v zemi, že mají měsíc na kapitulaci. Informovala o tom agentura AFP. V nedělních volbách pravicový politik vyhrál nad levicovým senátorem Ivánem Cepedou. Ve volební kampani převažovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 35 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď zase Kuba Vodička, dopravní informace.
3: Hezké ráno. Opatrně aktuálně ve Vinohradské ulici směrem do centra zhruba 200 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Žilivského se srazil v pravém pruhu autobus s osobním autem. Je to jenom drobný ťukanec, jezdí se levým pruhem, kolona se ale netvoří. Naopak už se zdržíte na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou už naberete zpoždění asi 15 minut a pomalu se už jede také v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, kde je kolona od Břevnovského kláštera. Zde je to asi na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Lola Young From Down Here. A bude Cindy Marceau Fell in Love with a Feeling.

0: 7:45, posloucháte Rádio Praha a vstáváte s námi do pátku 26. června. V Praze včera skončila olympiáda dětí a mládeže. Desítky jídelen v metropoli připravovaly celý týden pro sportovce a jejich doprovod tisíce porcí obědů a večeří. Na složení jídelníčku se podíleli nutriční odborníci.
1: My jsme měli jídlo u sportoviště z restaurace tam. V pondělí jsme měli kuře s rýží a včera jsme měli těstoviny s bolinskou máčkou. Na ubytování chodíme na večeři a na snídani. Rohlík na snídani a na večeři nějaký risotto jsme měli a takový.
2: Říká Tobiáš z Brna. Strava, kterou pro sportovce zajistil magistrát, mu vyhovuje. A Karel z Chebu dodává.
3: Nevaří tu špatně. Včera byly nějaký těstoviny s omáčkou a sýrem. Jo, bylo to dobrý, no.
2: Hlavní město spolupracovalo s více než 50 jídelnami, domovy mládeže, menzami nebo restauracemi v okolí sportovišť, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
4: Snažili jsme se, aby měli účastníci stravu co nejdostupnější a nemuseli zbytečně ztrácet čas přesuny. Celkově se jedná o desítky tisíc porcí snídaní, obědů a večeří napříč všemi zapojenými stravovacími zařízeními.
2: Podle Hofmana se na olympiádě dětí a mládeže stravovali bezmála 4 000 mladých sportovců a podle toho odborníci vybírali složení jídelníčků.
4: Na tvorbě spolupracovala nutriční terapeutka Českého olympijského výboru a nutriční specialistka magistrátu hlavního města Prahy. Díky tomu mají všichni účastníci zajištěnou pestrou a nutričně hodnotnou stravu po celou dobu konání olympiády.
2: Hlavní město pořádalo olympiádu letos poprvé. Organizace stála zhruba 50 milionů korun. Další bude za 2 roky ve Zlínském kraji. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Je pátek a v Praze bude jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 37 stupňů Celsia. Teď jsme na 21, foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, řekne Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Pozor si stále dejte na okraji Prahy v Náchodské ulici mezi odbočkou na Šestajovice a Horními Počernicemi se stále řeší srážka 2 aut. Projíždí se Kyvadlově v obou směrech jen kratší kolony. Pozor také na Vinohradské směrem do centra zhruba 200 metrů před křižovatkou na Žilivského se v pravém pruhu řeší nehoda autobusu s osobním autem. I zde se tvoří jen kratší kolona. Naopak provoz stále vázne na Štěrboholské spojce před pruhu. Průmyslovou popojíždí se v nesouvislé koloně od sjezdu na Běchovice, je to ale zhruba na 10, maximálně 15 minut a několik minut budete popojíždět ještě v Liberecké směrem do centra mezi sjezdem na Prosek a Bulovkou.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
7: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
8: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Henderson a Rudimental Alibi. Je 7 hodin, ve studiu se mnou je Anička Hašková, máme pro vás právě Rádia Praha a přejeme hezké páteční ráno.
1: Pěkné ráno.

0: Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu budou do neděle Prahou projíždět mlžící vozy. Inspekce našla v kuřecích řízcích stezka bakterie způsobující salmonelózu. Paříž kvůli vlně vedra zakázala prodej a pití alkoholu na veřejnosti. Dnes v Praze čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od dneška do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
2: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
0: Praha 10 podpoří 1 000 000 korun projekt Vinohradské nemocnice nazvaný Zkratka domů. Ten pomáhá lidem po vážném onemocnění vrátit se co nejdříve z nemocnice do domácího prostředí. Zájemcům také zajišťuje potřebnou zdravotní i sociální péči. Příspěvek schválili zastupitelé městské části, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
3: Projekt propojuje zdravotní a sociální služby tak, aby lidé po propuštění z nemocnice nezůstali bez potřebné podpory. Speciálně vytvořený tým jim po omezenou dobu poskytuje intenzivní pomoc přímo doma a pomáhá jim zvládnout náročné období návratu do běžného života.
0: V kuřecích řízcích stezka našli inspektoři bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa z Polska s datem spotřeby do 25. května. Informoval o tom mluvčí zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. Kuřecí řízky odebrali inspektoři v jedné z brněnských poboček řetězce Tesco. Maso už v prodejnách není, zákazníci ho ale můžou mít doma v mrazáku. Inspekce proto lidem doporučuje, aby maso nejedli. S prodávajícím zahájí inspekce správní řízení. Paříž ode dneška zakázala konzumaci a prodej alkoholu na veřejnosti. Kvůli současným rekordním vedrům jsou v metropoli přeplněné nemocnice. Dnes to podle agentury AFP oznámil policejní prefekt Patrice Faure. Francie se stejně jako další evropské země potýká s rekordními teplotami. Středa se v průměru denních a nočních teplot stala se 30 stupni Celsia nejteplejším dnem pařížské historie. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál projde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a pobřeží Slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. A do play-off projdou po remíze 0-0 i Paraguay a Austrálie. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 35 až 37 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, nám řekne Kuba Vodička.
5: Hezké ráno, provoz v Praze je celkem poklidný, zdržíte se na několika tradičních místech, třeba na Štěrboholské spojce před Průmyslovou, kde je kolona na 10 minut, pomalu se jede také na celém Nuselském mostě směrem do centra a chvíli se zdržíte už také v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, kde je kolona od Břevnovského kláštera, ale zdržení maximálně na 10 minut.
4: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
5: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Ku 26. června, hezké ráno, přeje Honza Chlaň. Za chvilku Holly Humberston a The Walls Are Way Too Thin. A bude taky Jade a Church.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Je 7:45, posloucháte Rádio Praha v pátek 26. června.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Pasáček vepřů, který dobyl říši Inků, hledal bájné Eldorádo a založil peruánské hlavní město Lima. To byl konkvistádor Francisco Pizarro. Zavraždil ho jeho nevlastní syn 26. června 1541 právě v peruánské Limě. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sies na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa a nabízí opravdu lahodné sousto pro adrenalinové nadšence. Procházku po hraně vyhlídkové části vrcholu věže. Edgewalk ve výšce 356 metrů nad zemí. Sice s jistícím lanem, ale přesto děkuju pěkně. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wannabe. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády a otevřel jim do kořán brány mezi největší hvězdy 90. let. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi jenom v Brně vyhrál 7x, mistrem světa byl 6x. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude jasný nebo skoro jasný s vysokými teplotami 35 až 37 stupňů Celsia, teď jsme na 22. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. A teď zase Kuba Vodička a dopravní informace.
5: Hezké ráno, opatrně aktuálně v Patočkově ulici směrem do centra. Těsně před vjezdem do tunelu Blanka se srazila dvě osobní auta. Objíždí se zleva odstavným pruhem, výrazně se zpomaluje. Kolona narostla už kousek před Kajetánku, čekejte zdržení až 15 minut. Provoz pak vázne ještě na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od sjezdu na Dolní Počernice zdržení na 10 minut. A pomalu pojedete také v ulici v Holešovičkách směrem do centra. Kolona začíná kousek nad Bulovkou, pomalu se jede před tunel Blanka. Zde je to ale maximálně na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Humberston.
1: Holly Humberston, The Walls Are Way Too Thin, v 7:30 na Rádiu Praha, před námi zprávy a s nimi ve studiu Anička Hašková.
2: Sněmovní vyšetřovací komise ke kauze Dozimetr se dnes sejde na neveřejném jednání. Členové si budou volit místopředsedu a sestavovat vyšetřovací plán. Komise vedená poslancem za SPD Jindřichem Rajchlem má za úkol prověřit okolnosti korupce mimo jiné v pražském dopravním podniku. Mezi zastávkami Anděl a Radlická nejezdí od zítřka tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy. Na vybraných místech budou také informátoři dopravního podniku v reflexních vestách. Vandalové v pražské Vinoři opakovaně ničili sochu rudoarmějce v tamním parku. Technici ji proto přesunuli do depozitáře Národního muzea v Terezíně, kde ji restaurátoři zakonzervují. Následně se socha stane součástí sbírky Muzea dělnického hnutí. Evropské země se dál potýkají s vlnou veder. Historický teplotní rekord očekávají meteorologové v Německu. Už včera padl červnový teplotní rekord v Británii, když v jeho anglickém Merrifieldu naměřili 36,7 stupně. Před extrémním horkem varují zdravotníci. Ve Španělsku podle agentury AFP od neděle v souvislosti s vlnou veder zemřelo přes 200 lidí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, sleduje Kuba Vodička.
4: Hezké ráno, opatrně stále v Patočkově ulici směrem do centra, těsně před vjezdem do tunelu Blanka se srazila dvě auta, musí se objíždět zleva odstavným pruhem, zároveň se zde podle potřeby také reguluje vjezd do tunelu, takže se zde auta zastavují. Kolona začíná už před Kajetánkou, čekejte zdržení kolem čtvrt hodiny, provoz pak vázne ještě na Štěrboholské spojce před Průmyslovou, pomalu se jede od sjezdu na Běchovice, i zde je to asi na 15 minut a pomalu pojedete také v Liberec a v Holešovičkách směrem do centra od sjezdu na prosek k tunelu Blanka. Je to na 10 až 15 minut.
1: Díky moc, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní Shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Garbage only happen when it rains je 7:45. Petici proti krátkodobému ubytování se psali obyvatelé Prahy 1. Vadí jim například rušení nočního klidu nebo taky to, že využívání bytů ke službám jako Airbnb nebo Booking zvyšuje ceny nemovitostí v centru metropole. Vytvořili kvůli tomu občanské shromáždění.
1: U nás v domě jsou 4 nebo 5 bytů pro pronajatých takhle. Si neumíte představit ve 2 nebo ve 3 ráno, co se tam děje.
2: Popisuje obyvatel Prahy 1 Bohuslav Souček.
1: 10-15 lidí nemají klíč, tak kopou do dveří, zvonějí na zvonky. Pak když se dovnitř dostanou, tak udělají binec. A zvou po celém baráku.
2: Petici sepsalo občanské shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1, říká jeden z organizátorů Petr Rachunek.
3: Touto peticí chceme dosáhnout omezení krátkodobé ubytování v Praze 1, ale nejenom v Praze, ale v celé Praze. Problém totiž je, že to krátkodobé ubytování prostě je v obrovském množství bytů. Je to v širším centru Prahy, je to 13 000 bytů.
2: Kvůli množství turistů, podle Rachunka, v centru města chybí obyčejné obchody.
3: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podniky, jako je papírní svý drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí občanské vybavenosti, prostě by to nešlo.
2: Petenti chtějí, aby stát zpřísnil pravidla pro provozování krátkodobých ubytování. Zároveň požadují, aby situaci intenzivněji řešilo vedení městské části. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09 ale říká, že radnice se problémem zabývá.
4: S maximální snahou městská část dokladuje místo krátkodobého ubytování a předává je k prošetření stavebnímu úřadu. V bytech je zpravidla kolaudace pro dlouhodobé ubytování. Proto je stavební úřad povinen kontrolovat způsob užívání stavby a vymáhat jej.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo letos představit centrální registr e-turista, který by měl evidovat všechna krátkodobá ubytování a pomoct tak s jejich kontrolou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno nebo skoro jasno, teploty 35 až 37 stupňů Celsia, teď jsme na 24 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
5: Příjemné ráno, nová nehoda je na příjezdu do Prahy po dálnici D10, kousek za sjezdem na Radonice, na 3. kilometru se srazila 3 auta v levém jízdním pruhu, kolona už narostla na 5. kilometr, zdržení kolem 10 minut. Nehoda se stále řeší také v Patočkově ulici směrem do centra před vjezdem do tunelu Blanka, kde se srazila 2 osobní auta, objíždí se zleva přes odstavný pruh, kolona od Kajetánky na 10 minut. Provoz pak vázne ještě na Štěrboholské spojce před Průmyslovou, popojíždí se od sjezdu na Dolní Počernice, je to maximálně na 10 minut a pomalu pojedete také v tuto chvíli na výjezdu z Prahy na dálnici D7 a to před sjezdem na letiště, kde je stále dopravní omezení od evropské zdržení zhruba na 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Nemůžete přece zastavit dopravu.
8: Že nemůžu? Tak se dívejte.
7: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Dnes si žáci a studenti po celé republice přebírají vysvědčení. Mládež z pražských Satalic bude moci o prázdninách zdarma využívat tamní sportovní areál. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Žáci základních a středních škol dnes dostávají vysvědčení a uzavírají tak další školní rok. S tím se pojí i hodnocení celoroční práce žáků, a to známkami nebo slovním hodnocením. Učitelé připomínají, že je důležité přistupovat k výsledkům s nadhledem a řešit je v klidu společně s dítětem. Podle Markéty Holišové ze základní školy náměstí Kyriových je o prázdninách na místě odpočinek. Nicméně některým dětem se může hodit i lehké procvičování.
2: Určitě jít jinou formou než je klasicky zvyklí ve škole, nějakou hravou zajímavější, například vypracovat nějaký projekt ze svých prázdninových zážitků, ze své oblíbené knihy, na kterou měl čas přes ty prázdniny. Zkrátka trochu hravou formou zůstat v procesu učení, ale trochu jinak, než je zvyklý v tom formálním vyučování.
0: Motivovat mládež ke sportu chtějí pražské Satalice. Lidé od 15 do 20 let tam budou moci zdarma využívat sportovní areál. K dispozici budou mít hřiště a kurty na fotbal i tenis. Podmínkou je bydliště v městské části. Podle starostky Prahy Satalic Milady Voborské z hnutí STAN ale při vstupu vždy dostanou přednost platící návštěvníci.
3: Děti musí mít svoje náčiní a v případě, že jsou ze Satalic, tak si přijdou na úřad, kde dostanou kartičku s potvrzením o tom, že mohou jít zdarma si zasportovat do sportareálu a musí dodržovat podmínky stanovené správcem hřiště.
0: Nesprávně zabalená elektronika, nedodržování limitů tekutin nebo neplatné doklady. To jsou podle mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové největší chyby cestujících před odletem na dovolenou. Velkým nebezpečím jsou podle ní především špatně uložené powerbanky.
4: Tyto větší baterie mají vyšší procento zahoření a když začnou hořet dole v podpalubí, nikdo si toho nevšimne, když začnou hořet nahoře, je samozřejmě mnohem větší pravděpodobnost, že se ten požár uhasí.
0: Více se dozvíte dnes v 18.45 v pořadu K věci. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150. Z toho více než 300 lidí na vir ve středoafrické zemi zemřelo. Uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala také Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 35 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách doprava připravený je s ní Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, lepší zprávu budu mít z příjezdu do Prahy po D10, za sjezdem na Radonice, na 3. kilometru už se podařilo havarovaná auta dát na stranu, nic nebrání provozu, kolona ze 6. kilometru už se v tuto chvíli skoro rozjela, zdržíte se, dá se říct, už jen nárazově. Pomalu pojedete na výjezdu z Prahy na D7, a to před sjezdem na letiště, kde je stále dopravní omezení od Evropské, aktuálně zdržení zhruba na 10 minut. Provoz vázne na pražském okruhu směrem na D1, mezi D5 a Ořechem je to na 10 až 15 minut a pomalu pojedete ještě v Bělohorské směrem z centra, kde je kolona před křižovatkou na Vypichu. Zastavíte se u Břevnovského kláštera, v koloně se zdržíte asi 10 minut.
5: Jakube, moc děkuju, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Čtyři a čtvrt minuty po osmé posloucháte Rádio Praha v pátek 26. června. Hezký den přeje Honza Chlaň. Za chvilku DJO End of Beginning. A bude taky Shakira Underneath Your Clothes. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.
7: Už dlouho víš, že ukrývám přání, co v srdci mám, ze starých fresek z obrazů.

0: Tato a John Turn the Lights Off ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha. Je pátek 26. června, v Praze budeme mít opravdu pekelné teploty 35 až 37 stupňů Celsia, teď jsme na 25, po celý den bude hodně sluníčka, jasno, skoro jasno a foukat bude jenom slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr, takže to bude opravdu velmi náročný den, snažte se co nejvíc dodržovat pitný režim a pokud možno se vyhněte alkoholu. A jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, pomalu pojedete na výjezdu z Prahy na D7 a to před sjezdem na letiště, kde stále brzdí provoz dopravní omezení od odbočky k Horoměřicům, zdržení zhruba na 10 minut. Kolonu čekejte také na Pražském okruhu směrem na D1, popojíždí se od sjezdu z D5 k Ořechu, je to na 10 až 15 minut. Provoz vázne ještě na Štěrboholské spojce před Průmyslovou, kolona opět narostla ke sjezdu na Běchovice, zdržení ale maximálně 10 minut. A pomalu pojedete v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, kolona začíná kousek před Břevnovským klášterem, zdržení asi na 10 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
1: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Hartway, I have no inspiration. Je 8:30, posloucháte Rádio Praha v pátek 26. června, dáme si zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes budou znovu zabývat poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si odměny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Policie posiluje od začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Na pražském Žižkově v Biskupcově ulici hořel dnes nad ránem byt. Hasiči z domu zachránili 15 lidí a 45 jich evakuovali. 4 lidi předali do péče záchranářů. Pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus. Napsali to na sociální síti X. K požáru bytu hasiči vyjeli krátce po 3 hodině ráno a vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň už je uhašený. Papež Lev XIV. A jeho poradní sbor kardinálů dnes budou ve Vatikánu mimořádně jednat o mezinárodní situaci a míru. Mluvit budou také o překonání teorie spravedlivé války. Takzvaná konzistoř je letos už druhá v pořadí. Poprvé se tento rok církevní hodnostáři s papežem sešli v lednu. Debaty kardinálů a hlavy katolické církve budou pokračovat i zítra. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 35 až 37 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Kuba Vodička sleduje situaci na silnicích z dopravního infocentra. Zdravím tě.
3: Hezké ráno, provoz v Praze je celkem poklidný, máme jen několik málo kolon, jedna z nich popojíždí na výjezdu z Prahy na D7, konkrétně před sjezdem na letiště, kde brzdí provoz dopravní omezení od evropské zdržení asi na 10 minut. Kolona popojíždí také na pražském okruhu směrem na D1 mezi D5 a Ořechem, se zdržíte až čtvrt hodinu, pomalu se pak jede v Plzeňské ulici a následně ve Vrchlického směrem do centra mezi Kotlářkou a tunely dole na Andělu se zdržíte až 20 minut a provoz vázne ještě na Štěrboholské směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete kolem 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava.

0: kdy.
1: Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Končí školní rok a s ním začínají letní prázdniny. Přivítat je můžete třeba v pražské zoologické zahradě, kde si pro celou rodinu připravili speciální program a taky soutěže, za které vaše děti získají drobné odměny. Na programu jsou i setkání u tučňáků, slonů, goril nebo surikat. V kulturním centru Zahrada zase můžete zažít Větnam a to všemi smysly. Festival nabízí to nejlepší z asijské gastronomie, moderního umění a tradic. Čekají vás koncerty, workshopy, přehlídka krojů i autentický street food. Nahlédnout tak můžete do světa vietnamské komunity a to od pátku do neděle v kulturním centru Zahrada. A Holešovická tržnice ožije studentfestem. V hale 13 si můžete užít speciální hudební noc, která vám představí studentské kapely a DJ napříč žánry. Začátek hudební noci je v pátek ve 2 hodiny odpoledne. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
1: Praha žije kulturou. No, Praha bude dnes hlavně žít vedrem, protože čekáme jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 37 stupňů Celsia a teď jsme na 26. Foukat bude slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
3: Hezké ráno, v Praze máme stále jen několik málo kolon, jedna z nich je na výjezdu z Prahy na D7, konkrétně před sjezdem na letiště, kde stále brzdí provoz. Dopravní omezení od Evropské, čekejte zdržení kolem 15 minut. Kolona popojíždí také na Pražském okruhu směrem na D1, auta se zastavují u nájezdu z D5, pomalu se jede za Ořech, i zde je to asi na 15 minut. Provoz pak vázne ještě ve Vrchlického ulici směrem do centra, popojíždí se od, dá se říci, Kotlářky, pod kousek pod Kotlářskou, pomalu se jede k tunelům, je to asi na 10 minut. A stále popojíždí kolona také na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Zastavíte se zase zde na Běchovice a k Průmyslové pojedete asi 10 minut.
1: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Pražský update.

0: hodin, čas na to, abychom si dali další zpravodajskou relaci Rádia Praha a ve studiu s ní už je Anna Hašková. Hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Petici proti krátkodobému ubytování pro turisty sepsali lidé v Praze 1. Železniční dopravci za začátkem letních prázdnin posilují kapacity vlaků. Král Karel III. Jako první britský panovník zveřejnil, kolik zaplatil na daních. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb a Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Organizátor petice Petr Rachunek z občanského shromáždění Rozhodujme společně o Praze 1 říká, že v centru města kvůli turistům také chybí obchody pro stálé obyvatele.
3: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podnik, jako je papírní svý drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byli součástí občanské vybavenosti, prostě by to nešlo.
1: Petici chce občanské shromáždění předložit městské části magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Začínají letní prázdniny a dovolené. Část lidí bude volno trávit splouváním řek. Námi oslovení provozovatelé kempu a půjčoven lodí si zatím sezónu pochvalují. Třeba Sázava od Vysočiny do Týnce nad Sázavou je dobře sjízdná. Potvrzuje to vedoucí instruktorka půjčovny Bisport Monika Nováková.
4: Tak v tuhle chvíli máme nesjízdný úsek Týnec-Pikovice, ale na vyšších úsecích řeky ta sjízdnost je ještě relativně dobrá, jezdit se určitě dá. Všem vodákům bych doporučila opravdu jakoby plastové kánoje, vynechala bych nafukovací plavidla a hlavně teda rafty.
1: České dráhy posilují na začátku letních prázdnin kapacity vlaků. Cestujícím nabídnou stovky míst k sezení navíc, hlavně na spojích z Prahy na Moravu, ale i z hlavního města do Českých Budějovic na západ Čech nebo do východočeského regionu. Na kratší vzdálenosti doporučuje národní dopravce využít regionální spoje, a to kvůli vytížení jednotlivých spojů. Další rady přidává mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
5: Doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa a využívat spoje mimo přepravní špičku a sledovat aktuální informace o provozu například v aplikaci Můj vlak.
1: Soukromý dopravce RegioJet podle mluvčího Lukáše Kubáta na víkend žádná speciální opatření nechystá. Kapacity vlaků posiluje na vnitrostátních i mezinárodních linkách už od května. Britská královská rodina poprvé v historii zveřejnila, kolik odvedl panovník na daních. Současný král Karel III. Údajně od nástupu na trůn před 4 lety zaplatil státu v přepočtu více než 845 milionů korun. Podle agentury Reuters se tak řadí mezi 100 předních daňových poplatníků Spojeného království. Zástupci panovnické rodiny zároveň oznámili, že britský král nebude ani po dokončení 10leté rekonstrukce žít v Buckinghamském paláci. Ten tak po téměř 200 letech přestane sloužit jako sídlo britského monarchy. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fází turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál projde také Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1, a Pobřeží slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. Do play-off projdou po remíze 0-0 i Paraguay a Austrálie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, nám teď řekne Kuba Vodička.
6: Příjemné ráno, bouralo se na pražském okruhu směrem na letiště, a to před Ořechem na 18. kilometru, kde se srazila dvě osobní auta. Lepší zprávou je, že před pár okamžiky už policie havarovaná auta dala do odstavného pruhu. Teď jsou ale na místě hasiči, zabrali pravý jízdní pruh. Od sjezdu z ulice k Barandovu čekejte zdržení kolem 10 minut. Kolona je také v opačném směru pražského okruhu, tedy na D1, popojíždí se od D5 k Ořechu a je to na 10 až 15 minut. Provoz pak vás stále také na výjezdu z Prahy k dálnici D7 před sjezdem na letiště od Evropské zdržení až 15:15 a pomalu pojedete v Bělohorské směrem z centra, kde je tradičně kolona před Vypichem od Břevnovského kláštera, je to asi na 10 minut.
0: Díky moc, Jakube, zatím ahoj.
6: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku s datem 26. června. Hezké ráno přeju, máme 6 minut po 9. a za chvilku tady u nás Def Heart a Julian. A budou taky One Republic a Rescue Me.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM a DAB+.

0: Double Hairstyles, American Girls ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Pasáček vepřů, který dobyl říši Inků, hledal bájné Eldorado a založil peruánské hlavní město Lima. To byl konkvistádor Francisco Pizarro. Zavraždil ho jeho nevlastní syn 26. června 1541 právě v peruánské Limě. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sís na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa a nabízí opravdu lahodné sousto pro adrenalinové nadšence, procházku po hraně vyhlídkové části vrcholu věže. Edgewalk ve výšce 356 metrů nad zemí. Sice s jistícím lanem, ale přesto děkuju pěkně. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wanna Be. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády a otevřel jim do kořán brány mezi největší hvězdy 90. let. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi jenom v Brně vyhrál 7x, mistrem světa byl 6x. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude jasný nebo skoro jasný s teplotami 35 až 37 stupňů Celsia, teď jsme na 27. No a foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. Jak to vypadá na silnicích, to je otázka pro Kubu Vodičku.
5: A příjemné ráno. Lepší zprávu budu mít z Pražského okruhu směrem na letiště. Před sjezdem na Ořech na 18. kilometru už se podařilo havarovaná auta dát na stranu, nic nebrání provozu. Kolona, která začíná za sjezdem na Lochkov, se začíná poměrně rychle rozjíždět. Zdržte se už jen do 10 minut. Kolonu čekejte v opačném směru na Pražském okruhu, tedy na D1 mezi D5 a Ořechem. Pojedete v koloně 10 až 15 minut. Pomalu se stále jede také na výjezdu z Prahy na D7. Kolona od Evropské ke sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení až na 15 minut a zdržíte se stále i v Bělohorské směrem z centra, kde se popojíždí před Vypichem od Břevnovského kláštera a se zdržíte 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself, when I need

0: Sting a jeho legendární Desert Rose. Je 9:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Aničkou Haškovou.
1: Studentům ze středních a základních škol dnes začínají prázdniny. Přebírají si vysvědčení a někdy i slovní hodnocení jejich celoroční práce. Učitelé upozorňují, že je vhodné výsledky s dětmi řešit v klidu a přistupovat k nim s nadhledem. Také ale připomínají, že někteří žáci by měli procvičovat i o prázdninách. Budova pošty v Olšanské ulici v Praze 3 bude mít nový bezbariérový přístup. Současnou plošinu nahradí nájezdová rampa, která má být pro handicapované klienty a maminky z kočárky pohodlnější. Úpravy by měli dělníci dokončit příští týden. Středočeští silničáři budou mít v Říčanech u Prahy nové sídlo. Hejtmanství tam chce postavit budovu s kancelářemi, garážemi pro pracovní techniku a sklady na posypovou sůl. Stavba by měla začít letos a být hotová v roce 2029. Dnes je Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi. Organizace Spojených národů ho vyhlásila před téměř 40 lety, aby upozornila na rostoucí problém zneužívání narkotik. Podle statistik OSN užívá drogy přes 300 milionů lidí na světě. Tisíce z nich ročně umírají na předávkování. V Česku intoxikaci nelegální drogou nepřežijí ročně desítky lidí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 35 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Jak to na nich vypadá, sleduje z dopravního infocentra kolega Jakub Vodička.
3: Hezké ráno. Provoz v Praze je celkem poklidný, máme několik málo kolon. Kolony jsou třeba na Pražském okruhu, kde vás jde provoz před Ořechem, a to v obou směrech. Směrem na letiště kolona Odlohkova na 10 minut, v opačném směru se jede pomalu mezi D5 a Ořechem a je to asi na 4 hodiny. Zdržíte se pak ještě před sjezdem na letiště směrem na D7, ale kolona se zkrátila, od sjezdu nahoru Měřice zdržení maximálně na 10 minut a provoz vázne ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, kde se stále popojíždí od Břevnovského kláštera, zdržení na 5 až 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak se o prázdninách co nejrychleji dostat na letiště, jaké nejčastější chyby cestující dělají a co by mohlo způsobit, že nás vůbec nepustí do letadla.
5: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18:45 na Rádiu Praha.

půl desáté na Rádiu Praha, třeba Super High Anika, Following the Sun. A bude taky Alex Voré na jeho Fever Dream.

0: Imagine Dragons a Bones ve 9:45 na Rádiu Praha. Žáci na většině základních a středních škol po celém Česku právě dnes dostávají závěrečná vysvědčení. Poté jim začnou dvouměsíční prázdniny. Na základní školu v pražských Horních Počernicích se jel podívat náš reportér Ondřej Mikušek, kterého teď vítám ve vysílání. Ahoj Ondro.
1: Hezký den. Popravdě jsem asi jediný, kdo dnes přišel sem do školy s batohem na zádech. Většina dětí místo něj měla květiny nebo jiné dárky pro učitele a taky připravené desky na vysvědčení. Kromě toho tady ale žáci 7. a 6. B dostávali i ocenění za sportovní výkony. Účastnili se totiž více boje pořádaného českým olympijským týmem.
0: Co takový více boj obnáší?
1: V průběhu školního roku žáci dělali různé disciplíny. Běh na krátkou i dlouhou vzdálenost, sedy, lehy nebo třeba trojskok. Cílem bylo podle výsledků zjistit, na který sport mají nejlepší předpoklady. Na základě srovnání s ostatními dětmi z Česka právě dnes dostali bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak. Předat jim ho přišel bývalý šermíř Jiří Beran, který dětem ukázal i svou bronzovou medaili z olympijských her v Paříži.
0: Ondřej, už jsme řekli, že žáky základních a středních škol teď čekají letní prázdniny. Jak se na ně chystají právě děti z Horních Počernic?
1: Tak bavil jsem se třeba s Jakubem ze 7. třídy, který řekl, že se na prázdniny těší, protože cituji, nebude škola a to je vždycky dobrý. S odpočinkem to ale prý nebude přehánět, protože pojede na tábor a už v polovině července mu začíná fotbalové soustředění. O prázdninách tedy stejně jako jeho spolužáci věnuje spoustu času právě sportování.
0: To bych mu teda podepsal, že to je vždycky dobrý. Já jsem byl přesně ten typ, který se víc těšil na prázdniny a mnohem míň zpátky do školy. Jak jsi to měl ty?
1: Měl jsem to úplně stejně.
0: Nedivím se. Ondřej Mikušek, kolega z redakce, moc díky a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, maximální teploty 35 až 37 stupňů Celsia, teď už jsme na 29 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, ještě doplní Jakub Vodička.
2: Hezké ráno, začnu příjezdem do Prahy po D5, kde se vytvořila poměrně značná kolona, začíná za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru, pomalu se pak jede až na Pražský okruh, kde kolona pokračuje k Ořechu, celkové zdržení až půl hodiny. Zdržíte se ještě před sjezdem na letiště ve směru na D7, od sjezdu na Horoměřice do Aviatické pojedete asi 10 minut. Opatrně aktuálně v tunelu Blanka směrem na Smíchov, přímo u nájezdu z Letné zůstalo stát v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Rychlost v tunelu je snížená, ale tvoří se jen kratší kolona, to nárazově. A pomalu stále pojedete ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Kolona narostla do Patočkovy ulice, zdržení 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, Jakube, za dnešní spolupráci, přeju hezký pátek a užij si víkend. Ahoj.
2: Díky, měj se hezky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Posloucháte Rádio Praha, je 10 hodin a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Je pátek 26. června.
1: Pražská veřejná doprava zítra přejde do prázdninového režimu. Prodlouží se intervaly metra, tramvají i autobusů. Na dovolenou do zahraničí kartička pojištěnce nestačí. Cestovní pojištění zajistí i asistenční službu. Ukrajina v noci útočila v ruském vnitrozemí. Drony mířily i na Moskvu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno s teplotami do 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zítra začíná prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v delších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepojedou vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
3: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
1: Praha 10 podpoří 1 milion korun projekt Vinohradské nemocnice nazvaný Zkratka domů. Ten pomáhá lidem po vážném onemocnění vrátit se co nejdříve z nemocnice do domácího prostředí. Zájemcům také zajišťuje potřebnou zdravotní i sociální péči. Příspěvek schválil zastupitelé městské části, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
4: Projekt propojuje zdravotní a sociální služby tak, aby lidé po propuštění z nemocnice nezůstali bez potřebné podpory. Speciálně vytvořený tým jim po omezenou dobu poskytuje intenzivní pomoc přímo doma a pomáhá jim zvládnout náročné období návratu do běžného života.
1: Při cestách do zahraničí se nedá 100% spoléhat na evropskou kartičku zdravotní pojišťovny. Ty upozorňují na to, že kryje jen nezbytné lékařské zákroky. A v případě zdravotních problémů hrozí dokonce i v řadě evropských států doplácení vysokých spoluúčastí na péči i na léky. Většinu rizik pokryje cestovní pojištění a jeho součástí jsou navíc asistenční služby. Ty jsou podle Vlastimila Divokého z cestovní pojišťovny Ergo velmi důležité.
5: Velmi dobře znají to medicínské prostředí v dané zemi, kde se člověk nachází a podle toho už naplánují ty jednotlivé kroky. Pošlou za vámi lékaře, nebo vám zajistí sanitku nebo taxíka k lékaři a hlavně vás propojí s tím lékařem, který ho mají nějakým způsobem prověřenýho.
1: Úder ukrajinských dronů v Novomoskovsku v Tulské ruské oblasti jižně od Moskvy poškodil průmyslový závod. Uvedl to tamní gubernátor Dmitrij Miljajev. Nepřiblížil už ale, o jaký podnik se jedná. V oblasti je ale několik velkých chemických firem. Drony podle gubernátora také zranily jednu ženu. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci mířily také na ruské hlavní město. Podle zpravodajské stanice BBC je kvůli tomu stále omezený provoz na 3 moskevských letištích. Fotbalista Patrik Schick ukončil reprezentační kariéru. 30-letý útočník to oznámil na svém Instagramu s tím, že nad odchodem z národního týmu dlouho přemýšlel. Hráč německého Bayernu Leverkusen to řekl spoluhráčům a realizačnímu týmu hned po závěrečném duelu ve skupině mistrovství světa proti Mexiku. Ten Češi prohráli 0-3 a do play-off tak neprošli. Během dneška bude jasno nebo skoro jasno, teplotní maxima 35 až 37 stupňů. Foukat bude proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá v pátek dopoledne na silnicích, to ví Jakub Vodička. Dobré dopoledne.
6: Hezké dopoledne. Začnu na příjezdu do Prahy po dálnici D5, kde popojíždí kolona především kamionů už od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru a pomalu se posouvají až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro kamiony celkové zdržení kolem půl hodiny, osobním autem ale celý úsek projedete výrazně rychleji. Zdržíte se ještě před sjezdem na letiště, na výjezdu z Prahy směrem na D7, od sjezdu na Horoměřice do Aviatické ulice k omezení pojedete asi 10 minut. Opatrně stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov, u nájezdu od Letné stojí v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto, na místě už je policie, rychlost v tunelu je snížená, nárazově se tvoří jen kratší kolona. A zdržíte se ještě v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou na Vypichu, z konce Patočkovy ulice zdržení na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Rádio Praha.
0: Dobrý den, je pátek 26. června. Většině dětí dnes po vyzvednutí vysvědčení začínají prázdniny a do toho je před námi velmi horký víkend. Teploty by během něj mohly dosáhnout rekordů. Co s dětmi během toho vedra podniknout, to vám prozradíme už za chvíli. No a hrát vám dnes v dopolední Praze budeme třeba Evu Farnou. Knězinky, co má, se zdá. Zazní Smash Mouth. Hey now, you're an all-star. No a na samotný začátek trojce Kygo, Khalid a Griffin. Hezký poslech vám přeju, těch přívětivý. Aktuální čas 6 minut po 10. hodině.

0: 10 hodin, skoro 17 minut posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Prázdniny letos začínají v opravdu velkých vedrech. Nedělní teploty můžou dosáhnout až 40 stupňů Celsia. Pakliže tady plánujete vyrážet ven, nezapomeňte na spoustu vody a krém s vysokým ochranným faktorem. Jestli nicméně ještě nemáte plány, ale rádi byste, tak třeba v pražské zoo budou o víkendu připravena speciální komentovaná krmení a setkání, během kterých můžou děti získat i drobné odměny. Na sobotu se pak chystá oslava Mezinárodního dne tropů, který upozorňuje na jedinečnou biologickou rozmanitost a ekologický význam tropických oblastí. Případně můžete vyrazit na Mystic Skate Cup nebo na festival Zářivý Vietnam. Detaily a další tipy najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. No a pojďme ještě na pražské silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se auta zastavují za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru pomalu se jede až na pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení pro kamiony asi 30 minut. Osobní auta projedou rychleji. Zdržení ještě před sjezdem na letiště směrem na D7 od sjezdu na Hroměřice je to na 10 minut. Opatrně v tunelu Blanka směrem na Smíchov. U nájezdu od Letné zůstalo stát v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. Rychlost v tunelu je proto snížená a nárazově se tvoří kratší kolona. A pomalu se jede ještě na jižní spojce směrem na Štěrboholy mezi nájezdem ze Spořilovské a Průmyslovou. Se zdržíte mezi 10 až 15 minutami.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klik.

0: 11. a 1 minutu ve vysílání Rádia Praha doznívají Coldplay. Teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Návrhem nového zákona o státních zaměstnancích se dnes znovu zabývají poslanci. Sněmovna ani ve středu nestihla o návrhu hlasovat. Podle předkladatelů z řad vládní koalice by mohla pravidla zaměstnávání fungovat podobně jako v komerční sféře. Slibují si od změny větší flexibilitu státní správy. Opozice ale zákon kritizuje. Obává se, že by mohla vést k její politizaci. Policie pátrá po 13-leté Natálii Špačkové z Tachovska. Dívku lidé naposledy viděli včera odpoledne. Hledaná měří 165 až 170 cm, má světlé rovné vlasy a zelené oči. Na sobě by měla mít růžové tričko a černé šortky. Fotografie dívky je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí od zítřka tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spojů číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy. Na vybraných místech budou také informátoři dopravního podniku v reflexních vestách. Přesně před 52 lety lidé použili poprvé čárový kód. V supermarketu ve Spojených státech ho načetli z obalu žvíkaček Wrigley's. Identifikátor produktů vymysleli američtí inženýři Norman Joseph Woodland a Bernard Silver, údajně kvůli tomu, že klasické markování zboží bylo příliš pomalé. Od té doby se čárový kód rozšířil celosvětově. V tehdejším Československu se poprvé objevil v roce 1979. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 čekejte kolonu, ta začíná u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru, je nesouvislá, týká se hlavně kamionů. Pomalu se popojíždí až na Pražský okruh k Ořechu. Pro kamiony zdržení až půl hodiny, pro osobní auta ale by to zdržení mělo být výrazně kratší. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu se za nájezdem od Dolních Počernic srazil kamion s osobním autem, průjezdný zůstává pouze levý pruh. Kolona velmi rychle narostla už za nájezd od D11, čekejte zdržení až 25 minut. A opatrně stále v tunelu Blanka směrem na Smíchov, v nájezdu od Letné je nepojízdné auto, to už je sice přesunuto do připojovacího pruhu, na místě už je také odtahová služba, ale stále se tvoří kolona jak v tunelu, tak před tunelem, kde se regulují vjezdy z Nové Povltavské, z ulice v Holešovičkách čekejte zdržení až 20 minut a pomalu se ještě jede na jižní spojce směrem na Štěrboholy, od sjezdu na Vršovice k Průmyslové nesouvislá kolona na 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon. Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dobrý den, 5 minut po půl 11. Pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Venkovní teploty dnes budou tropické a i proto se vydáme na pražské koupaliště Lhotka. Co všechno nabízí a jaká je tam voda, to řekneme už za chvíli. Hezký poslech.
5: Rádio Praha a Vojtěch Přívětivý.

Rádio Praha 107,1 FM. I had a dream.

Zpěvačka Billie Eilish doznívá v dopoledním vysílání Rádia Praha. Už teď ve 10:45 je jasné, že dnešek bude nejenom v Praze a okolí opravdu velmi horký. Tropické teploty se nicméně nejlépe zvládají u vody. A právě proto teď vyrážíme za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou, která zavítala nám koupaliště Lhotka. Sabi, zdravím tě, hezké dopoledne.

0: Hezké dopoledne i tobě do studia, do vychlazeného klimatizovaného studia. Tady před branami biotopu už je fronta. Otevřeno je od 10 a protože dnes začínají žákům oficiálně prázdniny, tak se dá čekat, že ta dnešní návštěvnost opravdu bude velmi vysoká. Teplota vody na zdejším biotopu je 27 stupňů a když jsem to kontrolovala ráno kolem 8 hodiny, tak byla dokonce vyšší než vzduch. Ovšem to už teď neplatí, jak jsi správně řekl, teploty už se přehouply přes 30 a ten dnešek bude opravdu horký. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by dnes mělo být až 37 stupňů, o víkendu to bude dokonce ještě o 2 až 3 stupně víc. To znamená, že pokud zůstáváte v Praze a odjíždíte až na prázdniny se svými dětmi až po tom víkendu, tak prakticky skutečně jediný způsob, jak tahle vedra a tohle peklo přežít, je být někde u vody a vlastně to město úplně vynechat.
1: Je pravda, že bych byl rád u vody, ale zároveň se mi vůbec to klimatizované studio nechce opustit. Každopádně, Sabi, doporučila bys nám i jiná místa v Praze, kde se může člověk příjemně schladit?
0: Já ještě zmíním možná výhodu a časté dotazy lidí a návštěvníků, jakým způsobem se vlastně v biotopech čistí voda, protože ona na první pohled není úplně průzračná, jak jsme zvyklí z většiny koupališť, ale je taková lehce nazelenalá. Ovšem to neznamená, že ta voda není vyčištěná, že není čistá, nebo že by byla dokonce závadná. Proto samotné čištění se tady nepoužívají skutečně žádné chemické přípravky, to znamená, že voda je šetrná nejen k přírodě, ale pochopitelně k lidskému tělu. Tady vodu čistí pouze mechanickými a biologickými procesy, které probíhají v těch regeneračních nádržích simulujících čištění. Tu kvalitu vody pochopitelně taky pravidelně kontroluje hygienická stanice, která odebírá vzorky, takže se nemusíte bát. A k těm místům, no tak v Praze jich najdete mnoho. Já když se budu držet u těch biotopů, tak další je v Radotíně, kde jsem byla shodou okolností minulý týden. Ještě můžete taky zavítat do biotopu v Lysolajích, to je dokonce bezplatné, ale je to taková malá nádrž pro takové spíš chvilkové schlazení. No a když zůstaneme u přírodních vod, tak ještě doporučím třeba Hostivarskou přehradu, a nebo pak klasická koupaliště, jako je třeba Petinka, nebo koupaliště na Stírce.
1: Venkovní teploty dnes budou tropické, proto jsme se vydali na pražské koupaliště Lhotka a spojili jsme se s naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou. Sabino, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou a všichni to zvládněte, pokud možno ve zdraví.
1: Doufám, že teď sedíte třeba v klimatizovaném autě, jak to na těch silnicích aktuálně vypadá, pojďme se na to podívat. Na příjezdu do Prahy po D5 se auta zastavují za sjezdem na Rudnou na 5. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechům. Celkové zdržení pro kamiony až půl hodiny, osobní auta projedou rychleji. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za nájezdem od Dolních Počernic srazil kamion s osobním autem. Projíždí se jen levým pruhem a v koloně, která začíná za nájezdem z dálnice D11. Zdržíte se asi 25 minut. Bouralo se i na jižní spojce směrem na Štěrboholy u nájezdu z Vídeňské. Srazilo se tam osobní auto s nákladním v pravém pruhu. Kolona od sjezdu na Pankrác na asi 10 minut. A pomalu se jede následně na jižní spojce také od sjezdu na Vršovice k Průmyslové. Nesouvislá kolona na 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album. Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Pátek 26. června, Praha vysílá zprávy ve studiu, s nimi kolegyně Anna Hašková. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Bylo 11 hodin.
1: Vysokým koncentracím přízemního ozónu budou do neděle Prahou projíždět mlžící vozy. Prezident potvrdil termín komunálních voleb, budou 9. a 10. října. Soud v Německu poslal na doživotí útočníka, který předloni na vánočních trzích v Magdeburku zavraždil 6 lidí a stovky dalších zranil. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno, s teplotami do 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od dneška do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením. Mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozónu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi. Potvrzuje to mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
3: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
1: Nesprávně zabalená elektronika, nedodržování limitu tekutin nebo neplatné doklady, to jsou podle mluvčí letiště Praha Denise Hitmánkové největší chyby cestujících před odletem na dovolenou. Velkým nebezpečím jsou především špatně uložené powerbanky.
4: Tyto větší baterie mají vyšší procento zahoření a když začnou hořet dole v podpalubí, nikdo si toho nevšimne, když začnou hořet nahoře, tak samozřejmě mnohem větší pravděpodobnost, že se ten požár uhasí.
1: Více se dozvíte v 18:45 v pořadu K věci. Komunální volby budou společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října. O vyhlášení voleb rozhodl prezident Petr Pavel, jak informoval Hrad na svém webu. Teď musí usnesení spolupodepsat premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Komunální volby se konají jednou za 4 roky ve všech obcích Česka. Ve větších městech lidé vybírají zástupce i do městských obvodů a částí. Německý soud poslal na doživotí do vězení muže, který předloni vyjel autem do davu na vánočních trzích v Magdeburku. 51-letý psychiatr saudsko-arabského původu Talib Abdel Muhsin při útoku zabil 6 lidí, včetně 9letého chlapce. Přes 300 dalších zranil. Jeho vina je podle soudu zvlášť těžká. Útočník proto nebude mít možnost propuštění po 15 letech. Abdel Muhsin podle německých úřadů zastává protiislámské krajně pravicové a protiuprchlické názory. Podle magazínu Spiegel zanechal v autě, se kterým útočil, závěť. V ní napsal, že veškerý svůj majetek odkazuje německému Červenému kříži. V Berouně dnes začíná golfový turnaj okruhu Ladies European Tour. Bude na něm startovat celkem 11 domácích hráček. Mezi favoritky se řadí i česká jednička Sára Kousková, která by ráda vylepšila výsledky z minulých let.
5: Ten lepší výsledek ležel v patování, takže jsme se na to zaměřili a teďka v těch posledních 2 týdnech trošku intenzivněji uvidíme. Myslím si, že to bude takový první větší test nějakých novinek, ale mám v ně důvěru teďka.
1: České hráčky vstoupí do turnaje po 12. hodině. Odpoledne bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Páteční dopolední situaci na silnicích sleduje Jakub Vodička.
6: Příjemné dopoledne. Problémy jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Kolonu čekejte už před sjezdem na Rudnou, kousek za 6. kilometrem. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Ta kolona se týká hlavně kamionů, které se zdrží více než 30 minut. Pro osobní auta to zdržení bude o něco kratší. Problémy máme na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Kousek za nájezdem od Dolních Počernic se stále řeší nehoda kamionu s osobním autem. Projíždí se pouze levým pruhem a kolona od Černého mostu až na 30 minut. Problémy byly také na jižní spojce směrem na Štěrboholy u nájezdu z Vídeňské, kde se řešila nehoda nákladního auta s osobním. Zde už nic nebrání provozu. Kolona se ale posunula na jižní spojce v tuto chvíli. Tedy čekejte kolonu, která začíná před sjezdem na Vršovice. Pomalu se jede za Lanový most a je to aktuálně asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: den, 5:55 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že ten velmi horký pátek s datem 26. června trávíte právě s námi. Po 11. hodině další hity zazní Chapel Roan. Taky BB Rexa a Faithless. No a duo Scooter dál povede činohru Národního divadla. Kukučka a Trpišovský se dohodli s novým ředitelem. To je téma, kterému se ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Hezký poslech.

0: skupinu Linkin Park jsme vám poslali na 107,1 FM do toho horkého pátku. No a teď jedna aktualita z kultury. Vedení Činohry Národního divadla v Praze se pod novým generálním ředitelem nezmění. Martin Glaser, který se stane šéfem v roce 2028, se domluvil na pokračování spolupráce s duem Skutr. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský mají pokračovat v péči o stálý soubor a budování moderního divadla s důrazem na aktuální témata. Režijní tandem Skutr vede Činohru Národního divadla už 4 sezóny, mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova Kytice. Ve své práci tak bude duo pokračovat až do roku 2034. Tématu se věnujeme i na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. My se teď ale podíváme hlavně na pražské silnice. Na příjezdu do Prahy po D5 začíná kolona hlavně kamionů před sjezdem na Rudnou už na 6. kilometru a pomalu jede až na pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení pro kamiony kolem půl hodiny, osobní auta projedou celý úsek rychleji. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se za nájezdem od Dolních Počernic srazil kamion s osobním autem. Projíždí se jen levým pruhem a kolona od dálnice D11 vás zdrží zhruba 25 minut. A na jižní spojce směrem na Štěrboholy čekejte nesouvislou kolonu od magistrály až za Lanový most. Celý úsek pojedete kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Jennifer Lopez a David Guetta doznívají v dopoledním vysílání Rádia Praha. Bylo 11:30, teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Anna Hašková.
1: Policie pátrá po pohřešované 13-leté dívce. Hledaná Natálie Špačková-Stachovská má světlé rovné vlasy, zelené oči a měří asi 170 cm. Naposledy ji viděli včera okolo 15. hodiny v místě jejího bydliště. Na sobě měla růžové tričko a černé kraťasy. Fotografie Natálie je na serveru iRozhlas.cz. Pokud máte jakékoliv informace, volejte na linku 158. Policie posiluje na začátku letních prázdnin dohled na silnicích. Dnes a zítra budou provoz sledovat stovky dopravních policistů. Zaměří se například na překračování povolené rychlosti, držení telefonu při řízení, ale i používání bezpečnostních pásů a pití alkoholu před jízdou. Motivovat mládež ke sportu chtějí pražské Satelice. Lidé od 15 do 20 let tam budou moci zdarma využívat sportovní areál. K dispozici budou mít hřiště a kurty na fotbal i tenis. Podmínkou je bydliště v městské části. V Lucembursku se dnes setkají unijní ministři zodpovědní za energetiku. V hlavním městě by měli jednat například o snižování uhlíkové stopy v energetice po roce 2030. Mezi plánovanými tématy rozhovoru jsou i dopady konfliktu na Blízkém východě na energetický sektor. Česko bude na schůzce zastupovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO. Dnes odpoledne čekejte jasno až skoro jasno. Teploty vystoupí nejvýše na 35 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na to se ptáme Jakuba Vodičky.
3: Hezké dopoledne. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D5, kde se zastavují hlavně kamiony už před Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se pak kolona sune až na Pražský okruh k Ořechu. Celkové zdržení pro kamiony stále zhruba půlhodinové. Osobní auta ale projedou v levém pruhu rychleji. Přímo v Praze pak je nový problém. V Ekbelské ulici směrem do Hloubětína před sjezdem na Prosek se srazila dvě auta, blokují levý jízdní pruh, na místě už je hlídka policie. Kolona ale velmi rychle narostla už do Cínovecké ulice, kde začíná před sjezdem na Čakovice a Ďáblice zdržení až 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu budu mít lepší zprávu za nájezdem od Dolních Počernic. Zde už se podařilo dořešit nehodu kamionu s osobním autem. Projíždí se bez omezení, kolona od Černého mostu se postupně rozjíždí, stále se ale zdržíte 15 až 20 minut. A na jižní spojce směrem na Štěrboholy stále čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vršovice až za Lanový most, zdržení kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, pokračuje dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Cestující z Karlova náměstí na Strahov a také mezi Bořislavkou a Hradčanskou budou moci využívat trolejbusy. Novým vozem se už svezl také náš reportér. Už za chvíli k tomu řekneme víc. Do té doby ale další hity, třeba Lost Frequencies anebo Dajla. Hezký poslech vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Eliša Keys a James Bay v dopoledním vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Nové trolejbusové linky můžou ode dneška využívat lidé na dalších místech v Praze. Nahradí autobusy s číslem 131 a 173. Na slavnostním zahájení provozu byl i reportér Petr Kastner. Ten se nám teď hlásí také přímo z trolejbusu. Petře, zdravím tě, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Petře, na jaké trase můžou cestující trolejbusy potkat?
1: Mezi Karlovo náměstím a Strahovem bude jezdit linka 53, kde postupně nahradí autobusovou linku 173 a pak mezi Hradčanskou a Bořislavkou, kde linka 51 postupně vystřídá autobusy s číslem 131. Dopravní podnik hlavního města zatím začal zkušební provoz trolejbusů, takže zatím doplňují dieselové autobusy. Podle technického ředitele dopravního podniku pro povrch Jana Šurovského je plně nahradí v létě.
0: Jaké trolejbusy konkrétně budou na těch linkách jezdit?
1: Vozy od výrobců Bozankaja a SOR. Ty jsou zhruba 12 metrů dlouhé a mají kapacitu asi 100 cestujících. Trolejbusy mají taky baterie, takže elektrické vedení nemusí být po celé trase. Stavbaři museli vybudovat zhruba 15 kilometrů trolejového vedení v jednom směru na obou linkách.
0: Petře, zásadní otázka, nejen dnes, ale i další dny očekáváme velká vedra. Jsou nové trolejbusy klimatizované?
1: Ano, jsou klimatizované. Zrovna teď v trolejbusu sedím a rozdíl oproti venkovním teplotám je opravdu výrazný. Jedinou výjimkou, kdy cestující pojedou v neklimatizovaných trolejbusech, budou speciální historické jízdy starými vozy. V Praze totiž trolejbusy jezdily od roku 1936. Doplním zajímavost, že testovací jízdy linky K tehdy byly 12. června, což je stejné datum, kdy letos dopravní podnik testoval i ty současné vozy.
0: Cestující z Karlova náměstí na Strahova, také mezi Bořislavkou a Hradčanskou, budou moct využívat trolejbusy. Mluvili jsme o tom s naším reportérem Petrem Kastnerem. Petře, díky, naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: No a z trolejbusů teď do aut primárně. Pojďme se podívat na silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona kamionů před sjezdem na 6. kilometr před Rudnou a pomalu jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro kamiony s držení kolem půl hodiny je osobní auta projíždějí v levém pruhu rychleji. V Ekbelské ulici směrem do Hloubětína se před sjezdem na Prosek srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná už na Cínovecké za sjezdem na Zděby a zdrží vás až do půl hodiny. Silný provoz je na okruhu až Bolské spojce směrem na Lanový most. Od dálnice D11 před Průmyslovou pojedete zhruba čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi čekejte nesouvislou kolonu od sjezdu na Vršovice za Lanový most. Celkové zdržení asi 15 minut a kolonu čekejte taky na magistrále směrem z Holešovic do centra. Od Florence k muzeu pojedete 10 až 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.
4: Reklama.
3: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Zpěvačka Dua Lipa nás ve vysílání Rádia Praha dovedla k poledním zprávám. Ve studiu s nimi Anna Hašková. Dobré poledne.
1: Pěkné poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Petici proti krátkodobému ubytování pro turisty sepsali lidé v Praze 1. Loňský blackout v Česku byl souběh událostí, potvrdili to mezinárodní experti. Ukrajinská premiérka podepsala přes 160 dohod o spolupráci na obnově poválečné Ukrajiny. Jednala i s českým premiérem Babišem. Zbytek dne čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí jim množství bytů využívaných ke službách jako Airbnb nebo Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takovýchto bytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Organizátor petice Petr Rachunek z občanského sdružení Rozhodujme společně o Praze 1 říká, že v centru města kvůli turistům chybí také obchody pro stálé obyvatele.
3: Když tady jste jako turista, no tak nevyhledáváte podniky, jako je papírnictví, drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byly součástí tu občanské vybavenosti. Prostě by to nešlo.
1: Petici chce občanské shromáždění předložit městské části magistrátu a ministerstvu pro místní rozvoj a také poslancům. Středočeští silničáři budou mít v Říčanech u Prahy nové sídlo. Hejtmanství tam chce postavit budovu s kancelářemi, garážemi pro pracovní techniku a sklady na posypovou sůl. Stavba by měla začít letos a být hotová v roce 2029, říká mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žítková.
4: Nová adresa ředitelství krajských silničářů bude na dosud nevyužívaném území v Říčanech v Průmyslové ulici. Za všechny práce zaplatí Středočeský kraj více než 300 milionů korun.
1: Loňský blackout v Česku byl důsledkem několika na sobě nezávislých technických událostí. Oznámili to mezinárodní experti. Šlo třeba o pád kabelu na vedení vysokého napětí, způsobený dřívější špatnou opravou. Potvrdili tak analýzu společnosti ČEP z českého provozovatele přenosové soustavy. Experti navrhli zpřísnění standardů pro provoz, revizi některých postupů a zavedení více preventivních opatření. Několikahodinový výpadek elektrického proudu z loňského července se dotkl asi milionu odběratelů. Ukrajinská premiérka Julia Svyridenková na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny v Polsku uzavřela více než 160 dohod v hodnotě přes 240 miliard korun. V Daňsku jednala i s českým premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Podle něj se bavili mimo jiné i o zapojení českých firm do rekonstrukce Ukrajiny po konci války. Premiér také uvedl, že už na podzim by měl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO vést na Ukrajině podnikatelskou delegaci. Český export na Ukrajinu podle vlády rychle roste. Jen loni zisk vynesl 52 miliard korun. Fotbalisté Nizozemska ovládli na mistrovství světa skupinu F. Tunisko porazili 3-1 a prošli do play-off z první pozice. Vyřazovací fázi turnaje si po remíze 1-1 zahrají i Japonsko a Švédsko. Dál projde i Ekvádor, který vyhrál nad jistě postupujícím Německem 2-1 a pobřeží Slonoviny, které porazilo Curaçao 2-0. Domácí Američané ovládli skupinu D, i když na závěr podlehli Turecku 2-3. Do play-off projdou po remíze 0-0 i Paraguay a Austrálie. Během odpoledne bude jasno až skoro jasno, teplotní maxima 35 až 37 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to nám řekne Jakub Vodička.
5: Hezké poledne. Velmi silný provoz stále na příjezdu do Prahy po D5. Kolona začíná už před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Týká se to především kamionů. Pomalu se jede až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Pro kamiony zdržení je více než půlhodinové, pro osobní auta bude zdržení o něco kratší. Ve Kbelské ulici směrem na Hloubětín se před sjezdem na Prosek stále řeší srážka dvou aut v levém jízdním pruhu. Kolona už narostla na D8 před sjezd na Zdiby. zdržení kolem půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu čekejte nesouvislou kolonu od D11 až k Průmyslové, celý úsek pojedete 15 až 20 minut. A silný provoz je také na jižní spojce směrem na Štěrboholy, nesouvislá kolona od sjezdu na Vršovice až za Lanový most, celkové zdržení na 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dobrý den, necelých 5 minut po 12. hodině posloucháte vysílání Rádia Praha. No a před námi opět další rozhovor. Do studia opět zavítá velmi speciální host. Ten dnešní mluvil s hollywoodskými hvězdami, zažil 11. září v New Yorku, vedl kulturní rubriku Reflexu a dnes učí mladé novináře. Novinářka a spisovatelka Veronika Bednářová bude už za chvíli naším hostem. Těším se moc, doufám, že i vy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Dáma, která je dnes mým hostem, byla očitou svědkyní 11. září v New Yorku, psala reportáže z Afriky, oceněné novinářskými cenami, dlouhé roky patřila k nejvýraznějším tvářím kulturní žurnalistiky v Reflexu, vedla rozhovory s Robertem De Niro, Morganem Freemanem nebo Madeleine Albrightovou. Dnes učí další generace novinářů a nedávno jí vešla kniha rozhovorů s Janem Hřebejkem. Moc si vážím toho, že Veronika Bednářová je dnes mým hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Děkuji za pozvání.
0: Veroniko, nemáte na mě náhodou nějaké otázky, tak jako je na vás měl Robert Redford, nemusím se bát?
1: Mám na vás spoustu otázek, například jestli budete psychologem, až vystudujete tu psychologii, nebo jestli zůstanete u rádia, nebo jak jsou pro vás důležitý veřejnoprávní média, co vás na tom nejvíc baví?
0: Na všechno vám moc rád odpovím mimo mikrofon, protože tento rozhovor je hlavně o vás.
1: Veroniko,
0: pojďme začít aktuální novinkou. Vy jste přednedávnem vydala knihu rozhovorů s režisérem Janem Hřebejkem. Ta kniha se jmenuje U mě pořád dobrý. A vy hned v předmluvě té knihy píšete, že přání, aby vznikla, jste měla už před 25 lety. Kdy jste studovala v New Yorku, k čemu se ještě dostaneme? Proč tedy ta kniha vyšla až teď?
1: No to je trošičku v té předmluvě, to je taková moje novinářská zkratka malinko. Já jsem před těmi 25 lety Honzu vůbec neznala, nikdy jsme se předtím neviděli a já jsem byla čistě jenom jako filmová novinářka a jeho vlastně faninka těch jeho filmů. Tehdy New Yorkem hodně rezonoval film Musíme si pomáhat, který měl i distribuci v Americe a vlastně už ten název, který v angličtině zní Divided We Fall.
0: Divided We Fall, ano.
1: Vlastně rezonoval tím zničeným New Yorkem po 11. září velice silně. Takže já jsem ho měla, teď samozřejmě do toho přišla ta Oscarová nominace, takže jsme všichni hrozně fandili, aby se to povedlo. Takže to pro mě spíš byla taková, jako když napíšete do České televize, že se chcete seznámit s Karlem Gottem spíš. A pak jsem na to samozřejmě zapomněla a vůbec jsem na knihu s Janem Hřebejkem nemyslela. My jsme se pak posléze seznámili, poté, co jsem se vrátila do České republiky a občas jsme se vídali třeba jenom ve skupince přátel, že jsme se jako povídali o jeho práci, o životě, ale nikdy zatím nebyl záměr, že by z toho vzniklo něco většího. Ale Honza má takovýho kamaráda právě ještě ze studií, Petra Himla z Albatros Media a ten nás vlastně spojil dohromady teďko před rokem a půl, kdy řekl, já hrozně chci, aby vznikla knížka. Já si myslím, že on správně vytušil ten talent vlastně Honzy Hřebejka vyprávět a že je možná škoda, že to jenom schovává do těch novinových rozhovorů, které samozřejmě už dává desítky let, ale že by si to zasloužilo nějaký větší prostor. Já myslím, že oni toho novináře možná i chvilku hledali, možná dokonce uvažovali, že by to třeba dělal s Honzou Hřebejkem Petr Jarchovský, nejen díky té scenaristické spolupráci, ale díky tomu, že se znají vlastně už od Gimplu. Že by to bylo zase jako asi jinak postavený, osobnější, ale nakonec zvítězila vlastně ta naše dlouholetá známost a takový ten pocit, že to možná nebude ani filmově vědní kniha, která by nějak analyzovala to jeho dílo, ale zároveň, že to nebude jenom jako nějaký společenský rozhovor. No. Takže
0: jasně,
1: je to takový,
0: jak vznikly pelíšky.
1: Jak vznikly pelíšky a historky z natáčení.
0: A bylo to těžké ptát se člověka, který už na spoustu věcí odpověděl?
1: No, já jsem šla do té práce trošičku jako odjinud. Já jsem šla na platformu, která se tuším jmenuje FAMU Films a podívala jsem se na všechny jeho i krátké práce, které dělal na FAMU, což jsou vlastně věci, které už dneska neběhají příliš prostorem, protože jsou to opravdu studentské práce. Pak jsem zašla do archivu České televize, kde jsem si pustila jeho první celovečerní film, který se jmenuje Dobročinný večír, podle jeho scénáře, podle jeho dramatizace. A spíš jsem hledala ty jeho jako inspirační zdroje, toho, co jeho přivedlo vůbec k režii. On měl vlastně, my jsme si myslím vzájemně, nejenom on mě, ale i já, jemu dávali hodně velkou dávku svobody v tom, o čem a kdy mluvit. A vlastně takový ten základ toho byla knížka Hitchcocka s Truffautem rozhovorů, kdy oni se snaží spolu tak jako přijít na to, co je vlastně režie, kde začíná, kde končí, co ten režisér má dělat, nemá dělat, co umí, neumí, jestli je direktivní nebo není. Je tam rozebírají samozřejmě i ta jednotlivá díla. My jsme se vydali cestou vlastně obojího, že se bavíme o filmech, ale zároveň právě o tom, co je teda ta režie, co dělá dobrého režiséra dobrým režisérem. Honza tam cituje i další třeba svoje zahraniční inspirační zdroje, které ho bavily a které má rád. Od samozřejmě Woody Allena počínaje až po, nevím, Godára třeba. takže to byla velká svoboda, bylo to hezký a vlastně jsme ani jeden nevěděli, jak to dopadne, když jsme tu knížku psali.
0: Říká novinářka a spisovatelka Veronika Bednářová, která je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 začíná kolona kamionů před sjezdem na 6. kilometr před Rudnou a pomalu jede až na pražský okruh ke sjezdu na Ořech na kilometr 19. Místo se zastavuje i v levém pruhu. V Ekbelské ulici směrem do Hloubětína se před sjezdem na Prosek srazila dvě auta v levém pruhu. Kolona začíná už na dálnici D8 před sjezdem na Zdiby, zdrží vás kolem půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silným provozem od sjezdu na Dolní Počernice k Europarku. A plná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Nemůžete přece zastavit dopravu.
4: Že nemůžu? Tak se dívejte.
3: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
5: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.

0: dnešním hostem ve vysílání Rádia Praha je novinářka a spisovatelka Veronika Bednářová. Bavíme se o její nové knize, o knize rozhovoru s režisérem Janem Hřebejkem, o knize, která se jmenuje U mě pořád dobrý. Veroniko, Martina Formanová píše, že kniha působí autenticky, jakoby Jan Hřebejk seděl naproti tomu čtenáři. Mě by zajímalo, jak se vytváří v textu pocit živého hlasu.
1: Na to se myslím asi studuje žurnalistika, kterou já teda nemám vystudovanou, takže jako nevím úplně, ale to je hezká otázka. Ale Děkuju. Já si myslím, že právě musíte nechat tomu člověku, aby domluvil to, co chce říct, a potom mu to upravit tak, abyste mu nezabili tu jeho duši, jo? Aby tam pořád zůstalo to, co on si myslí a jaký je člověk. Proto já mám samozřejmě za sebou i hodně rozhovorů, které trvaly jenom 15 minut a vím vždycky, že to je trošičku jiný způsob práce, než třeba jsme měli s Honzou, kdy tam máme 17 kapitol a každá ta kapitola znamenala určitě 2 hodiny našeho času nebo 1,5 hodiny, 2 hodiny našeho času. Ono po těch 2 hodinách už trošičku opadá pozornost jak toho člověka, který se ptá, tak i toho, který odpovídá. Není to úplně, jako myslím, dobrá rada to dělat jako maratonem, ty knížky. Ale ty jednotlivé kapitoly si myslím, že probíhaly dobře. Navíc tam to bylo i fajn v tom, že já jsem vždycky to jedno povídání jakoby zpracovala do jedné kapitoly, s tím, že jsem věděla jenom velice zhruba dopředu, o čem bude. A Honza ji vždycky přečetl, aby jsme věděli, že to vlastně máme jako plus minus, že si stojíme na, že stojíme na stejné straně řeky a že si vlastně rozumíme. Takže ten, možná to byl i důvod, proč on nakonec se rozhodl pro mě jako pro novinářku, se kterou to bude dělat, že věděl, že mě ten jeho způsob vyprávění baví.
0: V té knize se řeší i nepříjemné otázky, které filmy se mu nepovedly, jaké má jako režisér nedostatky, proč nerad píše scénáře. Kdybyste měla dát radu člověku, který je mladý a dělá rozhovory, nevím, na koho sám narážím teď, ale jak se takové nepříjemné věci vlastně s tím hostem otevírají?
1: Tak děkuju, my máme velice hezký kritiky na tu knížku, čehož já si osobně velmi vážím, protože přicházejí jak z odbornějšího, tak z té komerčnější části vlastně novinářského spektra. Jedna z nich psala, že to je rozhovor po srsti. Já si to úplně nemyslím, protože Honza je člověk, který je velice kritický sám k sobě a vlastně vždycky sám mi automaticky začala říkat, co se vlastně na tom projektu to nepovedlo, jo. Ani jsem nemusela já do něj nějak jako dramaticky jako rýt a nějak ho rozrušovat, nebo nikdy se nějak nerozlobil. Možná to je něco buď v jeho povahovém rysu, nebo možná něco, co ho třeba naučili i na škole, protože se mně zdá, že FAMU ho hodně ovlivnila. Podívat se na ten projekt a říct si, tohle bylo dobře, tohle se mi povedlo, ale co se mi teda nepovedlo, jo. Čili on jako samozřejmě ví, že po těch 30 letech práce už sám sebe úplně nepředělá, třeba ve způsobu vedení herců nebo v castingu ani nechce, ale to, co vlastně třeba podcenil na tom natáčení nebo co se opravdu nepovedlo, tak toho jako trápí, přemýšlí o tom a proto o tom mluví. Jo? Čili spíš tou radou je asi nějaká důvěra vzájemná a taky trpělivost s tím člověkem, no.
0: Což je samozřejmě ale možné v případě, že se s tím člověkem potkáte 17krát, ale v případě 15-minutového rozhovoru to tak jednoduché asi nebude, ne?
1: To určitě ne, no tak to je úplně právě, to je úplně jiná jako liga, úplně jiná soutěž. Já vím, že mě jednou jeden student žurnalistiky říkal, že se učí, že vlastně těch prvních 5 minut by mělo být zahřívacích nebo 10 minut, kdy se vlastně jenom ti dva jen tak oťukávají a povídají si o počasí, tak takový luxus samozřejmě u 15-minutového rozhovoru nemáte. Tam musíte jako skočit hned do tématu a vlastně mít těch otázek připravených víc, klidně 50, s tím, že víte, že použijete třeba 10, ale abyste byl vy, kdo má vlastně ty otěže toho povídání pevně v rukou. Ale zase je hezký, že většinou tyhle ty krátké rozhovory jsou s lidmi, kteří jsou hodně časově exponovaní, jsou to hvězdy, vědci, politici, někdo, kdo jeho čas je opravdu drahý a jsou to většinou lidi, kteří mají třeba kolem sebe tým lidí, kteří, kteří jim pomáhají s produkcí, s publicitou a tak dále a tak dále a někdy se stane, když to tu dotyčnou hvězdu fakt baví, že třeba si ještě vyžádá o nějaký čas navíc a tak to je jako potom velký sen každého nomináře, že vlastně místo 15 minut má najednou 20. To se mi třeba stalo včera.
0: Aha.
1: Dělala jsem rozhovor s takovým velice, velice slavným britským choreografem a tanečníkem Akramem Khanem.
0: Mhm.
1: Který je tady v Praze, protože tady bude dělat velký projekt s Cirkem Laputika. Byli jsme domluvení na 15 minutách a tak jsme se zapovídali, že z toho bylo nakonec 20 a z toho já mám radost, protože to je potom třeba stránka nebo dvě kvalitního textu navíc a to je super.
0: Říká spisovatelka a novinářka Veronika Bednářová.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Posloucháte vysílání Rádia Praha. Mým dnešním hostem je novinářka a spisovatelka Veronika Bednářová. Ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou děkuju za pozvání.
0: Veroniko, pojďme se dostat teďka k tomu, co už jsem říkal na začátku. Vy jste očitou svědkyní událostí 11. září 2001 v New Yorku. Já mám upřímně husinu, když to říkám, protože pro mě je to naprosto nepředstavitelné, už jenom z toho důvodu, že když se to stalo, tak mě byl rok a dva týdny. Já si to... Nejsem tedy jeden z těch, kteří by věděli, kde byli, když k těm teroristickým útokům v New Yorku...
1: Jste byl v kočárku.
0: Já jsem byl v kočárku, pravděpodobně, s nejvyšší pravděpodobností. Kdy vám... Nebo jinak, vy jste radiožurnálu po letech řekla, že si na 11. září vzpomenete každý den. Změnilo se za těch 25 let to, na co přesně si vzpomínáte?
1: Tak já to mám, já jsem to myslela tehdy, to, že si vzpomenu každý den spíš jako s takovou vděčností, že vlastně žijeme pořád ještě, byť se o to samozřejmě musíme snažit, ale žijeme pořád ještě v zemi, která je relativně bezpečná a takovýhle jakoby strašlivý věci se nám tady zatím nestaly. A díky tomu vlastně nějaký moje nebo naše takový dennodenní starosti, se kterýma se třeba lidi opravdu trápí, tak já se snažím se s nima netrápit a vždycky si říkám, ještě by mohlo být vlastně jako hůř, jo, že tento určitý možná takový malinký posttrauma z toho, když najednou vidíte jako padat ty domy přímo před sebou, tak jsem se ho snažila přetavit do spíš takového jako pozitivního pohledu na život a na svět a bojovat s těma každodenníma starostma jako nějak asi možná trošku lehko vážněji. Ale není to, že bych jako trávila nějak každý den čas vzpomínáním si, spíš jako já... Tam bylo spousta mých přátel, z nich některý už třeba bohužel ani nežijou, nebo tak, takže si vzpomenu třeba na ně, nebo je to spíš taková moje, jako takový pocit jako vlastně vděčnosti, že jsem přežila. No.
0: Vy jste v roce 2019 řekla, že se bojíte víc o Británii, než o Spojené státy. Když se na Spojené státy podíváme dnes v roce 2026, platí to pořád?
1: Já se vůbec nechci do těchto těch debat pouštět. Vezmeme-li to čistě pocitově, tak teď se možná bojím zase víc o Spojené státy chvilku. Zdá se mi, že Británie statečně bojuje s tím post-brexitovským obdobím i post-covidovým, samozřejmě s problémy, ale snaží se maximálně z toho nějak vybruslit, když teď zase jsme četli, že bude mít nového prime ministra, takže pořád se něco děje. Já jsem ve Spojených státech už poměrně dlouho nebyla, byla jsem tam naposledy před covidem a tak, jak jsem vždycky žila od jedné návštěvy k druhé a hrozně jsem se na to těšila, tak teď to nemám a nedávno jsem říkala jedné svojí kamarádce, že bude muset počkat ještě 3 roky, než já se do Spojených států vrátím, takže si myslím, že je to jenom o tom, že bychom my jako svět se měli pokusit to přežít a doufat v lepší zítřky. No. Takže ta obava tam pořád samozřejmě je a je veliká.
0: Říká spisovatelka a novinářka Veronika Bednářová, která je dnes mým hostem. Pražákům je hej na Rádio Praha. To vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Tomáš Kolmistr. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 9. kilometru se dojíždí do fronty kamionu, ta pokračuje až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Ve Kbelské směrem do Hloubětína už se podařilo odklidit následky nehody před sjezdem na Prosek. Kolona z D8 od sjezdu na Zdiby se tak dává pomalu do pohybu. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem za sjezdem na Vršovice, pomalej se jede až za Europark, zdržení asi 10 minut. V Radlické se táhne kolona od Valtrovky před Mrázovku a plná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: událostech 11. září v New Yorku. Zajímalo by mě ještě ale to, že vlastně rozhovory s Janem Hřebejkem nejsou první rozhovorovou knihou, kterou vy jste vytvořila. Ještě tady je rozhovorová kniha s Terezou Maxovou, s modelkou.
1: No já tak jako kráčím životem a celkem bez toho, aniž bych si to přála, mě potkávají různý výzvy. Mm-hmm. Já jsem vlastně nikdy nějak netoužila po žádný rozhovorový knize, ale kontaktovalo mě před 5 lety taky nakladatelství Albatros Media, že by rádi udělali knihu k 50. narozeninám Terezy Maxové, top modelky, která žila léta ve Francii, v New Yorku. Vlastně jedný z nejslavnějších modelek světa vůbec v 90. letech. A to bylo asi tak všechno, co já jsem o Tereze Maxové jakoby věděla, protože ten svět módy samozřejmě sleduju jako žena, ale ne nějak detailně. Takže jsem tehdy se bránila, říkala jsem, já si nejsem úplně jistá, jestli jsem na to ten správný novinář. Já píšu jako o kultuře nebo o nějakých společenských věcech, ale dělala jsem jednou rozhovor s Terezinou kamarádkou Evou Herzigovou, ale bylo to proto, že hrála v Michalkově filmu Pohádkář, takže to byl vlastně jako spíš kulturní rozhovor, než o její práci top modelky. A to byla moje jediná průprava, takže jsem říkala, asi byste si měli vybrat někoho z nějakého lifestyleového nebo ženského časopisu, kdo se v tom opravdu pohybuje a ten svět je mu blízký. A Tereza Maxová tehdy řekla, ale mně se právě líbí, že jste osoba jako zvenčí a já bych chtěla někoho, kdo umí vyprávět příběhy a kdo se na tu moji kariéru a na ten můj příběh zase podívá trošičku jiným pohledem. Takže mě to tehdy hrozně obohatilo, protože my jsme se opravdu scházeli spíš jako dva lidi, kteří si vzájemně ukazují ten svůj svět a to o co jim v životě jde. A myslím si, že se nám to hrozně podařilo, nebo mě to teda hodně dalo, ta knížka, a hodně mě to těšilo. Měli jsme tam taky výbornou grafičku Zuzanu Lednickou, která hodně pomohla vlastně s tou grafickou úpravou všech těch jejich fotek. Takže pro tu novinářskou práci je tohle určitě hodně obohacující se takhle jako vídat s někým třeba delší dobu a mít právě na to ten čas si ten jeho příběh zpracovat detailně. No.
0: Takže vy jste nikdy nechtěla dělat rozhovorové knihy, ale teď už vám vyšla druhá.
1: Teď už mě vyšla druhá.
0: A zajímalo by mě, jestli máte někoho dalšího v merku.
1: No mám, ale nechci o tom ještě mluvit. Stejně tak, jako když mě vyšla ta první, tak najednou všichni chtěli rozhovorovou knihu, tak i teď se těch nabídek jako sešlo hodně, ale ono se opravdu člověk musí vybírat jednak proto, aby měl čas na tu svoji denní práci novinářskou, protože přece jenom na to, abych psala jenom ty knihy, na to se cítím ještě moc mladá, ještě ráda bych zůstala v aktivní novinařině. A jednak s tím člověkem opravdu strávíte třeba rok života, jo? Takže je potřeba se ho pečlivě vybírat. Ale mám takový jeden sen, tak možná, že si spolu budeme tady za rok sedět, tak vám to prozradím.
0: Budu se moc těšit. Veronika Bednářová je dnes hostem Rádia Praha. Za chvíli pokračujeme.
2: Děkuji. Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice na okruhu ve směru na D1 se táhne kolona ze sezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení aktuálně asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 se pomalu rozjíždí kolona od 3. kilometru, následně se popojíždí také ve Kbelské směrem do Hloubětína. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem za sezdem na Vršovice, pomaleji se jede až za Europark, zdržení kolem 10 minut a Radlickou se táhne kolona od Valtrovky přes před Mrázovku a plná je také ječná před náměstím IP Pavlova. Už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Před mikrofonem i mimo něj si dnes v poledne povídám s novinářkou a spisovatelkou Veronikou Bednářovou, která je dnes hostem Rádia Praha. Veroniko, pojďme se ještě na závěr pobavit o vaší pedagogické kariéře. Vy totiž učíte na New York University of Prague, pokud to správně říkám.
1: Je to New York University, to je.
0: New York University. A učíte mladé lidi psát reportáže. Mě by zajímalo, jak ty dnešní aspirující mladé novináře vnímáte? Co v nich vidíte, že funguje trošku jinak než u novinářů vaší generace?
1: Tak my právě, je to strašně zajímavý tohleto téma, protože ano, těm studentům, který já učím, oni přichází ze Spojených států, jsou tady vždycky jenom na jeden semestr, na 6 měsíců a jejich vlastně cílem je to takzvaný study abroad, to znamená studium v zahraničí. Oni studují v New Yorku a vyberou si jednu z destinací, která jim ta škola nabízí. Praha je jednou z oblíbených destinací. Takže přijedou a chtějí tady toho co nejvíc zažít. A vždycky jsou stejně staří, je jim tak mezi 19, 20, maximálně 21 lety. Takže přijíždějí už za ty léta, co já učím, studenti, kteří jsou pořád víc a víc jaksi znalí počítačových a internetových sítí a tak dále a tak dále. Ale vlastně ta jejich touha poznávat Evropu a psát o tom je pořád úplně stejná za ty leta. Jo. Tam jako žádná jiná změna není. Tam samozřejmě teď se vedou dlouhé diskuze o tom, jak vůbec učit v éře umělé inteligence. U toho tvůrčího psaní je to zajímavé, protože tam samozřejmě ta umělá inteligence může pomoct, byť se to zatím, myslím si, já dá jako pořád ještě velice snadno poznat. Jo. Takže co jsem třeba já jediný změnila, teď udělala jsem to vlastně tenhle semestr poprvé, že jsme psali nějaké věci i během jako té vyučovací hodiny, že ne všechny věci, které oni píšou, jim nechávám psát doma, aby se třeba i vyzkoušeli napsat něco rychle pod nějakým časovým tlakem, třeba že na to mají hodinku nebo tak, ale jinak jsou fakt stejný, protože oni přijedou, často to je jejich první pobyt v Evropě a pro ně je fascinující, že ta Praha je v takovém jako uprostřed té evropské kytičky, kde je vlastně všude blízko, jo, kde téměř do každého kouta Evropy se dostanete za 2 hodiny, takže oni třeba začnou Skandinávii, pak se posunou do Španělska, do Itálie, procestují vlakem Německo, podívají se do Polska, těch cest mají opravdu hodně a píše se jim potom strašně snadno, protože se na to většinou strašně dlouho těšili, takže ta reporterská práce tam u nich plyne přes to poznávání těch cizích krajů a to mě připadá ideální. Ne?
0: Takže je ta dravost a touha vlastně i po těch mnoha letech, kdy existuje vůbec novinářská profese a na které to pravděpodobně celé začalo, když se tiskly první noviny.
1: Určitě,
0: tak i v roce
1: určitě.
0: 2026, kdy máme supermoderní dobu s letadly a umělou inteligencí a létáme do vesmíru, tak tohle je pořád to, co by toho novináře správného mělo hnát k tomu, aby tu svoji práci dělal dobře.
1: Já si myslím, že určitě, že ty věci kolem už to jsou vlastně jenom pomocníci toho hlavního cíle. Jo. Oni třeba dělají víc, rychleji, jednodušeji, krátká videa z toho svého cestování, že to třeba doprovází ten článek, což mi přijde super. Krásně to sestřihají, udělají to rychle, udělají to samostatně, ale vlastně pořád jsou jako pyšný na to, když můžou napsat opravdu reportáž toho, že prostě byli poprvé v životě v Londýně a zažili tam nějaký sportovní třeba zápas, na který se hrozně dlouho těšili, tak pořád tam takovou tu reporterskou vášeň jako cítím. No. A takže je to hrozně jako příjemný v tomhletom prostředí být. Taky já se od nich spoustu těch jejich jako věcí můžu naučit toho, jakým oni mají názory. A ještě je zajímavá jedna věc. Byly doby, řekla bych tak před 10 lety, kdy studenti už přestávali číst tištěná média a teď je jako hodně, fakt je hodně čtou, jo, hodně slyším od nich, že mají rádi New York Times, že čtou různé ty travel sekce těch jednotlivých novin, že čtou Financial Times, že mají rádi New Yorker, je to pro ně tyhle ty, oni tomu říkají long read, je to pro ně důležitý tyhle ty long readsy a vlastně opravdu se tomu věnují a fandějí tomu, takže možná to s tím koncem těch tištěných reportáží nebude tak horký, no. Nebo že možná budou třeba jenom na onlineu, ale budou pořád.
0: Říká spisovatelka a novinářka Veronika Bednářová, která byla dnes hostem Rádia Praha. Moc za to děkuju.
1: A já naposledy děkuju za pozvání, bylo to fajn. Mějte se.

0: Pražská veřejná doprava zítra přejde do prázdninového režimu. Prodlouží se intervaly metra, tramvají i autobusů. Pražská policie pátrá po 35-leté ženě s psychickými problémy. Počet obětí eboli v Kongu přesáhl 300. Odpoledne čekejte jasno až skoro jasno s teplotami do 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zítra začíná prázdninový provoz pražské městské hromadné dopravy. Metro, tramvaje i autobusy budou jezdit v delších intervalech. Školní autobusové linky a spoje nepovedou vůbec. Prázdninový provoz skončí 28. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: U metra budou prodloužené intervaly ve špičkách pracovních dnů, třeba na lince A zhruba od minutu. Cestující také musí počítat s několika výlukami, například o prodlouženém víkendu na začátku července nepoje do metro C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání.
0: Budova pošty v Olšanské ulici v Praze 3 bude mít nový bezbariérový přístup. Současnou plošinu nahradí nájezdová rampa, která má být pro handicapované klienty a maminky z kočárky pohodlnější. Pošta ji začala stavit po dohodě s městskou částí, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
3: Nájezdová plošina zvýší komfort i dostupnost pobočky v Olšanské ulici a je vhodnější pro větší počet uživatelů než stávající řešení.
0: Úpravy by měli dělníci dokončit příští týden. Do té doby můžou vozíčkáři využívat dočasnou bezbariérovou přepážku pro podání balíku, která se nachází zhruba 20 metrů od hlavního vchodu. Pražští policisté znovu pátrají po 35-leté Ludmile Janourové, která má psychické problémy. Informoval o tom policejní mluvčí Jan Daněk. Může být nebezpečná a zároveň ohrožená na životě. Včera ji policisté vypátrali a předali zdravotníkům. Ti zjistili, že pravděpodobně vypila Fridex. Žena ale z nemocnice utekla. Je 170 až 175 cm vysoká, obézní postavy, má modré oči a hnědé vlasy. Na sobě by měla mít krátké černé legíny, černé tričko s bílým nápisem a černou sportovní tašku přes rameno. Jakékoliv informace volejte na linku 158. V Demokratické republice Kongo přesáhl počet potvrzených případů eboli 1150, z toho více než 300 lidí na virus ve středoafrické zemi zemřelo, uvedly to tamní úřady. První případ nákazy se v Kongu objevil v polovině května a od té doby se rozšířil i do sousední Ugandy. O prvním nakaženém ebolou tento týden informovala také Francie. Testy tam virus potvrdili u lékaře, který se vrátil z humanitární mise v Kongu. Riziko rozšíření nemoci je ale podle francouzského ministerstva zdravotnictví nízké. Tenistka Karolína Muchová postoupila v německém Bad Homburgu do semifinále. Na travnatém turnaji porazila Dánku Tausonovou 2-1 na sety. Její další soupeřkou bude Belgičanka Rousseauová. Odpoledne bude jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 35 až 37 stupňů. Povene slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách krátce po 13. už se vracíme na silnice a slovo má Tomáš. Krásné odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se tahne kolona za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 už z 9. kilometru. Na příjezdu do Prahy po D8 se pomalu rozjíždí kolona od 5. kilometru, následně se popojíždí také ve Kbelské směrem do Hloubětína. Na jižní spojce směrem na Černý most se tahne fronta od sjezdu na Vršovice až za Europark, zdržení asi 20 minut. A na magistrále je plná Wilsonova, a to od Florence muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké odpoledne s Rádiem Praha. Teď už s Lenkou Vahalovou máme 4 minuty po 13. a já mám pro vás další dobrou muziku. Ital Damiano David. Melanie Fiona. Nebo teď si já. Krásné odpoledne.

0: Hezké odpoledne, páteční Rádio Praha s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Teď máme 13:15 a nezapomeňte poslouchat Rádio Praha i dnes večer v 21 hodin. Vás čeká pravidelný páteční nářez rockové muziky. Pořad Rok je náš s Iljou Kučerou mladším. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 velmi opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se zastavíte, kolona se nesouvisle sune do Prahy před Cínoveckou a Kbelskou až ke sjezdu do Novopatské a to zdržení je 30-minutové. Na okruhu ve směru na dálnici D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržíte se 20 minut. Plný je také příjezd po dálnici D5 od Plzně. Jinak na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od sjezdu na Vršovice až za Europark, zdržení 20 minut. V opačném směru počítejte se silným provozem na Štěrboholské spojce od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha, tohle byl Raxet a teď máme zprávy s Denisou na 13.30.
1: Dobré odpoledne. V Praze dnes začaly jezdit první trolejbusy. Na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hanspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili zástupci hlavního města a dopravního podniku. Autobusové linky zatím zůstávají v provozu, trolejbusy na nich jezdí zhruba jednou za hodinu. Plné nasazení trolejbusů dopravní podnik plánuje v následujících měsících poté, co dostane 30 nových vozů. Trolejbusy na trati z Bořislavky na Hradčanskou mají číslo 51, na Strahov pak 53. Schůze sněmovní vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr budou neveřejné. Na první pracovní zasedání, které se odehraje 4. září, pozvala 4 svědky, jejich jména uvádět ale nebude. Novinářům to po úvodním setkání 13 člené komise řekl její předseda Jindřich Reichl z SPD. Současná vlna vedere tuzemské energetické sítě neohrozí. Častější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Provozovatele soustavy proto zvláštní opatření nepřipravují. A kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šíření požáru. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Hezké odpoledne, vracíme se na silnice a slovo už má Tomáš Kulmistr. Zdravím tě, jak to vypadá?
3: Ahoj, hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 5. kilometru se zastavíte, kolona se nesouvisle sune do Prahy přes Cínoveckou a Kbelskou až ke sjezdu do Novopatské, zdržení asi půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, následná kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, naberete asi 20 minut navíc. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne fronta od sjezdu na Vršovice až na Lanový most. V prostředním pruhu tam stojí porouchané osobní auto, zdržení je okolo 20 minut. V opačném směru počítejte se silným provozem na Štěrboholské spojce od Běchovic ke sjezdu do Průmyslové. V Bělohorské z centra čekejte zdržení před Vypichem a na příjezdu do Uhříněvsi se táhne kolona v ulici Přátelství. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Herečka Lenka Krobotová. Pozve vás na letní Shakespeareovské slavnosti, na inscenaci Macbeth nebo do Davidského divadla. Jaké novinky chystá Davidské divadlo a jaké natáčení Lenku čeká v nejbližší době? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dětem začaly prázdniny a lidé vyrážejí na dovolenou. S větším náporem cestujících počítali třeba i vlakoví dopravci. Jestli všechno běží podle jízdních řádů, tak to zjistíme už za chvíli.

0: Krásné odpoledne máme krátce před 14:45, posloucháte Rádio Praha. Vysvědčení rozdané, kufry zbalené, teď už je čas vydat se někam ven na dovolenou nebo na prázdniny. Jak to vypadá na pražském hlavním nádraží, tak na to už se teď ptám naší reportérky Kristýny Vašíčkové. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Kristýno, odjíždějí všechny vlaky na čas?
1: Většinou ano. Já jsem tu byla už dopoledne a znovu jsem se vrátila asi před hodinou a půl a co svítila zpoždění na odjezdové tabuli, byla jen u některých vlaků, a to buď 10 nebo 15 minut. Teď tedy před chvílí zahlásil 20-minutové zpoždění vlak do Budapešti. Nicméně patrné je to i na množství lidí, protože to tu momentálně přeplněné nikterak není. Mám okoukané třeba ve špičkách ve všední dny, že ta hala vypadá podstatně plněji. Cestující se tu schází s předstihem, když někam jedou, často tu vídám dámy s vějíři, aby se aspoň trochu ochladili. Láhev vody, sladkého nápoje anebo plechovka vychlazeného piva, to jsou pak ty další věci, kterými se lidé na cestu anebo před cestou zásobí.
0: Jak jsou na nápor připravení dopravci?
1: Tak dopravci s odjezdovým náporem počítali, České dráhy například posílily vlaky teď na víkend, a to hlavně ve směru na Moravu. Víc místa k sezení ale mají mít i spoje do Českých Budějovic směrem na západ Čech a do východočeského regionu. A ten nárůst je sice o stovky míst, i tak by ale cestující měli sledovat nejen obsazenost vlaků, připomíná mluvčí podniku Petr Šťáhlavský.
2: Přesto doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa, sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku, a využívat spoje mimo přepravní špičku.
1: Ty spoje jsou posílené ode dneška do neděle, a když zmíním ještě dalšího dopravce, RegioJet, ten žádná speciální opatření na tento víkend po vysvědčení nepřipravil. Posílené vlaky totiž podle mluvčího Lukáše Kubáta jezdí už zhruba od půlky května, a pokud ale bude potřeba, posílí je ještě víc, a to nejen ty vnitrostátní, ale i mezinárodní. No a na závěr, nepředpokládám tedy, že by kdokoliv z nás zapomněl v těch současných vedrech, ale stejně ještě připomenu, mějte sebou na cesty dostatek pití, případně nějakou pohotovostní svačinu.
0: Tolik reportérka Kristýna Vašíčková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
3: Praha živě.
0: Teď už na silnice Vekbelské se popojíždí směrem do Hloubětína, už Cínovecké a také dálnice D8 od 3. kilometru, je to na 20 minut. Na jižní spojce ve směru na Černý most zpomalíte za křížením s magistrálou. Dojíždí se do Kolony, ta pokračuje až na Lanový most, tam v prostředním pruhu překáží porouchané auto. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most počítejte se silným provozem za sjezdem na Běchovice až k Europarku. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 se zastavuje stále za sjezdem na Plzeň. Následná kolona pokračuje až k Ořechu, je to na 20 minut. V Bělohorské centra počítejte se zdržením před Vypichem a na příjezdu do Uhříněvsi se táhne kolona v ulici Přátelství.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Záhde se teda 1 milion korun na podporu domácí péče pro lidi po vážném onemocnění. Prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích. Návrh teď projedná Senát. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 10 podpoří 1 milionem korun projekt Vinohradské nemocnice nazvaný Zkratka domů. Ten pomáhá lidem po vážném onemocnění vrátit se co nejdřív z nemocnice do domácího prostředí. Zájemcům také zajišťuje potřebnou zdravotní i sociální péči. Příspěvek schválili zastupitelé městské části, říká její mluvčí Jan Bruno Trop.
2: Projekt propojuje zdravotní a sociální služby tak, aby lidé po propuštění z nemocnice nezůstali bez potřebné podpory. Speciálně vytvořený tým jim po omezenou dobu poskytuje intenzivní pomoc přímo doma a pomáhá jim zvládnout náročné období návratu do běžného života.
0: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Dále budou prezident s ministrem řešit třeba plánovaný zákon o audiovizi nebo situaci v kultuře. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se jí ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Nové teplotní maximum v Česku může padnout v sobotu i v neděli. Teploměr může ukázat až kolem 41 stupňů, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší teploty zaznamenají měřící stanice, hlavně v Polabí, Poohří a na Jižní Moravě a ve středních Čechách. Podle meteorologů četnost i intenzita vln veder narůstá kvůli dlouhodobému globálnímu oteplování na celém světě. Absolutní český rekord je ze srpna 2012 a činí 40,4 stupně. Tenistku Karolínu Muchovou čeká na turnaji v Bad Homburgu semifinále. 11. hráčka světového žebříčku si zahraje poprvé v kariéře mezi nejlepšími čtyřmi na trávě. Po 15. hodině nastoupí proti Rumunce Rusové. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Vracíme se na silnice a slovo už má Tomáš Kolmistr.
4: Hezké odpoledne. Na D5C z Plzně ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 7. kilometru se zastavuje, souvislá kolona hlavně kamionů se sune až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta projíždějí rychleji až na konec D5. Na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 6. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, ta pokračuje přes Cínoveckou a Kbelskou až k Novopatské. Osobní auta zastavují u sjezdu na Zdiby. Na jižní spojce ve směru na Černý most pomalte za křížením s magistrálou, dojíždí se tam do kolony, ta pokračuje až za Lanový most k Europarku, zdržení asi 20 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most počítejte se silným provozem za sjezdem na Běchovice až k Europarku. Na příjezdu do Uhříněvsi se zdržíte asi 20 minut od Kutnohorské přes ulici Přátelství a v Radlické počítejte s kolonou, a to před Mrázovkou. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi a taky s dobrou muzikou. Bude tu Miles Smith. Taky Ed Sheeran. Bad habits lead to late nights and then alone. Nebo Elton John a Britney Spears.

0: Krásné odpoledne, čtvrt na tři, Radio Praha stále s vámi, poslouchejte nás i dnes v 21 hodin, čeká vás pořad Rok je náš a budeme potom rádi, pokud budete stále i sledovat naše webové stránky, protože v neděli v 9 večer je vyhlášení hitu týdne a vy potom během týdne vždy od pondělí do čtvrtka můžete ovlivnit náš playlist na praha.rozhlas.cz. Stačí, když kliknete na pořady hit týdne a pak už můžete vybírat. Teď se vracíme na silnice na okruhu ve směru na dálnici D1. Se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Následně se kolona sune k Ořechu na 19. kilometr a to zdržení je 20-minutové. Plný je příjezd po dálnici D5 do Prahy už od 7. kilometru. Jinak v Praze na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Vršovice. Pomalej se jede dál před Štěrobohulskou spojku a na okruh ke sjezdu na Hradeckou D11. Tady je to až na půl hodiny. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku a Vekbelské se popojíždí směrem do Hloubětína od Cínovecké k Novopatské.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď zprávy na 14.30.
1: Přeji dobré odpoledne. Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se jí ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. Maximální povolené ceny paliv o víkendu mírně stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Benzín oproti dnešku zdraží o 4 haléře, za naftu si lidé připlatí 18 haléřů. Ceny pohonných hmot chce stát regulovat do konce června. Jestli bude opatření pokračovat i v červenci, rozhodne vláda v pondělí. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD tím, že ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Nepravomocně o tom rozhodl pražský obvodní soud. SPD od rezortu požaduje omluvu. Ve zprávě ho totiž rezort popsal jako xenofobně populistickou skupinu, která podněcuje k nenávisti. Podle soudu to ale ministerstvo dostatečně neprokázalo. Stejný spor řešili soudy i kvůli zprávám z předchozích let. Policisté odvolali pátrání po 13-leté dívce Stachovska. Popolední našli a předali do péče záchranářů. Potvrdila to mluvčí plzeňských policistů. Policisté odvolali také pátrání po 8-letém chlapci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková. Chlapec je podle ní v pořádku. Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami 35 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, Tomáši? Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Následná kolona se sune k Ořechu na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Plný je také příjezd po D5 už od 8. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje u sjezdu na Vršovice. Pomalej se jede dál přes Štěrboholskou spojku a na okruh ke sjezdu na Hradeckou D11. Zdržení okolo půl hodiny. Na D11 je na výjezdu nehoda v levém pruhu 3 osobních aut. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz směrem na Lanový most od Běchovic k Europarku. V Jakbalské se popojíždí směrem do Hloubětina, a to od Cínovecké k Novopatské. V Radlecké naberete asi 20 minut navíc od Valtrovky k Mrázovce. Ve Vrchlického a následně Duškově se popojíždí od Kavalírky před tunely, zdržení je také 20 minut. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzanova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Rádio Praha s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 3:05 a dnes je pátek 26. června a v našem vysílání nesmí chybět Petr Jungmann a jeho perný den. To znamená, připomene, co důležitého se událo právě dnes, 26. května. Pardon, června.

0: Bernidén, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Pasáček vepřů, který dobyl říši Inků, hledal bájné Eldorádo a založil peruánské hlavní město Lima. To byl konkvistádor Francisco Pizarro. Zavraždil ho jeho nevlastní syn 26. června 1541 právě v peruánské Limě. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sís.

0: Zsoltu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa a nabízí opravdu lahodné sousto pro adrenalinové nadšence. Procházku po hraně vyhlídkové části vrcholu věže. Edgewalk ve výšce 356 metrů nad zemí. Sice s jistícím lanem, ale přesto děkuju pěkně. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wannabe. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády a otevřel jim do kořán brány mezi největší hvězdy 90. let. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi jenom v Brně vyhrál 7x, mistrem světa byl 6x. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
1: My se vracíme na silnice, na výjezdu z Prahy po dálnici D5 směrem do Plzně se zastavíte u sjezdu na Rudnou na 5. kilometru. Kolona pokračuje na 8. kilometr, tam zasahují u požáru vozidla a mají zabraný pravý jízdní pruh. Na Pražském okruhu ve směru na dálnici D1 se stále táhne kolona od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem a ucpaný je samozřejmě kvůli tomu i příjezd po dálnici D5. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za sjezdem na Vršovice, následná kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na okruh ke sjezdu na dálnici D11, tady je zdržení dokonce až půl hodiny. V opačném směru počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. Tolik tady jižní spojka, teď ještě Vrchlického a následně tady v Duškově se popojíždí od Kavalírky přes tunely zdržení 20 minut a v Bělohorské se popojíždí směrem z centra mezi Břevnovským klášterem a Vypichem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Viny.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album. Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: Krásné odpoledne, 15 hodin, Rádio Praha stále s vámi, teď už je tu Denisa a má pro vás další zprávy. Hezké, horké odpoledne.
1: Ano, hezké odpoledne. Petici proti krátkodobému ubytovávání pro turisty sepsali lidé v Praze 1. Koalice ve sněmovně prosadila změnu pravidel pro státní úředníky. Bude snazší je zaměstnat i propustit. Belgie kvůli vedrům zrušila víkendovou rekonstrukci bitvy u Waterloo. Dnes má být jasno a teploty až 37 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Lidé v Praze 1 sepsali petici proti krátkodobému bydlení pro turisty. Vadí množství bytů využívaných ke službám jako Airbnb a Booking. Petenti požadují přísnější kontroly a omezení takových pobytů. Turisté podle nich nedodržují noční klid. Organizátor petice Petr Hrachunek z občanského shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1 říká, že v centru města kvůli turistům také chybí obchody pro stálé obyvatele.
3: Když tady jste jako turista, tak nevyhledáváte podniky, jako je papírnictví, drogerie, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vybavenost, nebo co by vlastně byly součástí tu občanské vybavenosti. Prostě by to nešlo.
1: Petici chce občanské shromáždění předložit městské části, magistrátu, ministerstvu pro místní rozvoj i poslancům. Sněmovna schválila nový zákon o státních zaměstnancích. Nahradit má současný služební zákon. Norma by podle koalice měla zajistit jednodušší zaměstnávání i propouštění státních úředníků. Pravidla mají být jako při běžném pracovním poměru, říká předseda klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný.
4: Také státu otevře trochu ruce v tom, aby existovala větší flexibilita v zaměstnávání státních zaměstnanců a trochu se přiblížila ta situace v komerční a státní sféře.
1: Opozice návrh kritizuje, umožní podle ní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a povede k politizaci státní správy. Poslanci o normě nakonec rozhodli po předčasném ukončení debaty. Prosadila to koalice, když dala hlasování na pevný čas. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Belgické úřady kvůli extrémnímu horku zrušily rekonstrukci bitvy u Waterloo. Připomínka porážky francouzského císaře Napoleona Bonaparte z roku 1815 byla plánovaná na tento víkend. Informuje o tom agentura AFP. Událost tradičně přiláká tisíce diváků. Evropské státy se v současnosti potýkají s vlnou veder. Teplotní rekordy už padly třeba ve Švýcarsku nebo ve Francii. Český hydrometeorologický ústav předpovídá, že v tuzemsku by se teploty mohly o víkendu vyšplhat až na 1,40 stupňů Celsia. Aktuálně nejlepší český tenista Jiří Lehečka zahájí Wimbledon proti Australanovi Popirinovi. Jakub Menšík vyzve na úvod travnatého Grand Slamu Brita Samuela. Mezi ženami je hned v prvním kole na programu duel Češek Karolíny Plíškové a Terezy Valentové. Vracející se americká vítězka 23 Grand Slamu Serena Williams vstoupí do turnaje proti Australance Jointové. Kompletní los prvního kola zveřejnil Wimbledon na svém webu. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty dnes tropické 35 až 37 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď už na silnice s Tomášem. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Na výjezdu z Prahy po dálnici D5 směrem do Plzně se zastavíte před sjezdem na Rudnou na 3. kilometru. Kolona pokračuje na 8. kilometr. Tam zasahují u požáru vozidla a mají zabraný pravý pruh. Na okruhu ve směru na D1 se tahne kolona od sjezdu na Plzeň až Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně už z 8. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte za sjezdem na Vršovice. Následná kolona pokračuje přes Štěrbohovskou spojku až za Europark ke sjezdu na D11. Zdržení asi půl hodiny, v opačném směru počítejte se silným provozem od sjezdu na Běchovice k Europarku. Ve Kbelské se jede pomaleji směrem do Hloubětína, už z Cínovecké od sjezdu na Březině ve Sknovopatské. Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova, a to už z Reslovy od Tančícího domu, a plná zůstává magistrála na Nusalském mostě od Vyšehradu do Legerovy a také ve Vilzonovi od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Rádio Praha.
0: Na Rádio Praha už za chvíli Free Ridings. Monkey Business. One Republic.

0: Krásné odpoledne, minuta po čtvrt na čtyři, Rádio Praha stále s vámi. Obyvatelé Prahy 1 sepsali petici proti krátkodobému ubytování. Mluvili jsme o tom i ve zprávách a další podrobnosti přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Tomáš Koulmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení asi 20 minut. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru. Na jižní spojce se popojíždí od sjezdu na Strašnice ve směru na Černý most přes Štěrboholskou spojku až na okruh k Hradecké D11. Zdržení je asi půl hodiny. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Barandovský most. U sjezdu na Strašnice se před malou chvíli srazila dvě osobní auta a blokují prostřední a částečně pravý pruh a začíná se tam tvořit kolona. Na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most počítejte se silnějším provozem, a to před Europarkem. V centru je stále plná magistrála na Nuselském mostě před Legerovou, také Vilzonová od hlavního nádraží k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Hezké odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď máme 15.30 a připraveny jsou další krátké zprávy s Denisou. Dobré odpoledne. Památku právničky a političky Milady Horákové, která byla před 76 lety popravena komunistickým režimem po vykonstruovaném procesu ve vazební věznici Pankrác, dnes uctili političtí představitele v centru Prahy. Několik kytic s květinami k jejímu památníku na pětikostelním náměstí položili předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, senátoři David Smoljak za STAN a Jiří Růžička za TOP 09 společně s kancléřem Senátu Radkem Jiránkem. Politici ocenili Horákovou zejména za její boj za svobodu a demokracii. Řidiči pražské městské hromadné dopravy mají od dopravního podniku v horkých teplotách k dispozici vodu, jontové nápoje a mohou nosit letní stejnokroje. Všechna vozidla, včetně těch bez klimatizace, mají alespoň ochlazovač kabiny řidiče. Z autobusů má klimatizaci zhruba 73% vozů, u tramvají je to necelá pětina. Některým fakultním nemocnicím přibylo pacientů s obtížemi kvůli vysokým teplotám. Zdravotnická zařízení, která řídí ministerstvo zdravotnictví, jsou ale na zajištění péče kvůli dopadům vlny veder připravena. Nejčastěji jde o dehydrataci, kolapsové stavy, úpal, úžeh nebo zhoršení chronických onemocnění. Lékaři upozorňují také na to, že vedle zdravotních komplikací hrozí kvůli vedru víc i úrazy a dopravní nehody. Motocyklový jezdec Filip Salač si 9. časem v hlavním tréninku třídy Moto2 zajistil účast přímo ve druhé části sobotní kvalifikace na velkou cenu Nizozemska. V Assenu v teplotách dosahujících 34 stupňů Celsia zajel 9. čas. Za vítězným Davidem Alonzem z Kolumbie zaostal o žádná celá 251 tisícin sekundy. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty 35 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jaká je situace na silnicích, to už nám řekne Tomáš.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 7. kilometru. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lavkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Na jižní spojce se popojíždí od sjezdu na Strašnice přes Štěrboholskou spojku až na okruh Gradecké D11, zdržení je okolo půl hodiny. Jižní spojka ještě jednou, tentokrát směrem na Barandovský most. U sjezdu na Strašnice se podařilo už odklidit následky nehody dvou osobních aut do pravého pruhu. Nesouvislá kolona je už od Europarku. Před Barandovským mostem se popojíždí na jižní spojce od McDonaldu. Navíc před malou chvílí za čerpací stanicí Orlen se srazila dvě osobní auta a blokují levý pruh. Na magistrále se popojíždí na Nuselském mostě od Vyšehradu do Legerovy a také ve Vilzonově, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Honzík se dozví, že se rodiče chtějí rozvést. A František přivezl babi Bětě trochu hrůzostrašné překvapení. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Láska nebo zákon. Catherine Deneuvová jako krásná gangsterská holka a Alan Delon jako policajt. A ČT Art uvádí vizuálně opulentní multimediální koncert populární české skupiny Tata Boys. Páteční večer s Českou televizí.
6: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
0: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
6: S Lenkou

Radio Praha, páteční vysílání s Lenkou Vahalovou stále s vámi. Na pražské Štvanici se ode dneška scházejí nejlepší skateboardisti z celého světa a my u toho samozřejmě nesmíme chybět. Naše redaktorka Monika bude s námi už za chvíli ve spojení. Teď Charlotte Gott.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme krátce před 3:15. Až do neděle probíhá na Štvanici Mystic Skate Cup 2026. Na největší skateboardový závod v Evropě vyrazila samozřejmě i naše létající redaktorka Monika Doležalová. Krásné odpoledne, Moni.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jak to na místě vypadá?
1: No, ostrov Štvanice zaplnili fanoušci skateboardingu. Tahle komunita sem dorazila na nejdéle fungující, ale i na největší skateboardový závod v Evropě. Světový pohár se koná právě u nás ve vyhlášeném Mystic Skate Parku. Kolem mě chodí všichni se skateboardem, ti menší raději ještě v helmách. No a ve volných chvílích si trénují různé triky. Je tu připravena také malá rampa, kde mohou závodníci ještě naposledy před závodem trénovat. Čeština ta je kolem slyšet ale málo. Přijeli sem totiž nejlepší světoví jezdci, kteří se utkají o prize money v disciplínách street a bowl. Abych vám to vysvětlila, tak street, to je vlastně takový park s různými překážkami. Je to napodobení na ulice, kde ti skateboardisti využívají zábradlí, lavičky a různé zítky, rampy. No a bowl je vlastně úrampa, taková prázdná mísa. Zajímavostí je, že na tento závod se mohou registrovat závodníci jakéhokoliv věku a zkušeností. Není to vůbec omezené nebo rozdělené do kategorií, pouze podle pohlaví. Jakmile prozradil závodník Hinek, v tomhle počasí je závodění opravdu náročné. Organizátoři proto připravili pro všechny korítko s pitnou vodou, kde si můžete doplnit zásoby, a také brány, ze kterých stříká voda, pod kterou se můžete projít. Navíc také pomáhá to, že je tu hodně stromů, takže občas jste ve stínu a trochu tady pofukuje.
0: Na akci je připraven i hudební program, je to tak?
1: Jo, je tu postavena obří stage. Dnes večer se o hudební program postarají zahraniční vystupující, třeba z Austrálie nebo taky z Ameriky.

0: Tomáš Kolmistr, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu vesměru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení okolo 20 minut. Vesměru na letiště se jede pomalej za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směr Černý most zastavuje za sjezdem na Strašnice, kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku až na okruh k Hradecké D11, zdržení je okolo půl hodiny. V opačném směru, tedy k Barandovskému mostu, se zastavíte už na Štěrboholské spojce před Europarkem. Kolona pokračuje dál za Lanový most ke sjezdu na Strašnice. Tam vyšetřují nehodu nákladního auta s osobním v pravém pruhu. Plná je magistrála, a to na Nuselském mostě od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonová od Florence k muzeu, a v ulici v Holešovičkách na výjezdu z centra u Bulovky teď řeší nehodu dvou nákladních a dvou osobních aut. Je blokovaný minimálně levý pruh, kolona se táhne už od mostu Barikádníků a také z Povltavské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: duo Scooter bude pokračovat ve vedení činohry Pražského národního divadla i s novým generálním ředitelem. Ostravský soud propustil karvinského primátora Wolfa, návrhu na vazbu nevyhověl. Trolejbusy v Jihlavě nabírali zpoždění kvůli přehřátým motorům a kompresorům. Dnes má být jasno nebo skoro jasno, teploty až 37 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
2: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
3: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
4: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
3: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Karvinský primátor Jan Wolf je na svobodě. Okresní soud v Ostravě zamítl návrh žalobce na uvalení vazby a rozhodl, aby policisté politika propustili. Podle rozhodnutí soudu nehrozí, že by ovlivňoval svědky. Jan Wolf je stíhan v korupční fotbalové kauze. Jeho advokátka Kateřina Světlíková rozhodnutí justice oceňuje.
5: Naše reakce jsou pozitivní. Mě je teda trošku líto, že vůbec to došlo k tomu, že jsme došli sem. Přijdou mi ty postupy nestandardní. Klient poměrně dlouho vypovídal a my jsme s panem státním zastupcem taky uváděli docela hodně skutečností, takže se to tak nějakým způsobem natáhlo a paní soudkyně pečlivě posuzovala, jestli jsou nebo nejsou dány důvody vazby.
0: Jihlavské trolejbusy měly kvůli vysokým teplotám technické problémy. U starších vozů se přehrály motory a kompresory, takže je řidiči museli odstavovat z provozu. Podle vedení dopravního podniku nejsou modely z let 2010 a 2011 na aktuální tepelné podmínky uspůsobené. Místo nepojízdných trolejbusů nasadili funkční vozy. Podle ředitele Radima Rovnera by teď už měly spoje jezdit bez problémů. Počet obětí včerejšího zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 589 zraněných, jsou skoro 3000. Informovala o tom prozatímní prezidentka země Delcy Rodriguezová. Očekává se, že s pokračujícími záchrannými pracemi bude obětí ještě přibývat. Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares řekl, že o život přišli 3 Španělé, 99 dalších se podle něj ale pohřešuje. Silné zemětřesení zdevastovalo hlavní město Caracas a jeho okolí. Pomoc Venezuele slíbili země z celého světa, včetně Česka. Není ale jasné, jak a kdy odborníci na vyprošťování z USAR týmu odletí. Fotbalisté Francie budou hrát s Norskem na závěr skupiny mistrovství světa. Už s jistotou postupu do play-off se utkají o první místo. Duel začne v 21 hodin českého času, stejně jako utkání Senegal-Irák. Ve 2 hodiny v noci mají výkop zápasy Kapverdy, Saudská Arábie a Uruguay-Španělsko. V 5 ráno se střetnou Egypt s Iránem a Nový Zéland s Belgií. Dnes má být jasno nebo skoro jasno a teploty vysoké 35 až 37 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Teď na silnice slovo má Tomáš.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 20 minut. Ve směru na letiště se jede pomaleji za Lochkovským tunelem mezi 14. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavuje za sjezdem na Strašnice, kolona pokračuje přes Štěrbolskou spojku až na okruh Kradecké D11. V opačném směru tedy na Barandovský most se zastavuje už na Štěrbolské spojce před Europarkem, fronta pokračuje přes Lanový most až ke sjezdu na Strašnice. Tam řeší nehodu 2 osobních aut v pravém pruhu, zdržení okolo 20 minut. V ulici v Holešovičkách směrem z centra už se podařilo odklidit následky nehody u Bulovky. Kolony z Nové Povltavské a také Argentinské se dávají pomalu do pohybu. Regulují proto vjezdy do Blanky. A ve Strakonické z centra se srazila 2 osobní auta před Barandovským mostem. Blokují 2 pruhy, fronta se tahne už od Mrázovky, tam regulují vjezdy do tunelu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha.
7: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Na Rádiu Praha už za chvíli Shakira a Burna Boy mimochodem, ale vy to určitě víte, je to hymna právě probíhajícího mistrovství

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme 4:45 a vracíme se na silnice už za pár sekund.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
2: Praha je nej.
0: Teď už na silnice a slovo má Tomáš.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště je opatrně za sjezdem na Barrandov. Na 18,5 kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý i pravý pruh. Na místě už jsou hasiči, kolona se táhne už od 15. kilometru. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Je to jenom silným provozem, zdržení asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po Lipské se srazila tři osobní auta u nájezdu z letiště. Tvoří se kolona od sjezdu na Kněževes. Postojíte také v Aviatické. Na jižní spojce směrem k Barrandovskému mostu řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu za sjezdem na Strašnice. Kolona se táhne už ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice, zdržení je okolo 20 minut. V opačném směru počítejte se silnějším provozem na jižní spojce v okolí Lanového mostu. A ve Strakonické směrem z centra se srazila dvě osobní auta, a to před Barrandovským mostem. Blokují dva pruhy, fronta se táhne už z Mrázovky, tam regulují vjezdy do tunelu, plné proto Radlická a také Duškova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, máme pro vás další zprávy, tentokrát na 16.30.
1: Dobré odpoledne. Pražský magistrát zakáže na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Nařízení bude platit v sobotu a v neděli, kdy zároveň varoval Český hydrometeorologický ústav před rizikem šíření požárů. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních voleb tak bude 16. a 17. října. Termín voleb stanovil prezident Petr Pavel. Prezident Petr Pavel přijme v úterý na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Za motoristy jednat budou o veřejnoprávních médiích, avizovaném zákonu o audiovizi nebo situaci v kultuře. Uvedl to dnes na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře. Sněmovna se dnes nedostala k hlasování o omezení pravomocí prezidenta republiky k vedoucím stálým misím nebo o zavedení funkčního období tajemníků radnic. Sporné úpravy by se mohly dostat do širší doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích. Jejich schvalování poslanci nedokončili. Ve finálním kole debaty v ní zůstala pětice přihlášek a mohly by pokračovat ve středu. Dnešní jednací den skončil. I zítra čekejte teplé počasí, mělo by být jasno a teploty až 35 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Vracíme se na silnice a jaká je aktuálně situace, nám řekne Tomáš.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště je opatrně za sjezdem na Barrandov. Na 18,5 kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut. Projíždí se pouze odstavným pruhem, zdržení okolo půl hodiny. Ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5. Na jižní spojce směrem k Barrandovskému mostu stojí po nehodě osobní auto v pravém pruhu za sjezdem na Strašnice. Kolona se tahne už ze na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice, celé je to na asi 20 minut. Ve Strakonické z centra se srazila dvě osobní auta před Barrandovským mostem, blokují dva pruhy, fronta se táhne už z Mrázovky, tam regulují vjezdy do tunelu, plná je proto Radlická a také Duškova a regulují vjezdy také do Blanky, postojíte v Holešovičkách už od Bulovky. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké odpoledne, 4 minuty po půl páté, za chvíli tu bude Jirka Štefl a pravidelné tipy. Počkejte si na ně.

0: S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. Areál Hostivařské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště otevřeli taky na Pražačce. Tam mají o víkendech otevřeno mezi 9 a 20 hodinou. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A nebo se před sluníčkem schovejte v České galerii moderního umění a podívejte se na výstavu, která připomíná 100 let od narození Marilyn Monroe. Uvidíte komplexní pohled na život a odkaz ženy, která se stala nejslavnější blondýnkou všech dob a symbolem hollywoodského snu. Expozice představuje Marilyn Monroe nejen jako filmovou hvězdu a kulturní fenomén, ale taky jako citlivou, inteligentní a ambiciózní osobnost. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefel a Rádio Praha. Praha je
1: kulturou. Přesně ve 4:45 ještě pohled na silnice. Tomáši, jak to vidíš?
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na 18. a půl kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí se pouze odstavným pruhem, celé je to na asi půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, se zastavíte před sjezdem na Plzeň. Kolona pokračuje na 19. kilometr, zdržení je také asi 30 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most už se podařilo odtáhnout osobní auto po nehodě za sjezdem na Strašnice. Před malou chvílí odjeli kolona ze Štěrboholské spojky, od sjezdu na Dolní Počernice se dává pomalu do pohybu. Ve Strakonické směrem z centra stále řeší nehodu dvou osobních aut před Barandovským mostem. Kolona je už od Mrázovky, tam regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Radlické a také Vrchlického. A v Blance také regulují vjezdy do tunelu, stojí se už v Holešovičkách od Bulovky a také je plná celá Povltavská. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: A jsou tady zprávy na 17. hodinu, a které připravila do našeho vysílání kolegyně Denisa Žižková. Už je se mnou ve studiu. Deny, příjemné, když tady tropické páteční odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pražská policie znovu vypátrala nebezpečnou ženu, která vypila Fridex a utekla z nemocnice. U Hořic v Podkrkonoší se srazilo nákladní auto s vlakem, řidič auta je zraněný. Žalobce nejvyššího státního zastupitelství zamítl všechny tři stížnosti proti stíhání v bitcoinové kauze. Zítra bude také jasno a teploty až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nejezdí od zítřka tramvaje. Dělnici tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy. Na vybraných místech budou také informátoři dopravního podniku v reflexních vestách. Pražští policisté našli nebezpečnou ženu, po které opakovaně pátrali. Potom, co ji včera našli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie tak po ní znovu vyhlásila pátrání. Podle lékařů žena nejspíš vypila chladící kapalinu. Policisté původně varovali, že žena může být nebezpečná sobě i svému okolí a že u sebe měla nůž. Podle mluvčího pražských policistů Jana Rybanského se pohřešovanou podařilo najít v Benešově. Dopravní nehoda zastavila provoz na železniční trati mezi Ostroměří a Hořicemi v Podkrkonoší. Nákladní auto se tam odpoledne srazilo s osobním vlakem, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Záchranáři vrtulníkem převezli řidiče auta do nemocnice. Cestující vlaku jsou bez zranění. Z nákladního vozu po srážce začaly unikat kapaliny a nafta. Zásah bude podle Kavky trvat několik hodin.
3: Ten nákladní automobil je značně poškozen, poškodil i kolejiště Pražce, tam se bude muset udělat nějaká oprava. Co se týká vlaku, tak ten je vykolejen dvěma nápravami, takže na místě je i jeřáb hasičů správy železnic.
1: Cestující můžou v úseku využít náhradní autobusovou dopravu. Podle Českých drah by tam mohly vlaky znovu začít jezdit kolem 7 hodiny večer. Trestní stíhání v takzvané bitcoinové kauze může pokračovat. Ex-ministr Pavel Blažek, dřív z ODS, jeho bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tyc neuspěli se stížnostmi proti svému stíhání. Rozhodlo tak nejvyšší státní zastupitelství. Případ souvisí s miliardovým darem z bitcoinů pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Blažek, Daňhel a Tyc čelí obvinění z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby. Vysvětluje mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.
4: Státní zástupce stížnosti obviněných zamítl jako nedůvodné, neboť dospěl k závěru, že trestní stíhání obviněných bylo zahájeno důvodně a v souladu se zákonem. Další opravný prostředek proti tomuto postupu není přípustný.
1: Všichni tři obvinění jsou stíhaní na svobodě, hrozí jim až 12 let vězení. Blažek a Daňhel vinu odmítají, Tyc se k případu zatím veřejně nevyjádřil. Po fotbalovém útočníkovi Patriku Šikovi oznámil konec reprezentační kariéry také obránce Tomáš Holeš. 33-letá opora pražské Slavie to po vypadnutí Česka na mistrovství světa oznámila na sociální síti Instagram. Za národní tým odehrál Holeš 43 zápasů, kromě světového šampionátu nastoupil i na dvou mistrovstvích Evropy. Zítra nás čeká opravdový tropický den. Mělo by být jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak v tom vedru vypadá pražská doprava, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na 18,5 kilometr. Tam řeší nehodu dvou osobních aut, projíždí už se odstavným, ale i pravým pruhem, celé je to na půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, se zastavíte za sjezdem na Plzeň, kolona pokračuje na 19. kilometr, zdržení je také půl hodiny. Na Štěrbohorské spojce směrem na Barandovský most se zastavuje za sjezdem na Běchovice, kolona pokračuje až k Europarku. Ve Strakonické směrem z centra se už podařilo podařilo odklidit následky nehody do pravého pruhu před Barandovským mostem. Kolona je od Brázovky, tam ještě regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Radlické, a to už od Valtrovky, a také ve Vrchlického od Husových sadů. A v Blance také stále regulují vjezdy do tunelu, kolony jsou proto v Holešovičkách už od Bulovky a také v Povltavské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je hudební menu po 17. hodině. Zaspívá N.

0: Tak tolik support Les Bands. Za chvilku se podíváme na dopravu. Ještě předtím připomínám, že při pátku tady bude dnes večer náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Takže mezi 21. a 22. hodinou Ilja Kučera mladší a necelých 60 minut té skvělé domácí i zahraniční rockové muziky. A jaká je teď situace v dopravě, tak to nám opět bude aktualizovat Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se zastavíte za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na 18,5. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný pravý pruh s držení asi 30 minut. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň. Fronta se sune až k Ořechu na 19. kilometr s držení také okolo 30 minut. Plný je příjezd po D5 z Plzně. Ve Strakonické směrem z centra odtahují poslední auto po nehodě v pravém pruhu. Kolona se táhne už z Mrázovky, tam regulují do tunelu, postujte proto v Radlické a také ve Vrchlického. Na Štěrbohorské spojce počítejte se silnějším provozem směrem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem. A na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilznova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Axl Rose a samozřejmě kapela Guns N' Roses na rádiu Praha. Máme tady krátké zprávy s Denisou.
1: Poledne pražští hasiči dnes zasahovali v ulici u Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly dvě děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranné službě. Informovali o tom na síti X spící děti ve věku kolem 2 a 4 let. Nechala ve vozidle jejich matka, která si podle svých slov jen odběhla do nedalekého obchodu. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech ani na krátkou chvíli nenechávali děti nebo zvířata v zaparkovaných vozech. Památku právničky a političky Milady Horákové, která byla před 76 lety popravena komunistickým režimem po vykonstruovaném procesu ve vazební věznici Pankrác, dnes uctili političtí představitelé v centru Prahy. Několik kytic s květinami k jejímu památníku na Pětikostelním náměstí položili předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, senátoři David Smoljak za STAN a Jiří Růžička za TOP 09 společně s kancléřem Senátu Radkem Jiránkem. Politici ocenili Horákovou zejména za její boj za svobodu a demokracii. Ředitelství silnic a dálnic v horkých dnech přizpůsobuje náročné práce denním teplotám, zejména pokládku asfaltu a betonu, přesouvá do chladnějších časných ranních nebo večerních hodin, zatímco v době poledních nejvyšších teplot práce utlumuje. Letní kulturní program Pražského hradu bude zahrnovat varhaní i jazzový festival. Novinkou bude venkovní hra pro děti od 8 let. Pod názvem Stavitelé hradu ji připravilo Pražské divadlo Minor. Navštívit bude rovněž možné aktuální výstavy. Dnes o tom informovala mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Počasí by mělo být zítra jasné nebo skoro jasné a teploty až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A páteční provoz stále sleduje Tomáš Kolmistra.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na 18. a 5. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný pravý pruh s držení asi 30 minut. Ve směru na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň, fronta se sune až k Ořechu na 19. km, zdržení také asi 30 minut, plný je příjezd i po D5. Ve Strakonické směrem z centra stále stojí osobní auto po nehodě v pravém pruhu před Barandovským mostem, kolona se táhne už z Mrázovky, tam regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Radlické a také v Duškově. Na Štěrboholské spojce počítejte se silnějším provozem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem, ucpaná je také celá průmyslová už od Českobrodské. A na magistrále je plná Vilzanova od Florence k muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Hostem pořadu K věci bude tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Štěpánka Duchková se jí zeptá, jak se o prázdninách co nejrychleji dostat na letiště, jaké nejčastější chyby cestující dělají a co by mohlo způsobit, že nás vůbec nepustí do letadla.
6: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Tak před mnou chvílí jste slyšeli další dopravní servis a za chvilku budeme tematicky pokračovat. Stovky policistů totiž sledují provoz na silnicích v Česku, lidé odjíždějí na prázdniny a dovolené. Jak to vypadá konkrétně na naší nejvytížnější dálnici D1 za Prahou, tak to už nám za chvilku řekne náš reportér, kterého tam máme, kterého jsme tam extra poslali, aby jsme měli ještě další dopravní informace pro vás, tak si na ně počkejte.

0: Fantasy, Black Box a návrat do osmdesátek. Tak nám skončil další školní rok, začínají pomalu prázdniny a také dovolené. Odjíždí na ně velké množství lidí, policie na dnešek a zítřek posílila hlídky, které jsou na hlavních tazích. A jaká je konkrétní situace na dálnici D1, teď sleduje na 14. kilometru reportér Mikuláš Vochoska. Tak příjemné odpoledne.
1: Dobrý den, já jsem zrovna na dálnici D1 u Jažlovic. Provoz je tu zatím relativně plynulý, jen před mostem Šmejkalka mezi 13. a 25. kilometrem můžou řidiči očekávat zhruba 20-minutové zdržení. Podle středočeských policistů jde o běžný páteční provoz. Je ale dost pravděpodobné, že aut bude výrazně přibývat. Problémy jsou ale na dálnici D11 směrem na Hradec Králové, kde na 27. kilometru provoz zdržuje kolona. Provoz zdržuje nehoda. Tam můžou řidiči očekávat zdržení až 20 minut.
0: Tak mluvil jsem o aktivitách policistů. Na co se tedy policie konkrétně při kontrolách zaměřuje?
1: Tak hlídky se zaměří hlavně na rychlost, používání mobilních telefonů za volantem, alkohol, ale i na technický stav vozidel. Podle policie je nejčastější příčinou nehod nepozornost za volantem. Řidičům doporučuje dělat pravidelné přestávky, nepřeceňovat své síly a v horkém počasí myslet na dostatek tekutin. Zvýšené riziko podle policistů hrozí také motorkářům a cyklistům, kterých jen v létě na silnicích výrazně víc. Ještě doplním, že ředitelství silnic a dálnic omezí při nejvytíženějších prázdninových víkendech práce, které by znamenaly zúžení jízdních pruhů a mohly by způsobit problémy při silnější dopravě, když lidé odjíždějí na dovolenou.
0: Odjezd na prázdniny sleduje na nejvytíženější dálnici D1 reportér Mikuláš Vochoska. My děkujeme za aktuální informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak informace z D1 už má.

0: Stojíte proto v Radlické. Na Štěrbolské spojce počítejte se silnějším provozem směrem k Lanovému mostu mezi Běchovicemi a Europarkem. Ucpaná je průmyslová už od Českobrodské. Na magistrále je plná Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu, také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a popojíždí se Věčné před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Nemůžete přece zastavit dopravu.
3: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
4: Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio
6: Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: Tak to byla Lola Young na rádiu Praha. Teď už zprávy na 18. hodinu, které připravila do našeho vysílání Denisa Žižková. Deny, příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer. Vozíčkáři v Praze 3 budou moci od poloviny příštího týdne využívat novou nájezdovou rampu u vstupu do budovy pošty v Olšanské ulici. Porota doporučila dva návrhy budoucího centra Špindlerova mlýna. V Německu naměřili téměř 41 stupňů, padl tak červnový teplotní rekord. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty zítra až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Budova pošty v Olšanské ulici v Praze 3 bude mít nový bezbariérový přístup. Současnou plošinu nahradí nájezdová rampa, která má být pro handicapované klienty a maminky z kočárky pohodlnější. Pošta ji začala stavět po dohodě s městskou částí, říká starosta Prahy 3 Michal Vronský z TOP 09.
3: Nájezdová plošina zvýší komfort i dostupnost pobočky v Olšanské ulici a je vhodnější pro větší počet uživatelů než stávající řešení.
1: Úpravy by měly dělníci dokončit příští týden, do té doby můžou vozíčkáři využívat dočasnou bezbariérovou přepážku pro podání balíku, která se nachází zhruba 20 metrů od hlavního vchodu. Špindlerův mlýn na Trutnovsku zná výsledky mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže na budoucí podobu centra města. Odborníci vybrali návrhy týmů Sadovsky Architects a ADR. Podle nich nejlépe zachycují přeměnu krkonošského města. Výsledky soutěže poslouží jako podklad pro další jednání mezi městem a investorem, říká členka poroty a architektka Eva Jiřičná.
4: To bude dlouhá doba, než se ten projekt realizuje. A jaký je postup, jaké je přemýšlení těch lidí do budoucna, protože to, co vidíme dnes, tak velice pravděpodobně se trošku změní vývojem a časem.
1: V Německu padl teplotní rekord pro měsíc červen. Teploměr ve městě Saarbrücken naměřil 40,9 stupně Celsia. Předchozí rekord byl 39,6 stupně. Agentuře AFP to řekla německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 naměřilo celkem 5 stanic. Vlnaveder sužuje i další evropské státy, včetně Česka. Podle Českého hydrometeorologického ústavu by o víkendu mohlo být až 41 stupňů. Zemětřesení, které ve středu zasáhlo Venezuelu, má zatím nejméně 589 obětí a téměř 3000 zraněných. Desítky tisíc lidí se ale pohřešují a čísla stále rostou. Do Venezuely míří mezinárodní pomoc z desítek zemí a svůj těžký záchranářský tým vysílá i Česko. Lidem ve Venezuele navíc pomáhají sbírky českých humanitárních organizací.
5: Lidé pátrají po svých blízkých. Americký geologický úřad USGS ale varuje, že konečné číslo obětí může dosáhnout i desítek tisíc. Záchranářům komplikují práci další otřesy a nedostatek techniky. Trosky tak na mnoha místech odklízejí sami obyvatelé. Pomoc do Venezuely posílají v desítky zemí a do postižené oblasti odlétá i český hasičský tým o 68 lidech. Sbírky vyhlásili Člověk v tísni, Charita i Adra. Americká vláda uvolnila v přepočtu přes 3 miliardy korun a dočasně zmírnila sankce, aby šly peníze na pomoc bez problémů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Největšími zahraničními hvězdami tenisového turnaje Live Sport Prague Open budou Belgičanka Mertensová, Řekyně Sakariová nebo předloňská vítězka Polka Linetová. Pořadatelé to uvedli v tiskové zprávě. Hráčky se připojily k už potvrzeným Češkám Marii Bouskové, Barboře Krejčíkové nebo Sáře Bejlek. Turnaj se bude hrát nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Mělo by být jasno nebo skoro jasno a teploty zítra 37 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už pražská doprava, Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se zastavuje před sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr s držení okolo 40 minut. V opačném směru tedy na letiště se zastaví ten za Lochkovským tunelem na 15. kilometru. Kolona pokračuje na 19. kilometr. Tam stále řeší nehodu dvou osobních aut v pravém pruhu. V Průmyslové se popojíždí před Europarkem. Ve Strakonické směrem z centra překáží osobní auto v pravém pruhu před Barandovským mostem. Kolona se sune od Prázovky, tam regulují vjezdy do tunelu, plná je proto Radlická už od Valtrovky. Na výjezdu z Barandovského mostu směrem na Štěrbohly dejte pozor. V zatáčce leží v levém pruhu plastový box a náhle se musí vybočovat. A neprůjezdná je Hybernská ulice, kvůli požáru hotelu policie odklání provoz do okolních ulic. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A v dnešním pražském updateu uslyšíte pravidelný páteční pořad K věci. Štěpánka Duchková si do posledního předprázdninového dílu pozvala tiskovou mluvčí letiště Praha Denisu Hejtmánkovou. Naše létající redaktorka nás zase seznámí s průběhem letošního Mystic Skate Cupu, který se koná na Štvanici, a už za chvilku se dozvíte, jak proběhl poslední školní den v základní škole v Horních Počernicích. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký páteční večer.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Žáci na většině základních a středních škol po celém Česku dnes dostali závěrečná vysvědčení, poté jim začaly letní prázdniny. Na fakultní základní škole Chodovická v pražských Horních Počernicích se někteří žáci mohli také vyfotit s olympijskou medailí na krku.
2: Já myslím, že budu mít dobrý, mám jednu dvojku z češtiny, ale tak všichni ostatní mají podle mě taky dobrý.
3: Jakub ze 7. třídy je se svým vysvědčením spokojený. Odpočívat o prázdninách, ale dlouho nebude.
2: Těším se, protože nebude škola, a to je vždycky dobrý. Půjdu na tábor, mám hodně v těch fotbalových věcí a je to takovýho, hodně ta fotbal spíš, no už od 15. až do konce.
3: Se spolužáky se v průběhu školního roku účastnil sportovního víceboje pořádaného českým olympijským týmem. Podle výsledků v různých disciplínách dnes dostali bronzový, stříbrný, zlatý nebo diamantový odznak. Předat jim ho přišel bývalý český reprezentant v šermu Jiří Beran.
4: Ty výkony, opravdu jsem koukal, můj oblíbený byl trojskok a viděl jsem úhole, který tam lítali přes 6 metrů úplně v pohodě. A to je hrozně fajn, když ty děti dostanou olympijský diplom, olympijský odznak a můžou se opravdu podívat, jak pracovali celý rok.
3: Děti si kromě vysvědčení odnesly i fotku s jeho bronzovou olympijskou medailí z Paříže.
4: I když se říká, že ta dnešní generace je trochu jiná a že se tolik nehýbou, tak někdy stačí doopravdy, řeknu, pošťouchnout nebo dobrý projekt, který rozhýbe ty děti a je vidět, že to doopravdy baví a táhne to celý rok a teď mají zasloužený prázdniny.
3: Základní škola Chodovická v Horních Počernicích má 22 tříd. 4 z nich jsou sportovní. Podle ředitele Pavla Vilda jich od září bude 5.
5: Páťáci každý rok i z ostatních škol se zúčastní talentových zkoušek. Letos opravdu jsme měli rekordní účast, asi 88 zájemců. Zhruba 50 mělo vynikající výsledky, tak jsme se rozhodli otevřít 2 třídy.
3: Prázdniny tedy spousta dětí z této školy bude trávit sportem. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Pražský update na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště dejte pozor za Lohkovským tunelem. Na 15. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 18,5. kilometr. Tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh, zdržení asi půl hodiny. V opačném směru, tedy na D1, se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení 40 minut. Ve Strakonické stále překáží osobní auto v pravém pruhu před Barandovským mostem. V Bělohorské z centra počítejte s 10-minutovým zdržením mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. V Radlické se popojíždí od Valtrovky k Bulovce a Věčné se táhne kolona před náměstím J.B. Pavlova. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: V Mystic Skate Parku na ostrově Štvanice se utkají nejlepší světoví jezdci. Užít si můžete nejenom skvělé výkony, ale i koncerty zahraničních a domácích kapel. Na akci mezi skateboardisty zamířila i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: Jo, jako poprvý rok jedu ten jako závod, že? Když jsem chodil jako fanoušek, ale teďka jdu jako poprvý závod.
3: A jaký to bylo, když ses na to koukal jako fanoušek?
2: Tak vždycky mě to inspirovalo, jako že chtěl jsem si to prostě zajet. Ten rok jsem si už řekl, že už to pak přijet a jsem tady, no.
3: A co na to máš rád?
2: No, asi tu atmosféru a že prostě tady přijedou dobří skejťáci z celého světa.
3: Řekl mi 13-letý závodník Hynek, kterého čeká na letošním světovém poháru premiéra. Jedná se o 31. ročník Mystic Skate Cupu a soutěží se ve dvou disciplínách, a to street a bowl. Hynek se rozhodl pro street.
2: To jezdím prostě od malička, nikdy jsem nic jiného nejezdil a tady to se jede tak, že jede už dva lidi v dvou minutách a musíš prostě udělat co nejvíc, co nejtěžší triky, aby to vypadalo dobře, abys to jako dělal v nějakém stylu, abys třeba neodjel trik a prostě nešel si rukou na zem, protože by bylo jako méně bodů.
3: Jsou nějaký triky, které musíš splnit?
2: No ne, to si právě můžeš vymyslet sám úplně.
3: Aha. Takže máš jakoby svou takovou sestavu,
2: no,
3: prostě.
2: No jo, jakož si to jede dvě minuty, tak i stínu k něj 10 udělat.
3: Do závodu se mohl registrovat kdokoliv, nezáleží na věku. Malí závodníci tedy konkurují těm starším a mnohem zkušenějším. Kategorie jsou rozdělené podle pohlaví. 11-letý Bruno ale chtěl zkusit své štěstí v bowlu.
4: To je takový ty misce, jakože vypuštěný bazén. Tam jakoby odmodí se triky, jakože buď grind.
3: Na Štvanici se Mystic Skate Cup koná až do neděle a o zakončení se postará kapela PSH. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte páteční pražský update, no a už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravila do vysílání Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobrý podvečer. Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí a 15 jich zachránili. 4 lidi předali do péče zdravotnických záchranářů. Uvedli to na sociální síti X. Odvezli také do nemocnice 2 muže a 2 ženy, kteří se nadýchali z plodin hoření. Pražští hasiči dnes zasahovali v také v ulici U Děkanky, kde v zamčeném osobním autě zůstaly 2 děti. Hasiči rozbili boční okno a děti předali záchranné službě. Spící děti ve věku kolem 2 a 4 let nechala ve voze jejich matka, která si podle svých slov jen odběhla do nedalekého obchodu. Policisté opakovaně nabádají lidi, aby ve vedrech ani na krátkou chvíli nenechávali děti nebo zvířata v zaparkovaných autech. V Praze dnes začaly jezdit první trolejbusy. Na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hanspalku na Hradčanskou a 176 z centra na Strahov. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnili zástupci hlavního města a dopravního podniku. Řidiči pražské MHD mají od dopravního podniku v horkých teplotách k dispozici vodu, jontové nápoje a mohou nosit letní stejnokroje. Všechna vozidla, včetně těch bez klimatizace, mají alespoň ochlazovač kabiny řidiče. Z autobusu má klimatizaci zhruba 73% vozů, u tramvají je to necelá pětina. Pražský magistrát zakáže na území hlavního města rozdělávání ohňů v parcích, lesoparcích, zahradách i jinde v přírodě. Nařízení bude platit v sobotu a v neděli, kdy zároveň varoval Český hydrometeorologický ústav před rizikem šíření požáru. A tenistky Elis Mertensová, Maria Sakkariová, Diane Parryová, Jessica Buzasová nebo šampionka z roku 2024 Magdalinetová patří mezi další přihlášené účastnice turnaje Live Sport Prague Open. Připojili se k už potvrzeným Češkám Bouskové, Krejčíkové, Bejlek nebo Bartuňkové. Organizátoři to dnes uvedli v tiskové zprávě. Turnaj se uskuteční nově na pražské Štvanici od 20. do 26. července. Zítra bude opět tropický den, mělo by být jasno a teploty až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po 6:30, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na letiště dejte pozor za Lochkovským tunelem. Na 15. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až na 18,5. kilometr, tam je po nehodě stále blokovaný levý pruh, zdržíte se asi 30 minut. V opačném směru tedy na D1 se zastavuje za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru, fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, zdržení okolo půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. V Bělohorské z centra počítejte s 10-minutovým zdržením mezi Břevnovským klášterem a Vypichem. Věčné se táhne fronta před náměstím IP Pavlova a v centru Prahy jsou neprůjezdné ulice Hybernská, Opletalová, Bolzánová a U Bulhara. Je to kvůli zásahu u požáru v Hybernské ulici. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Máme 26. června a na Rádiu Praha už je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. První letní pátek 26. června. Svátek má Adriana a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Pasáček vepřů, který dobyl říši Inků, hledal bájné Eldorado a založil peruánské hlavní město Lima. To byl konkvistádor Francisco Pizarro. Zavraždil ho jeho nevlastní syn 26. června 1541 právě v peruánské Limě. První automobilová Grand Prix se jela přesně před 120 lety v roce 1906 v okolí francouzského města Le Mans. 32 aut 12 výrobců se vydalo na 1260 kilometrů dlouhou trať. Prvním vítězem byl v Maďarsku narozený jezdec Ferenc Sís na Renaultu. Jeho socha ve voze zdobí maďarský Hungaroring. Slavná symfonieta Leoše Janáčka měla světovou premiéru před 100 lety v roce 1926 v Praze. Provedla ji Česká filharmonie zařízení Václava Talicha. Janáček dílo komponoval v březnu 1926 na objednávku České obce Sokolské k všesokolskému sletu. Víc jak 553 metrů vysoká vyhlídková věž CN Tower v kanadském Torontu byla otevřena přesně před 50 lety v roce 1976. 41 let byla nejvyšší stavbou světa a nabízí opravdu lahodné sousto pro adrenalinové nadšence, procházku po hraně vyhlídkové části vrcholu věže. Edgewalk ve výšce 356 metrů nad zemí. Sice s jistícím lanem, ale přesto děkuju pěkně. Závratná kariéra britské dívčí skupiny Spice Girls začala přesně před 30 lety v roce 1996. Ten den vydali Spicey debutový single Wannabe. Vyhrál většinu světových chartů, včetně americké a britské hitparády a otevřel jim do kořán brány mezi největší hvězdy 90. let. Rozšířený panamský průplav, který umožnil proplout lodím až třikrát větší kapacitou než dosud, byl otevřen přesně před 10 lety. Rozšíření si vyžádalo skoro 9 let prací a stálo víc jak 130 miliard korun. Kulatou sedmdesátku má americký herec a zpěvák Chris Isaak. Jeho životním hitem byla píseň Wicked Game. 55 má dneska šílený Max. Italský motocyklový závodník Max Biaggi jenom v Brně vyhrál 7x, mistrem světa byl 6x. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: host, ještě předtím se podíváme na dopravu. A jaká je teď situace, nám popíše Tomáš Kolmistr.
1: Hezký podvečer. Na okruhu ve směru na letiště se už podařilo odtáhnout vozidla po odpolední nehodě na 18,5 kilometru. Právě podle záběru z kamer odjíždí i šipka silničářů. Místo je tak volně průjezdné. Kolona se táhne ale stále z 15. kilometru. Zdržení je zatím okolo 30 minut. Fronta by se ale měla dávat co nejrychleji do pohybu. Ve směru na D1 se táhne kolona za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Tam je to na půl hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. V centru Prahy jsou průjezdné ulice Hybernská, Opletalová, Bolzanová a U Bulhara. Je to kvůli zásahu u požáru v Hybernské. A v ulici pod Krejcárkem počítejte se zdržením před ohradou. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. K věci. Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: K věci.
3: Jak moc máme teď v tu prázdninovou dobu vyrazit předem na ruzyňské letiště?
4: My vždycky říkáme, že u těch letů mimo schengenský prostor ideálně 3 hodiny dopředu, v rámci toho schengenského prostoru, tedy z terminálu 2, ty 2,5 hodiny dopředu. Ta letošní letní sezona má ale jedno specifikum, a to je rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická Lipská, která je vlastně hlavní tepnou pro příjezd a odjezd z letiště. Čili v této letní sezóně nedoporučuju ty 2,5–3 hodiny, ale možná i více, a to zejména v takových těch hraních a odpoledních dopravních špičkách.
3: Dnes je poslední školní den. Od zítřka v podstatě začínají prázdniny. Co vás čeká na letišti teď v těch nejbližších dnech?
4: A celkově ta letní sezona pro nás bude rekordní. My očekáváme, že v těch nejvytíženějších dnech odbavíme až 70 tisíc cestujících za den. Čili opravdu velké množství.
3: Já se ještě vrátím k tomu času dojezdu na letiště. A když pojedu tím Airport Expressem z hlavního nádraží, i tam mohu nabrat zpoždění, mám na něj přijít dřív?
4: Celkově ta městská hromadná doprava je možná pro letošní léto tou nejlepší variantou, kterou můžete pro dopravu na letiště zvolit. Ať už vám je zmíněný Airport Express nebo trolejbus 59 z nádraží Veleslavín, protože ta městská hromadná doprava jezdí po trase, která není ovlivněná tou velkou rekonstrukcí, kterou provádí ředitelství silnic a dálnic.
3: Další novinkou u vás je, že začalo platit 2 metr pro balení tekutin. A jak to tedy je s vodou a elektronikou na terminálu 1 a jak na terminálu 2?
4: Ano, je to tak. Máme pro každý terminál rozdílná pravidla a já možná nejdřív řeknu, proč to tak je. My na terminálu 2 máme takovou centrální bezpečnostní kontrolu. Určitě to znáte, je tam hodně místa, všichni vlastně projdou tu bezpečnostní kontrolu a pak už se pohybují po těch gatech. Toto rozložení té bezpečnostní kontroly nám dalo možnost pořídit zde nejmodernější CT rentgeny, které nám právě dovolily v tom terminálu 2 umožnit takový těm klasickým 100-mililitrovým lahvičkám do maximálního objemu 1 litru v tom průhledném sáčku, tak zde v terminálu 2 si mohou cestující vzít navíc ještě na jednu osobu 1 nádobu o maximálním objemu 2 litrů. Je to tedy díky těm CT rentgenům. V terminálu 1 takovou možnost nemáme, protože tam je zase vždycky ta bezpečnostní kontrola přímo před tím gatem, čili velmi stísněný prostor. Ty CT rentgeny, zjednodušeně řečeno, se nám tam nevejdou, jsou to obrovské přístroje. A právě proto zde v terminálu 1 platí stále stejná pravidla, čili 100-mililitrové lahvičky do maximálního objemu 1 litr v igelitovém, v průhledném sáčku, už bez možnosti navýšení tekutin těch až do 2 litrů.
3: Teď tomu rozumím i já. Na terminálu 2 testujete také automatické branky pro nástup do letadla. Jak to zvládne technicky méně zdatný cestující?
4: vždy je u nich pořád pracovník handlingové společnosti, jak jste zmínila, je to v testovacím režimu. Vlastně to máme jenom v tom terminálu 2, v některých gatech. Ono je to velmi intuitivní, jednoduché, opravdu ten cestující přijde už se svojí palubní vstupenkou k tomu prostoru, přiloží tam tu palubní vstupenku a vlastně ta branka ho pustí.

0: do toho letadla. Je to takový ten poslední krok kontroly před tím nástupem do toho letadla.
1: Jak to urychlí nástup, tento systém?
0: Zatím se to testuje, uvidíme, jaké všechny aerolinky se nám k tomu přihlásí, uvidíme, jestli budeme pořizovat nějaké další, i případně pro terminál 1, takže jak už jsme zmínili, to zatím v testovacím režimu a uvidíme, jak nám to případně ten provoz zrychlí a jak to pomůže těm handlingovým pracovníkům.
1: Vy jste před létem posílili samoodbavení zavazadel na 32 přepážek. Jak hodně to Češi využívají?
0: Je to rok od roku lepší. V loňském roce už si takhle vlastně cestující u nás na pražském letišti odbavili přes 500 000 zavazadel. Takže ta obliba tam opravdu roste, lidé se toho přestávají bát. A zase, když si někdo neví rady, někde poblíž je náš zaměstnanec v takovém červeném tričku, má na sobě napsáno Red Team, velmi rád pomůže, ale ono je to opravdu intuitivní. Ten přístroj vám píše všechno, co máte dělat a je to možná i taková forma třeba zábavy pro děti, protože můžou nalepit si ten štítek na to zavazadlo. Takže doporučuji to využít. Nemůže se stát nic horšího, že, než to třeba v polovině zdáte a budete k té klasické přepážce.
1: Ale tam stejně je ta pomoc, tak možná nemá nic cenu to vzdávat, ale prostě si dojít
0: přesně
1: pro
0: tak.
1: Pomoc, je to tak.
0: Ano. K věci.
1: Naším dnešním hostem je tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Jaké nejčastější chyby dnes cestující dělají?
0: Ono jich je hodně, ale když bych měla zmínit jednu, tu nejzásadnější, tak je to špatně zabalená elektronika. A jsou totiž určitá pravidla, jaký typ elektroniky patří do odbaveného zavazadla, jaký typ elektroniky patří do toho příručního. Zjednodušeně řešeno, všechny velké baterie, jako notebooky, powerbanky, ale i e-cigarety, patří nahoru. Musíte je mít pořád u sebe, čili do toho příručního zavazadla. Jakmile si je dáte do toho odbaveného zavazadla, my na to v třídírně zavazadla přijdeme a budeme vás volat k dodatečné kontrole. Budete si muset zase dostavit na tu bezpečnostní kontrolu, vyndat si tu powerbanku, ten notebook či cokoliv jiného z toho zavazadla a vzít si to zase sebou na palubu. No a ten důvod je jednoduchý, mají ty větší baterie vyšší procento zahoření, nahoře si toho vždycky někdo všimne, že hoří, dole nikoli.
1: Jak je to s balením zavazadel do igelitů? A teď myslím, jsou lidé, kteří si to zabalí doma. Nenechají si to zabalit službou na letišti. Jak velký je to problém?
0: To je taky velmi častý, jak bych řekla, nešvar cestujících, že si vlastně zabalí svoje zavazadlo v dobré víře do takové té domácí potravinové folie na svačiny. A upřímně řečeno, ta folie, ten kufr téměř neochrání. Naopak v té třídině zavazadel nám dělá velkou neplechu, protože v rámci díky té folii ten kufr špatně klouže po těch pásech, zasekává se, může i ta folie se namotat na nějakou část těch pásů v té třídírně zavazadel, takže je to pro nás problém. My samozřejmě na to díky kamerovému systému přijdeme, pracovník potom musí jít a ten kufr zachránit, ale všechno to prostě ten proces toho odbavování zdržuje. A když si uvědomíme, kolik jako těch kufrů denně se u nás na letišti odbaví, jak jsem zmínila, 70 000 cestujících za den, je to obrovské množství. Takže nám to opravdu potom jako komplikuje ten provoz té třídírny zavazadel.
1: Jak velký problém je pro vás odložené zavazadlo? A třeba zapomenuté?
0: Odložené zavazadlo je velký bezpečnostní problém. Mluvíme o odloženém zavazadle v tom smyslu, že například cestující jde na toaletu, jde si koupit kávu a zapomene si sebou to zavazadlo vzít. Ano, jako pro někoho je cestování a vůbec pobyt na tom letišti stresující. Chápeme, že se to může stát, proto možná jste určitě zaznamenala vy i posluchači, že opravdu každých 15 minut my vlastně hlásíme, dávejte si pozor na svá zavazadla, mějte je pořád u sebe, protože je to velké bezpečnostní riziko. My pak v tu chvíli spolupracujeme s policií České republiky, která vlastně ohraničí ten prostor, je přivolán pyrotechnik. Někdy se nám stává, že musíme kvůli tomu uzavřít centrální bezpečnostní kontrolu, což prostě zdrží celý proces toho odbavování, někdy i restauraci, cestující musí jako rychle odejít, protože musí být to zavazadlo zkontrolováno. A těch případů nám v poslední době jako velmi přibývá, takže prosím cestující, aby si hlídali svoje zavazadla, opravdu měli pořád u sebe na toaletě, při cestě na kávu, všude.
1: Co může způsobit, že mě jako cestujícího vůbec nepustí do letadla?
0: Napadá mě asi jeden případ, a to je nadmíra požití alkoholu, což samozřejmě někteří cestující se potřebují posilnit, protože jak už jsme zmínili, někdy je to stres. V takovýchhle případech pak rozhoduje až kapitán letadla, jestli daného cestujícího na palubu vůbec vezme. A takový druhý případ, co mě napadá, je, když si třeba špatně zabalíte tu elektroniku, budete se muset přímo z toho gateu, který je třeba hodně vzdálený k té bezpečnostní kontrole, vracet třeba pro tu powerbanku, kterou jste dali dolů do toho odbaveného zavazadla. No už možná nemusíte stihnout se opravdu do toho vzdáleného gateu vrátit.
1: A ještě se občas v médiích píše o případech, kdy třeba jsou příliš odhalené ženy na palubě a kvůli tomu jsou vykázány z letu. Tedy já jsem to četla, že se to stalo různě v Americe. I to se může u nás stát?
0: Přiznám se, že nevím o ničem, co by se u nás jako přímo na pražském letišti takovýhle případ stál. Ono i těch případů s tím alkoholem je velmi malé množství. Jsou to jednotky ročně.
1: Co nesmíme vozit do Čech z dovolené?
0: Tohle je možná spíš otázka na moje kolegy z celní správy, nicméně znám od nich pár historek, co si cestující vozí z dovolené a jsou to typicky písek, mušle. Pozor na to, protože i takovéhle věci jsou na některých místech chráněné. Vím, že mi vyprávili o jedné pláži na Sardinii, kde opravdu je chráněný i samotný ten písek. Paní se sebou vzala celou jednu petlahev toho písku, což už je docela velké množství, takže to byl zásadní přestupek. A takovým velmi častým případem jsou potom z asijských zemí převoz chráněných zvířat, například naložených v alkoholu. Je to typicky třeba Vietnam, chráněné druhy hadů a podobně, takže na tyhle ty suvenýry také pozor.
1: Ano, tyto suvenýry jsou dokonce vystavené na letišti jako odstrašující příklad, co nemáme vozit. A ano, a vím, že jsou tam lahve, ve kterých jsou naložení hadi.
0: Ano.
1: Tak hady nevozit.
0: Hady nevozit.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
0: Naschledanou, děkuji moc za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byla tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Přeji vám krásné prázdniny a těším se u pořadu K věci opět naslyšenou. K věci.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší z 90.
2: Každou sobotu na Rádiu Praha.
3: Zóna 90.
2: Rádio Praha.

0: hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár střechy hotelu v pražské ulici Hybernská. Současná vedra podle distributorů elektrickou síť neohrožují. Na konferenci německé strany AfD o demokracii v Berlíně přijeli Klaus a Okamura. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár střechy hotelu v ulici Hybernská v centru Prahy. Českému rozhlasu to řekl jejich mluvčí Miroslav Řezáč. Podle něj se požár dál nešíří. Záchranáři evakuovali všechny lidi z hotelu. Podle nich není nikdo zraněný. Zásah podle Řezáče komplikuje dopravu v okolí.
2: Policie na místě řídí dopravu vlastně na křižovatce u Bulhara, ale i v okolí Masarykova nádraží. A ta ulice okolo toho hotelu Hybernská je tedy kompletně uzavřena momentálně.
0: Na místě dál platí třetí stupeň poplachu, a to kvůli vyššímu počtu hasičů, kteří se musí kvůli vysokým teplotám častěji střídat. Vlna veder se zatím v energetické síti v Česku příliš neprojevila a její provoz by ani neměla ohrozit, shodují se na tom distributoři. Například podle ČEZu se v odpoledních časech zvedá spotřeba kvůli spuštěným klimatizacím maximálně o 2%. Zatížení je ale pořád výrazně nižší než přes zimu, kdy domácnosti vytápějí. Potvrzuje to také PRE a EDG s tím, že zatím nebylo nutné přijímat mimořádná opatření. Sítě jsou totiž připravené na výrazně vyšší zatížení. Na konferenci o demokracii pořádanou stranou AfD přijeli do Německa i čeští politici. Celou akci zahájil v Berlíně bývalý prezident Václav Klaus a na něj pak navázal předseda poslanecké sněmovny z hnutí SPD Tomio Okamura. Stěžovali si mimo jiné na údajně chybějící svobodu projevu v Česku.
3: Praktisch keinen Zutritt zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
4: Václav Klaus, který byl ve středu hostem Českého rozhlasu Plus, si v Berlíně postěžoval, že je v českých veřejnoprávních médiích kvůli svým postojům prakticky nežádoucí osobou a uvedl to jako jeden z příkladů, proč je dnes pošlapávána lidská svoboda snad ještě víc než za komunismu. Tomio Okamura zase představil jako nedemokratický prvek v Česku, že obvodní soud v Praze uložil začátkem června pokutu jeho straně za předvolební plakáty, které podle něj podněcovaly nenávist. Oba čeští politici popřáli alternativě pro Německo úspěchy ve volbách. Strana, jejíž některé zemské pobočky jsou úředně prohlášeny za pravicově extremistické, má podle průzkumu aktuálně podporu už skoro 30% voličů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu Gabrielu Rusovou porazila v generálce na Wimbledon 6-4, 6-4. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Osakovou. Zítra čekejte opět tropický den, mělo by být jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň. Mezi 22. a 19. kilometrem je to asi na 10 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se pomalu rozjíždí kolona za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Jak jste slyšeli ve zprávách, v centru Prahy jsou neprojezdné ulice Hybernská, Opletalová, Bolzanova a U Bulhara. Je to kvůli zásahu hasičů, místům je lepší se vyhnout. A v ulici pod Krejcárkem počítejte se zdržením před ohradou. Šťastnou cestu a hezký večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to už je hudební nabídka po 19. hodině. Dáme si Beyoncé, skupinu Jelen, a bude tady Alex Warren. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Return to Innocence, velký hit první poloviny 90. od Enigmy. Láska nebolí, dvě slova, která znějí samozřejmě, jenže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která od dneška vstupuje na platformu OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel. Tentokrát ale tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
1: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
2: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
1: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou.
2: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
3: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jsem ho držel, jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
2: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
4: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
2: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
5: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
6: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
2: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Praha žije filmy.
8: Praha žije filmy.
9: Somewhere in space.
7: Vinyl.
10: Každé pondělí na Rádiu Praha.
11: Na Rádiu Praha.
7: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Tak jsem se před pár okamžiky podíval na náš Facebook, tedy Facebook Rádia Praha, a konkrétně tady mě zajímalo hlasování do pořadu Vinyl a zjistil jsem, že se tam stala věc, která se opravdu při tom hlasování často nestává, a sice, že se vyměnil v hlasování favorit. Většinou to je tak, že už od začátku hlasování se dá odhadnout, kdo to hlasování vyhraje, a většinou se to nemění. No, tak v tomto případě je to změna, protože Janet Jackson versus Whitney Houston. Whitney Houston ze začátku hlasování od úterka měla navrch a nevím, jestli včera nebo dneska se to proměnilo, teď má navrch o pár hlasů Janet Jackson. Takže připomínám všem, kdo ještě nehlasovali na Facebooku Rádia Praha, tak to můžete svými hlasy také ovlivnit. Buď si budeme poslední pondělí červnové, tady po víkendu, teďka 29. června večer ve Vinilu, hrát desku Janet Jackson Rhythm Nation 1814. Je to její čtvrtá deska studiová z roku 1989, anebo si budeme hrát debutové LPčko Whitney Houston z roku 1985. Tak co nakonec budeme poslouchat za vinyl? Který vinyl vyhraje? Janet Jackson nebo Whitney Houston? Jak říkám, Whitney vedla, teď je o pár hlasů vepředu v hlasování Janet Jackson. Připomínám tedy všem, kdo se ještě chtějí podílet na tomto hlasování, že deadline, tedy konec hlasování, bude po víkendu, v pondělí ve 12 hodin jako vždy, takže čas na rozmýšlení ještě máte.

0: teď už jsou připravené metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Velmi horké dny v Česku nekončí, obzvlášť teď o víkendu asi budete hledat možnosti, jak se aspoň trochu a na chvíli ochladit. S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. Areál Hostivařské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště otevřeli taky na Pražačce. Tam mají o víkendech otevřeno mezi 9 a 20 hodinou. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A nebo se před sluníčkem schovejte v České galerii moderního umění a podívejte se na výstavu, která připomíná 100 let od narození Marilyn Monroe. Uvidíte komplexní pohled na život a odkaz ženy, která se stala nejslavnější blondýnkou všech dob a symbolem hollywoodského snu. Expozice představuje Marilyn Monroe nejen jako filmovou hvězdu a kulturní fenomén, ale taky jako citlivou, inteligentní a ambiciózní osobnost. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. A hezký víkend přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Už přes 10 let vede v Praze divadlo MA a 7. rokem se letos díky ní rozehraje letní Grébovka. Nejen o netradičním divadelním festivalu bude v pořadu Až na dřeň mluvit režisérka, herečka a tanečnice Mariana Arzumanová. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak tolik herečka a zpěvačka Cher na rádiu Praha. Jsou tady zprávy, které připravila kolegyně Denisa Žižková na 20. hodinu. Deny, příjemný páteční večer.
1: Dobrý večer.

0: Mezi pražskými zastávkami Anděl a Radlická nepojedou 3 týdny tramvaje. Český tým hasičů a záchranářů zítra odletí pomáhat do Venezuely. V Německu dnes zaznamenali nejvyšší teplotu, jaká kdy byla v zemi naměřená, přes 41 stupňů. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty až 39.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hasiči už uhasili požár střešní terasy hotelu v Pražské ulici Hybernská. Teď prohledávají spáleniště kvůli případným skrytým ohniskům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Při požáru podle něj nebyl nikdo zraněný. Terasa začala hořet před 6 hodinou odpoledne. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu. Teď už většina jednotek z místa odjela, zůstává tam ale autobus, ve kterém se kvůli vysokým teplotám ochlazují evakuovaní lidé. Pomoc nabídl i Červený kříž, který před hotelem rozdává pitnou vodu a jídlo. Mezi zastávkami Anděl a Radlická v Praze 5 nepojedou od zítřka tramvaje. Dělníci tam musí opravit trať a kanalizaci. Omezení spoje číslo 4 potrvá do 17. července. Lidé můžou využít náhradní autobusy. Na vybraných místech budou také informátoři dopravního podniku v reflexních vestách. Do zemětřesením zasažené Venezuely vyrazí český tým hasičů a záchranářů zítra dopoledne. Z letiště Václava Havla odletí armádním Airbusem, kdy přesně se Češi k záchranným pracím připojí, není jasné. Celkem do Caracasu dorazí 70 specialistů, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
2: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, 2 lékaři a tlumočnice policie České republiky.
0: 2 silná zemětřesení zasáhla Venezuelu ve středu večer místního času. Zemřelo skoro 600 lidí a asi 3000 je zraněných. Dalších 50 tisíc lidí ale úřady pohřešují. V Německu podle předběžných údajů padl celoroční teplotní rekord. Ve městě Saarbrücken naměřili 41,3 stupně Celsia. Je to o 1/10 víc než dosavadní maximum z července 2019. Podle agentury DPA to oznámila německá meteorologická služba. Teplotu přes 40 stupňů naměřily stanice na 7 místech, především na západě země. Vlna veder sužuje i další evropské státy, včetně Česka. Podle českého hydrometeorologického ústavu by o víkendu mohlo být až 41 stupňů. Tenistka Markéta Vondroušová dál zvažuje odvolání proti 4letému zákazu činnosti od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu. 26letá hráčka dostala trest za to, že vloni v prosinci neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Právník vítězky Wimbledonu z roku 2023 Jan Exner českému rozhlasu řekl, proč Vondroušové odvolání doporučí.
3: Protože je to jediná možnost, jakým způsobem ten verdikt zvrátit. A já si zároveň myslím, že existuje šance na to, aby buď trest nepřišel žádný, anebo aby aspoň ten zákaz činnosti nebyl tak dlouhý.
0: Dnešní noc by měla být tropická a zítra přes den jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A pojďme se ještě po 20. hodině podívat na dopravu. Ta už je samozřejmě mírnější. Komplikace máme teď spíš za Prahou než v hlavním městě, takže dálnice D10 opatrně, pokud jedete z Prahy směrem na Mladou Boleslav. Je to u sjezdu na Benátky. Odklízí se tam následky nehody. Je to 27. kilometr a kolona je od 23. Zdržení je kolem 30 minut i víc. Oběd se to dá přes Kostelní Hlavno, to je 21. kilometr, takže tady můžete ještě eventuálně sjíždět. No a silnější provoz je také hlášen z D1, což asi nepřekvapí, z Prahy na Brno. Zase jezdem na Velké Popovice, hustý provoz, nesouvislá kolona je potom mezi kilometry 18 a 23 k omezení u Šmejkalky. Tady ale zdržení podstatně kratší, něco kolem 5 až 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Yeah, and
4: A to už je hudební menu po 20. hodině. Bude tady Justin Bieber. Kapela Mumford & Sons. A zaspívá Shawn Mendes. A kromě muziky uslyšíte už za pár okamžiků poslední díl seriálu tohoto týdne o vícerčatech. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: ona velká dáma a hvězda světového popu, on italský švihák. Sešli se v polovině 90. let, takže už je to 30 let v této skvělé písni, kterou jsme si teď připomněli. Cosa della vita, Eros Ramazzotti a Tina Turner. Seriál o vicerčatech, teď tedy poslední díl a v něm se vrátíme o 30 let zpátky. To se v ostravské nemocnici narodila trojčata Tomáš, Cyril a Martin Jerošovi. Kočárek pro tři děti si rodina musela v 90. nechat vyrobit na zakázku. Jednorázové pleny kluci dostávali kvůli vysoké ceně jenom výjimečně, každý měl navíc jiné kojenecké mléko.
1: Z trojčaty je Tomáš Jaroš z Brněnska. Vy a vaši dva sourozenci jste narození v roce 1995 na podzim.
2: Přesně tak. Moje první váha byla 1100 gramů.
1: A jste tři bratři. Vy jste Tomáš, máte bratra Ctirada a Martina a jste více vaječní, takže s tím nejste podobní.
2: Na každý úplně vlastně jiný.
1: Tak vy tady máte album. Tady jste na gauči.
2: Bude to něco kolem toho 5. roku.
1: Máte tady na fotce tři stejné mikiny, chodili jste stejně oblečení?
2: Aby jsme se nahádali o to, kdo má něco lepšího nebo má naopak horšího.
1: Když někde řeknete, že jste strojčat, zajímá to lidi?
2: Lidi se o to zajímají, není to tak zas tak časté.
1: Vy tam vidíte, jaké přínosy, měl jste si vždycky s kým hrát doma?
2: Určitě, u nás doma to bylo takové divoké, samozřejmě jenom byly tři postele, strašně moc hraček, takový trošku divočejší.
1: Tady jste s bratry v pokojíčku, máte krátký sestřih a vidíme, jak vypadal váš pokojíček. Byla to palanda a postel vedle.
2: A já jsem celý život spál nahoře na poschodovce. Já jsem měl své království.
1: Vás poslouchá maminka Martina. Jak to bylo s tím pokojíčkem? Tady vidíme tři syny na posteli. Měl třeba každý svoji skřínku, krabici s hračkami.
3: Hračky měly dohromady, oblečení měly v ložnici jakoby poskládaný zvlášť, to by už do toho pokoje nevyšlo. A sdíleli spoustu věcí. Auta, nadálkové ovládání, různý prostě drahší hračky, nebo se museli domluvit, že si pořídí dohromady jednu hračku společnou jako autodráha. Museli spolu spolupracovat, aby z toho jakoby vytěžili víc než každý zvlášť.
1: Ty povahové rysy jsou hodně jiné.
3: Každý vlastně má úplně jinou povahu, jinou barvu očí, jinou stavbu těla, ale navzájem sebe jakoby připomínají.
1: Tady je trojkočárek.
3: Ano.
1: Ty kluci seděli všichni tři vedle sebe?
3: Ne. Dva byli za sebou a jeden byl bokem, takže ten nejtěžší vyvažoval ty dva a měla metr na šířku, takže do autobusu nevlazl.
1: A do dveří běžných?
3: Museli se otevřít obě dvě křídla.
1: Teď vidíme fotku, kde už jste starší a máte tři různě barevné, ale typově stejné zimní bundy. Třikrát to stejné oblečení šlo sehnat?
3: Něco jsme ušili, něco babičky napletly.
1: Vy si vybavíte tu chvíli, kdy jste se dozvěděla, že jsou na cestě trojčata?
3: Přesně si ji pamatuju a budu si ji pamatovat celý život. Tím, že jsem dlouho nemohla mít děti, tak jsem byla ráda, že jich bude taková hromada.
1: Kluci se narodili v říjnu 1995. Od té doby jste byla hodně v jednom kole?
3: První rok si nepamatuju. Stalo se mi, že jsem se ráno vzbudila, měla jsem u postele tři flašky od mlíka, každý měl jiný mlíko a já si nepamatuju, že bych jim dala správný mlíko a ještě, že bych ho i ohřívala.
1: Takže totální mlha.
3: Ano.
1: Tomáši, jak se vám to poslouchá?
2: Z pohledu jako syna, tak je to obdivující maminku, že to vlastně zvládla, protože to asi bylo peklo, no.
1: Bylo to někdy na nervy?
3: To, když hráli schovku ve skříních i s dětma od sousedů a dveře vypadly, tak to bylo na zabití, ale jako vždycky všechno, co jde spravit, tak vlastně není důležitý.
1: Říká maminka trojčat Martina, Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
4: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60-letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album? Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

Good Life a kapela, která se do Čech ráda vrací, One Republic na Rádiu Praha. A propo, vrací se už zítra. Ano, zítra v sobotu 27. června přijedou One Republic do Prahy a budou hrát v Praze v Letňanech. Takže možná už máte vstupenky a možná už se moc těšíte a možná, že i ta věc, kterou jsme právě teď pustili na Rádiu Praha, tam bude také odprezentována v rámci nějakého setlistu. No, když už jsme u toho živýho hraní, tak já teď pozvu na náš páteční hudební speciál. Ten tady bude za půl hodiny zhruba po zprávách po 21. hodině a je to samozřejmě s Ilou Kučerou mladším pořád Rock je náš, 55 minut skvělé rockové muziky z domova i ze světa a začnu právě interprety, kteří tady taky koncertně v České republice v nejbližší době budou hrát, takže Ilja Kučera zahraje třeba Alice Coopera a ten tady bude už za pár dní 30. června. Alice Cooper vystoupí živě v Plzni a taky tady bude po 21. hodině Bryan Adams a ten bude zase 13. prosince, už je to potvrzené, v pražské O2 aréně, tento skvělý Kanaďan a my si od něho samozřejmě teď v horkém pardu nemůžeme zahrát v příští hodině nic jiného než Summer of 69. Takže kromě Bryana Adamse a Alice Coopera tady bude v příští hodině další skvělá muzika, třeba v podání G. Troutal, budou tady Van Halen, budou tady Nazareti a třeba Jirka Schellinger a budou to samé letní songy Summer Nights, Holiday, Léto s tebou od Jirky Schellingera. Prostě bude to věnováno opravdu létu. Rock je náš, rocková muzika tady bude znít po 21. hodině. Tak poslouchejte Rádio Praha.

0: Tak to byly na Rádio Praha Mike and the Mechanics, tedy paralelní skupina, kterou si založil člen skupiny Genesis Mike Rutherford. A propos Genesis jsme včera hráli, včera večer na Rádiu Praha. Byl to živý koncert z jejich comebackového turné z roku 2007. Jeden z nich z toho turné se odehrával také u nás v Praze u O2 Areny před 19 lety. Teď pojďme ale k dalšímu tématu. Petici proti krátkodobému ubytování sepsali obyvatelé Prahy 1. Vadí jim třeba rušení nočního klidu nebo také to, že využívání bytů ke službám jako Airbnb a Booking zvyšuje ceny nemovitostí v centru metropole. Vytvořili kvůli tomu občanské shromáždění.
1: Na Praze 1 jsem se narodil a s Prahou v 1 mám spojitost celý život do těch 82 let, co mi teďko je.
2: Popisuje obyvatel Prahy 1 Bohuslav Souček.
1: Byl jsem tady jako malý dítě, studoval jsem tady, pracoval jsem tady a jsem tady stále. Zajímá mě právě tohle ten binec, který tady se dopustil, stát, který tady dopustil tohle, co se tady děje.
2: Tím tedy myslíte situaci kolem krátkodobého ubytování různých turistů?
1: Nejenom to krátkodobé ubytování. U nás v domě jsou 4 nebo 5 bytů pro pronajatých takhle. Si neumíte představit ve 2 nebo ve 3 ráno, co se tam děje. 10-15 lidí nemají klíč, tak kopou do dveří, zvonějí na zvonky. Pak když se dovnitř dostanou, tak udělají binec a vbou po celém baráku.
2: Petici sepsalo občanské shromáždění Rozhodujeme společně o Praze 1, říká jeden z organizátorů Petr Rachunek.
3: Touto peticí chceme dosáhnout omezení krátkodobého ubytování v Praze 1, ale nejenom v Praze, ale v celé Praze. Problém totiž je, že to krátkodobé ubytování prostě je v obrovském množství bytů. Je to v širším centru Prahy, je to 13 000 bytů.
2: Kvůli množství turistů, podle Rachunka, v centru města chybí obyčejné obchody.
3: Oni vyžadují jiné služby než my jako obyvatelé Prahy 1. Já si prostě potřebuji normálně nakoupit, potřebuji si zajít do potravin, do drogery a tak dále. No dobře, ale když tady jste jako turista, no tak nevyhledáváte podnik, jako je papírní svý drogery, opravu botu a tak dále. To nepotřebujete. Jo. Tady by se nikdo neuživil z těch, co by dělali tu občanskou vymanost, nebo co by vlastně byli součástí

0: Proto je stavební úřad povinen kontrolovat způsob užívání stavby a vymáhat jej.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo letos představit centrální registr e-turista, který by měl evidovat všechna krátkodobá ubytování a pomoct tak s jejich kontrolou. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
2: Pražské informace.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: prezident bude v úterý s ministrem Klempířem řešit veřejnoprávní média. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu budou do neděle Prahou projíždět mlžící vozy. Trump pohrozil 100% clem zemím, které zavedou daň z digitálních služeb. Zítra bude v Praze jasno a teploty až 39 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel se v úterý setká s ministrem kultury Ottou Klempířem za motoristy. Jednat budou mimo jiné o změně financování Českého rozhlasu a České televize. Předložený návrh zákona kritizují obě média i opozice. Pavel ve čtvrtek na valném shromáždění Evropské vysílací unie řekl, že nevidí ke zrušení poplatků důvod. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, že by měl návrh vést k ovlivňování veřejnoprávních médií. Dále budou prezident s ministrem řešit třeba plánovaný zákon o audiovizi nebo situaci v kultuře. Ode dneška do neděle budou Prahou projíždět kropící vozy s mlžením, mají pomoci snížit vysoké koncentrace přízemního ozonu, které jsou typické pro horké letní dny s minimálním prouděním vzduchu. Speciální vozy budou jezdit v pravidelných intervalech všemi městskými částmi, potvrzuje mluvčí technické správy komunikací Naďa Polanová.
2: Průběžně vyhodnocujeme data i předpovědní modely Českého hydrometeorologického ústavu. Na základě aktuální prognózy vývoje jsme se rozhodli zahájit celoplošné kropení a mlžení jako preventivní opatření pro ochranu zdraví Pražanů.
0: Americký prezident Donald Trump pohrozil dalšími cly. Na síti Truth Social uvedl, že uvalí 100% přirážku na veškeré zboží ze zemí, které zavedou daň z digitálních služeb na firmy ze Spojených států. Clo by podle něj nahradilo nyní platné obchodní smlouvy. Trump tvrdí, že o zavedení daně z digitálních služeb pro americké společnosti jedná řada evropských států. Ruskem anektovaný Krym se po ukrajinských úderech ocitl bez pohonných hmot, částečně i elektřiny, plynu a vody. Krymské okupační úřady proto dnes vyhlásily nouzový stav.
3: Šéf ruské správy anektovaného Krymu Sergej Aksionov na sociálních sítích vyhlásil režim mimořádné situace. Zdůvodnil to nutností zavést pořádek do finančních záležitostí a půjček v souvislosti s náhradami za způsobené škody. Tato procedura musí být zjednodušená, řekl Aksionov a vyzval všechny ke klidu. Ukrajinské síly dnes zaútočily na loděnice v okupované Kerči, kde poškodili dvě vojenská plavidla a jednu trajektovou loď, oznámilo velení ukrajinské armády. Potvrdilo také výměnu válečných zajatců s Ruskem po 160 osobách z každé strany. Mezi propuštěnými Ukrajinci je téměř 60 důstojníků. Většina vojáků padla do zajetí v roce 2022 při obraně Mariupolu. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Golfistka Sara Kousková je po prvním kole domácího turnaje Ladies European Tour v Berouně na děleném pátém místě. Se skore 7 pod par ztrácí 2 údery na vedoucí Lidii Hallovou z Walesu. Dvě rány za Kouskovou se o 44. místo dělí další Češky Váchová, Melichová a Zapletal Koželuhová. Zítra čekejte v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů.

Příznačnou písní Summer Nights otevřela kapela Van Halen naše další setkání ve vysílání Radia Praha v pořadu Rok je náš. Proč už vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší. A jako obvykle nabízí 55 minut bytostně rockové muziky domácí i zahraniční, archivní i aktuální. Letně jsme začali a letně budeme pokračovat i nadále. Tady jsou Nazaret a jejich písnička

Čas prázdnin právě začíná, škola se zavírá. Zpívali Jiří Schellinger v písnice Léto s tebou. No a podobný motiv nalezneme i v následující písni Elise Coopera. Ta se

0: Se svou letní písní Dance in the Sun to byl zpěvák Paul Rogers. No a my se teď pojďme podívat, jak vypadá taková horká letní noc v maďarské metropoli. Následující písnička kapely Jethro Tull nese jednoduchý název Budapest.
1: Rock je náš.

0: písničkou Indian Summer Sky to byly irští U2 a my se teď vrátíme k naprosté rockové klasice. V roce 1971 natočila britská kapela Uriah Heep na své album Look at Yourself rozsáhlou, pompézní a nádherně vygradovanou letní baladu July Morning. A právě tu si teď poslechneme.
1: Rock je náš.

Teď nás čeká ještě jeden krátký letní výlet do Kalifornie. A to se skupinou Tesla a jejich písničkou California Summer.

Dospěli jsme až k okamžiku, kdy je na čase se loučit, protiž za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět za týden, kdy rok bude opět

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: je 22 hodin.
1: V Praze ode dneška jezdí nové trolejbusové linky 51 a 53. Duo Scooter bude pokračovat ve vedení činohry Pražského národního divadla i s novým generálním ředitelem. Sněmovna přijala hlasy vládní koalice zákon o státních zaměstnancích, návrh teď projedná Senát. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty 37 až 39 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dvě nové trolejbusové linky jezdí ode dneška po Praze mezi Hradčanskou a Bořislavkou. Můžou cestující využít trolejbusy s číslem 51 a mezi Karlovým náměstím a Strahovem linku 53. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů by měly do konce léta úplně nahradit autobusové linky 131 a 176.
3: Trolejbusy jsou jednoznačně tižší a ekologičtější a troufám si říct, že i příjemnější pro cestující. A co taky určitě není bez zajímavosti, mají mnohem lepší dynamické parametry. To znamená, že to svezení může být ve finále i rychlejší.
1: Výstavba dvou nových trolejbusových tratí stála přes 616 milionů korun. Praha získala na stavbu peníze z Evropské unie. Vedení činohry Pražského národního divadla se pod novým generálním ředitelem nezmění. S Martinem Kukučkou a Lukášem Trpišovským se na prodloužení spolupráce dohodl Martin Glázer, který divadlo povede od roku 2028.
4: Měla jsem smutná milého. Život bych dala pro něho.
5: Režijní tandem Scooter vede činohru Národního divadla 4 sezóny. Mezi jeho nejúspěšnější tituly patří Erbenova kytice. Ve své práci bude duo pokračovat až do roku 2034. Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský dostanou důvěru i od nového generálního ředitele Martina Glázra, který se do Prahy přesune z Brněnského národního divadla v roce 2028.
6: Shodujeme se v podstatných věcech na tom, že je třeba pečovat o stálý herecký soubor.
5: Říká budoucí ředitel. Představil i další členy týmu. Po 16 letech se do čela opery vrátí Jiří Heřman, z Brna si Glázer přivede také šéfa baletu Mária Radačovského. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Poslanci schválili ve třetím čtení zákon o státních zaměstnancích. Norma má nahradit současný služební zákon. Podle vládní koalice by se mělo zaměstnávání státních úředníků přiblížit soukromé sféře, a to díky zjednodušení zaměstnávání i propouštění. Opozice se změnou nesouhlasí a snažila se ji ve sněmovně blokovat. Podle ní jde o politizaci státní správy. Návrh teď dostane k projednání Senát. V úvodním kole tenisového Wimbledonu čeká finalistku z roku 2021 Karolínu Plíškovou české derby s Terezou Valentovou. Předloňská šampionka Barbora Krejčíková se utká s Britkou Klumanovou. Karolínu Muchovou čeká stejně jako na letošním Roland Garros Ruska Zacharovová. Jiří Lehečka se střetne s Australanem Popirinem. Jakub Menčík narazí na Brita Samuela. Rozhodl o tom dnešní los v Londýně. Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého Grand Slamu 10, muži jsou 4. Zítra bude v Praze jasno nebo skoro jasno a teploty tropických 37 až 39 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: od Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jacht klub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Viny.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Jedny z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob v hlasování. Letos 60letá Janet Jackson a famózní Rhythm Nation 1840. Nebo fenomenální Whitney Houston a její debutové bezejmenné album. Janet nebo Whitney? Hlasujte na našem Facebooku.

0: on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou tři hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A režisér nové inscenace Davidského divadla Tři zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
4: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
0: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
1: No, ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
0: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
1: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce, protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
0: Stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
2: No, u té první já to vnímám úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my je používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
0: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
2: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to ta, hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mm-hmm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
0: Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací Tři zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení Tři zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval, asi z úplně jiného úhlu pohledu.
5: Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě je to jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak my teďka to řešíme desetiletí a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mně to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru, ale ono to zase přejde a já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů prostě, že přijde nová digitální inteligence, takže pro mě to třeba úplně překvapivý není a spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a už prostě jede a myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se to ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
0: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
5: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat. A myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že jí poskytu něco, živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme, a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
0: Zaznělo tady, že v umělé inteligenci je duchovno, a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
1: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo? Je to možná, že ta alternativní byla jako nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz toho digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti, jo, a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky, i nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
0: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale já bych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
2: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabrala tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělý inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teďko se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou, jako myslím si, strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtený hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky, že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
0: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
2: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživujou, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčejí, jo. Takže
0: můj 17letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
2: Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií, jo. Já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový, jo. Kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebuji být úspěšný, potřebuji být bohatý, potřebuji prostě být vidět
0: a tlak na výkon.
2: Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém, jo. A ty sociální sítě to amplifikujou.
4: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
0: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
5: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Jedině třeba u toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji i v televizi a tak dál, je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka zprostej a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů, začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
0: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
1: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí jim věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxickým.
0: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to, to vždycky tak.
1: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy a proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. A těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
0: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem. Jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti?
2: Tak kritické myšlení já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaký struktury,
0: do kontextu,
2: což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
0: To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říct si třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
2: Nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet a tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí něco mezi tím ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný Deep Nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty Deep Nuts jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase, a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou. A tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit, toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump, a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle z toho jedna já považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails, to jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboty vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboty taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama. Když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot, a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
3: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
2: Děkuju.
3: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
1: Děkuju.
3: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
5: Díky za pozvání.
0: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili, a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
4: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Rádio Praha 107,1 FM. Rádio.

0: Vědky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
3: Ahoj Pavli.
2: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
3: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem, do centra Prahy, a to právě na Štefánikovu hvězdárnu.
2: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř, těším se.
0: Žárovky.
2: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
3: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tematika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z Měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
2: Protože a odkud je? Víme to?
3: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když k nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
2: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat. Tak na to se moc těším.
3: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně v základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
2: Tak jo, tak já šahám na první kamen.
3: Ten je kamenitý.
2: Takže jo, tak
3: ten
2: to...
3: by měl být ten o něco lehčí.
2: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
3: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
2: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z Měsíce. Co dalšího tady uvidím?
3: Vedle úlomku z Měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmačknout některé z těch tlačítek.
2: Já mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
3: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kámen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl, a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
2: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
3: Rozhodně, tady v tomhle tom případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat, a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
2: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně, a to je Koenigův dalekohled.
3: Přesně tak. My teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po své levé straně. My teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba
2: právě
3: létají stíhačky.
2: Právě jsme minuli exosféru.
3: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
3: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
2: Čím se liší?
3: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky. A je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět. Protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
2: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
3: V podstatě, vepředu, na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
2: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
3: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně 2 ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
2: Že budou trošku zklamaní.
3: Byli by trošku zklamaní. Ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
2: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z Pražského Petřína?
3: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
2: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
1: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
2: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
3: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř. Nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
2: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
3: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze 2 tubusů, v podstatě ze 2 identických dalekohledů přidělených k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně 1/5 našeho dalekohledu, mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
2: Pojďme si ho zprovoznit. Mě velmi zajímá, jak to funguje.
3: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
2: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
3: V podstatě se nám tak otevřou, že jo, ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
2: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
3: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že je ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
2: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
3: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tedy zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
2: No to je ale pořádná fuška.
3: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
2: Co dělá?
3: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímal.
2: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
3: Za jasného dne, teď tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž tři teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze dva pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny. Ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
2: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
3: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty si můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
2: A zároveň největší na první pohled.
3: Působí tak.
2: Ten obal.
3: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850 a tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
1: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
2: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
3: Ten vesmír mě fascinoval od jak živa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balón. A vedle toho jsme my, ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na Hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
2: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
3: Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy, kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na Hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na Hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce, a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
2: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
3: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám občas, někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
2: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
3: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád. Ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním. Protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat. Bude studovat planety, bude studovat hvězdy. A nebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
2: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
3: Živé přednášky, specificky tedy na Hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli je to baví, nebaví a zároveň je tady krásný prostor.

0: Rád vrátil jsem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
1: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
0: Za mě není možné, aby neexistoval.
1: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
0: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
1: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
0: Když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
1: Žárovky. Nad námi se právě zavírá kopule. Dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
0: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří ráno, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
1: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
0: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
1: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
0: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitů jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
1: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
0: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti je určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
1: Pojďme se podívat. Tady v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
0: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
1: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to pro ně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu?

0: máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti. Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
1: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě. Protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď v geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví. Ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
0: Pojďme to ještě zhrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
1: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefáníková hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
0: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
3: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
4: S Lenkou Vahalovou.
6: Rádio Praha, hity, doprava, informace. Praha je nej.
7: Nemocnice na Františku vznikla zřejmě už v polovině 14. století. Zakladatelem byl Bohuslav z Olbramovic a původně sloužila poutníkům a chudým lidem. O rozvoj se postaral dokonce i sám císař Karel IV. A taky Marie Terezie. V únoru v roce 1965 tady taky otevřeli vůbec první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, takzvané ARO. Věděli jste, že tu provedli jednu z prvních anestezií a léčili se tu třeba Jan Werich nebo Václav Havel? We'll be right back.

0: talk about.
1: Zóna 90.
2: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
3: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší z 90.
2: Každou sobotu na Rádiu Praha.
3: Zóna 90.
2: 90. Rádio Praha.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Výheň o víkendu. Česko zasáhnou až 40-stupňová vedra. A ve městech bude nejhůř. Neměli bychom s tím něco dělat? Do příště. Ptám se expertky na udržitelnou architekturu Kateřiny Eklové, zakladatelky organizace Rethink Architecture, která působí na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dnes je pátek, 26. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila před víkendem k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den.
4: Ten víkend bude hodně horký, teplý, bude to trošku výheň v českých městech. Praha, Ostrava, Brno, všude, kam jsem se díval na předpovědi, tak buď je skoro 40 hlášeno, anebo 40, v neděli zejména. Jak moc se v tu chvíli rozpálí ulice v těch městech, protože to bude asi na víc než 40 stupňů.
5: Pokud se bavíme o tom, nakolik se rozpálí povrchy, třeba povrchy aut, tak to může být přes 60 stupňů Celsia. Pokud se bavíme o tom, jak se rozpálí třeba chodník, ať už to asfaltová silnice, tak to může být taky 55 stupňů a 60 stupňů. Ale tam je samozřejmě rozdíl v tom, jestli ty ulice jsou zastíněné stromy nebo nejsou. Protože pokud jsou, tak v tu chvíli se může stát, že ten asfalt pod nimi bude mít klidně 25 stupňů, 30 stupňů, pokud tam nedopadá přímé slunce. A samozřejmě, až ty čtyřicítky budou už trvat třeba pár dní, tak už to bude víc než nějakých 25, 30 stupňů, ale pořád to bude pod stromy zásadně méně. Může to být třeba o 20 až 30 stupňů méně na tom povrchu.
4: Dokonce, na tom povrchu, na tom ale povrchu. Když tam procházíte jako člověk.
5: Když tam procházím jako člověk, tak jedna věc je, že u toho povrchu opravdu cítím, že to teplo sálá, ať už z toho auta horkého, anebo i z toho betonu nebo asfaltu. Ale v tom vzduchu samozřejmě už ty rozdíly potom se trochu snižují a jsou menší. Tam potom už je rozdíl, jestli tam je teda ve vzduchu 45 stupňů, což je úplně strašné vůbec říct.
4: Je, to vůbec to neříkejte. Jak dlouho se pak to teplo třeba udrží v tom povrchu? Protože tak dobře, asfalt, beton, to asi můžeme nejlépe připodobnit k tomu, co každý den my, kteří žijeme ve městech, zažíváme, co máme kolem sebe. Tak jak dlouho potom jsou třeba ty zdi domů nebo ty povrchy aut teplé v momentě, když už třeba nesvítí to sluníčko?
5: No tak v dnešní době, kdy už máme i tropické noci a může být nejenom přes 20 stupňů, ale přes 25 stupňů v noci, tak potom ono to vlastně nevychladne nikdy. Samozřejmě je tam nějaké kolísání v tom, že přes den máme klidně těch 55 stupňů a potom v noci už to bude méně, může to být 35 stupňů, 30, ale jak to, ono se to vlastně nemůže moc ochladit, pokud i v noci potom máme teploty blížící se 30, což teď o víkendu
4: bude. Takže desítky
5: hodin
4: třeba vydrží ten povrch?
5: Desítky hodin určitě a pokud ta vlna veder je několik dní za sebou, už teď bych řekla, že ji máme a o víkendu to bude ještě horší, tak potom to nevychladne vůbec a můžeme očekávat i následky toho tepelného ostrova ještě několik dní poté, co už se teda to postupně bude snižovat.
4: Vrátím se k těm stromům. Stromy jsou základním prostředkem, nástrojem přírodní klimatizací, kterou můžeme ve městech využívat. Hlavně stromy.
5: Určitě stromy, ale jsou naštěstí i další prostředky. Jsou to například popínavé rostliny, poměrně podceňované téma, které zatím v Praze nebo i v jiných českých městech není moc populární. Ale když se podíváme třeba na jich, tam, kde už mají zkušenosti s takovými vedry, tak tam popínavky a různé takové keře, které se například trochu pnou po fasádě, používají často, protože nepotřebují takový prostor k zakořenění. A u těch stromů samozřejmě to už je dlouhodobé téma. Všichni víme, že vysadit strom v ulicích, která je plná sítí podzemí, parkovacích stání, všeho dalšího, tak to je opravdu jako náročné inženýrsky a to povolování trvá mnoho let a ta výsadba potom je i velmi drahá. Třeba taková výsadba jednoho stromu v Karlíně vyšla na něco okolo 1 000 000 korun právě z toho důvodu, že bylo nutné odstranit několik vrstev asfaltu, upravit ty sítě pod tím, vysadit tam ty správné odrůdy stromu do správného strukturálního substrátu a to je opravdu náročné a drahé.
4: Takže se to ještě liší, pardon, odrůda od od růdy.
5: Co se týká...
4: Není strom jako strom.
5: Není strom jako strom. Tím se zabývá spoustu skvělých projektů, třeba projekt Klimastromy, na kterém spolupracuje pražský magistrát, a ten právě řeší, jaké stromy nám tady v Praze přežijou. A nejenom v Praze, ale i v dalších českých městech, zkrátka v té centrální Evropě. Protože ty stromy, které tady máme, nějaké ty odrůdy stromů, které vlastně dlouho tady fungovaly, nějaký třeba typ lípy, tak už je není moc vedro. To znamená, je potřeba sázet jiný druh lípy, anebo třeba jiné stromy, které to zvládají lépe, to městské prostředí.
4: Dobře, a nejlepší strom, který by nejlépe chladil? Asi listnatý, nemají to být.
5: Určitě listnaté stromy. A já nechci říkat nejlepší, ale to, co se nám tady dlouhodobě obojilo, jsou platany, které dobře fungují třeba právě ve Španělsku, například v Madridu je to plné platanů my už se posouváme sem. Zrovna ty platany jsou vysazené nově i teď na náměstí Jiřího Spoděbrat, které bylo nově zrekonstruováno, a tam už opravdu bylo bráno v úvahu, aby ty stromy dlouhodobě vydržely, rychle jim rostla koruna, dobře stínily.
4: No ale když se u toho náměstí Jiřího Spoděbrat, to je teď třeba silně kritizované za to, že má velkou vydlážděnou plochu, že tam byly velké staré stromy, které už tam nejsou, tak je tohle třeba zvládnutý projekt v době, kdy to neskončila žádná klimatická změna, byť to ohlásila současná vláda teda v době nástupu. A to je nutno říct, to prostě neskončilo, to dále platí, to dále pokračuje.
5: Já bych chtěla říct, že vždycky, když jsou teploty 40 stupňů, tak na jednu stranu jsem strašně smutná, ale na druhou stranu jsem vlastně ráda, že i lidi, kteří nevěří tomu, že máme globální oteplování, tak teď můžem říct, podívejte, 40 to není normální v České republice. A opravdu tady ta klimatická změna je, a tady máte ten důkaz. Tak já věřím, že už nám bude více lidí toto.
4: Co to náměstí? Pořád je to náměstí, takže já chápu, že ten prostor je tam proto, aby se tam pořádaly trhy, koncerty asi a tak dále. Tak. Na druhou stranu...
5: Jsou tady protichudné požadavky, spousta lidí správně říká, náměstí má sloužit k setkávání jako setkávací prostor, a předtím ho tam nebylo dost podle některých lidí. Takže teď se zvětšila ta vydlážděná plocha, aby se tam mohly pořádat větší ty trhy farmářské, které se tam dějí, aby se tam mohly pořádat kulturní akce. To já určitě podporuju. Na druhou stranu mě osobně je líto každého stromu, který je pokácený. A pokud ty stromy do nějaké míry fungovaly, tak je to za mě trochu škoda, ale vím, že dlouhodobě opravdu byla daná péče na to, aby se vybrali ty správné stromy, které brzo zvětší svou korunu. A rozumím tomu, že lidem teď se to nelíbí, protože teď ty nově vysazené stromy opravdu mají tu korunu malou, nestíní, ale je tam, myslím si, snad 180 stromů celkově na tom náměstí. To znamená, mělo by opravdu se stát, že za pár let už tam toho stínu bude dost i na té shromažďovací ploše, a pořád tam máme i nějaké jiné části, kde je té zeleně víc i na povrchu, ať už se bavíme o nějakých záhonech, a pořád tam ještě nějaký trávník taky.
4: Praha je jinak ale docela dost zelená, když to porovnáte s městy, jako je třeba Vídeň nebo Paříž. Myslím, že té zeleně není tady úplně málo. Není na místě nad tím přemýšlet možná i trochu jinak, že nám chybí možná jiné prvky než zeleň, abychom předcházeli tomu, že ve městě tak strašně moc vedro? A ptám se, nevím, jaké jiné vodní prvky?
5: Obecně ta modrozelená infrastruktura, tak to znamená kombinace zeleně a zároveň vodních prvků. Tak to určitě nám v Praze chybí. To je takové téma, které se rozvíjí i už té zmiňované Vídni, ale i v dalších evropských městech. Například v mé oblíbeném španělském městě Vitoria Gasteiz, kde mají dlouhodobou strategii budování modrozelené infrastruktury, co znamená, že se tam zachytává dešťová voda, budují se i mokřady v prstenci okolo toho města. I tady v Praze se to naštěstí děje. My tady máme adaptační strategii, kterou vydal magistrát hlavního města Prahy, která se postupně naplňuje a opravdu se podporují i finančně různé adaptační projekty v různých městských částech, což právě znamená, že se tam revitalizují parky, vlastně navrhují se tam ta opatření, kdy dešťová voda naprší a zasákne se třeba do různých takzvaně průlehů nebo dešťových záhonů. To už jsou ta krajinářská pokročilá opatření, aby tam ta voda zůstala, neodtekla do kanalizace, ale zase se vypařila ve chvíli, kdy takové vedro, a tím i ochladila to svoje okolí.
4: Co nějaké retenční nádrže na střechách domů? Třeba v Brně a v Plzni teď finančně podporují střešní zeleň. O té jsme ve Vinohradské 12 už před lety taky mluvili, a to bylo hodně zajímavé, že proč nechávat střechy plné satelitů a anten, když tam může být nějaký porost a ten ochlazovat potom ten dům pod tím. Tak dá se ta modrozelená infrastruktura, jste říkala, dá se to využívat i na střechách?
5: Určitě ano. Obzvlášť u novostaveb to určitě velmi doporučuju mít tam zkrátka zelenou střechu. Ta zelená střecha může být takzvaně extenzivní, což si představte jako mechy, taková jako nižší zeleň a ta je taky skvělá v tom, že zadržuje hodně vody, to znamená, ta voda se tam zadrží v té skladbě té střechy a následně se odpařuje a zase ochlazuje to svoje okolí. Může to být i intenzivní zelená střecha, to znamená, že už nám tam rostou třeba keře, můžou tam růst i stromy. Třeba na ČSOB v Radlicích se vytváří opravdu výborný zelený ostrov na velkých administrativních budovách, kde je ta tloušťka té zeminy až 80 cm na té střeše, což samozřejmě znamená, že ten beton pod ním musí být dostatečně silný, aby to unesl. Ale potom tam můžou růst i stromy a dokonce na střeše té administrativní budovy rostou i křemenáče, protože se tam tak moc zapojila ta vegetace a vytvořil se ten ekosystém, že už tam jsou nejenom houby, ale i zvířátka, hmyz a tak dále.
4: Takže ta voda se tam udrží prostě, dá se
5: voda se udrží a následně v tomhle tom velkém měřítku, kdy už je to několik tisíc metrů čtverečních zelených střech, tak opravdu ochlazuje to svoje okolí. Ale já bych zároveň chtěla i zmínit to, že pokud se někdo rozhoduje mezi tím, jestli si třeba na střechu paneláku dá zelenou střechu, což je investice v řádech jako několika milionů, a nebo jestli před tím panelákem vysází pár stromů, nebo tam třeba právě udělá nějakou konstrukci, třeba pergolu s popínavkou, aby ta popínavka neničila tu fasádu, tak já bych určitě volila spíš to opatření dole u těch lidí, protože teprve tam dole v té ulici, tam se bavíme o tom, že potřebujeme adaptovat a snižovat tu teplotu. To znamená, je vždycky potřeba prioritizovat ty investice. Určitě jsem i pro zelené střechy, ale kdybych si měla vybrat, radši něco v ulici.
4: No dobře, ale tak právě třeba vystužit tu střechu, tak abych tam mohl mít nějakou zeleň a podobně, to stojí strašné peníze. Ano. Mnohem jednodušší je koupit si třeba klimatizaci. Ne, já nevycházím potom přes léto z domu.
5: Tak když se bavíme třeba právě o tom bytě, já jako první krok bych doporučila nekupovat klimatizaci, ale nainstalovat si vnější stínění. To znamená vnější žaluzie nebo rolety. To je investice v řádech přibližně 20-30 tisíc korun na jednu, pokud je to takový ten lepší výrobek, který se třeba ovládá elektricky. A opravdu můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, mám to doma změřeno, že ve chvíli, kdy je venku 35 stupňů, třeba na fasádě, na balkoně, tak vevnitř je 25 stupňů. Takhle to funguje u nás v bytě a já jsem opravdu ráda za tu investici, co jsme udělali. Chystám na to i nějaký výzkum, abych to teda bylo
4: akademicky podložené. Potvrdila.
5: Akademicky potvrdila.
4: Jo, rozumím.
5: A to
4: no,
5: znamená,
4: ale někdy je ta výheň taková, že to prostě nejde vydržet tak, asi ani s tím vnějším.
5: Ale to musím
4: směním.
5: Říct, ve 40 stupních, to jsme ještě nezažili, myslím si, že ve 40 stupních je naprosto relevantní, aby obzvlášť veřejné budovy, ty klimatizace a zkrátka tu vzduchotechniku měly. Je to naprosto v pořádku, protože v dnešní době už se prostě bez toho v těch velkých budovách shromažďovacích jako neobejdeme, nebo třeba v kancelářských budovách.
4: Měla by to být povinnost pro ty veřejné budovy v dnešní době? Česko na to nebylo úplně zvyklé. Samozřejmě v těch státech na jihu Evropy je to mnohem běžnější, ale...
5: V dnešní době u těch novostaveb už to tak prakticky vychází vždycky podle těch norem na energetickou náročnost. Je potřeba dávat tam rekuperaci a s tím už jde většinou ruku v ruce i ta vzduchotechnika, která umí i chladit. Ale já chci rovnou říct, jako nepředstavujme si, že ta klimatizace potom vypadá jako taková ta bedínka, co někde si koupíme, přivezeme, nainstalujeme a ona potom fouká ten velmi nepříjemný studený vzduch přímo za krk. Tak takhle to nemá být, jo. Správná budova je navržená tak, že za prvé maximalizuje ty pasivní prvky chlazení, což znamená, že má to stínění, takže se nepřehřívá v létě, když tam paří přímo do těch velkých prosklených ploch. To by nemělo být. A tím pádem potom se snižuje ta potřeba na chlazení, snižuje se potřeba energie a to chlazení potom může probíhat třeba i takovými moderními způsoby, jakože se pomocí geotermálních vrtů v létě přenáší ten chlad, který je pod zemí, přinese se vlastně do té konstrukce budovy a následně je možné ochlazovat i tu konstrukci betonovou. Říká se tomu technologie aktivovaného betonového jádra, což znamená, že ten beton je vlastně dlouhodobě studenější, akumuluje v sobě ten chlad, který je přinesený z podzemě pomocí těch geotermálních vrtů. A za mě tohle je třeba jako skvělá technologie, která opravdu jako dlouhodobě funguje pro ty velké novostavby, je to pro novostavby. A u rekonstrukcí samozřejmě pořád je možné instalovat tu vzduchotechniku tak, že jsou tam například ekologická chladiva, jsou tam nějaké lepší způsoby distribuce toho studeného vzduchu, tak aby opravdu nefoukal za ten krk, ale aby tam byla příjemná teplota.
4: Ale zároveň se vás musím zeptat ještě k těm klimatizacím. Oni fungují na principu, že ten teplý vzduch vlastně vypouští zpátky ven, že vevnitř je vám pak příjemněji, ale oteplujete vzduch venku. Ztratí se to, nebo tím ještě podporujete to teplo, když těch klimatizací je třeba na sídlišti, dejme tomu víc, tak podporujete to pak ještě to teplo na té ulici?
5: Fyzikálně podporuju teplo v ulici, ale záleží na tom, kde umístím ty výdechy. Samozřejmě u těch moderních budov se typicky tyhle výdechy umístují na střechu a na té střeše, pokud směřují ještě vzhůru a ten teplý vzduch stoupá, tak potom to ovlivnění už není tak velké. Ale pokud by se stalo to, co známe například z asijských zemí, že na každém balkoně má každý vlastně ty výdechy té klimatizace, které jdou přímo ven do té ulice, to samozřejmě ideální není. Naštěstí tohle z České republiky neznáme a ani se to nepovoluje. Stavební úřady by tohle nepovolili právě kvůli tomu, že to i hyzdí ty fasády. To znamená, výdechy z té vzduchotechniky na střeše jsou za mě v pořádku v ten moment, kdy už to jinak nejde v těch tropických vedrech.
4: Nepomohlo by, kdybychom se na to podívali trochu ze široka víc a kdyby třeba nejenom Praha, ale třeba Brno, Ostrava, další česká města, Plzeň, Pardubice, Hradec si usmyslela, že začnou třeba stavět vyšší budovy a tím pádem jim zbyde víc místa na ještě víc zeleně. Třeba tak, jak to mají, neříkám, že v Oslu mají mrakodrapy a pak víc parku, ale třeba v Oslu je mnohem víc zeleně, než třeba ještě v Praze. Jestli ta zeleň jako taková není tím klíčem k tomu, aby ochladila do budoucna ta města.
5: Tak my jsme tuhle myšlenku tady měli, to jsou všechno naše sídliště. Já jsem vyrostla na sídlišti Bohnice a tam opravdu jako máme spoustu zeleně a vedle nich jsou ty vyšší paneláky, ve kterých bydlí spoustu lidí. A do určité míry to funguje. Do té doby, dokud je možné tu zeleň udržovat a dokud ta zeleň opravdu je dobře buď zavlažovaná, nebo je tam právě ta modrozelená infrastruktura, ale pojďme si říct, že to není ani možné a především ekonomicky to není možné. Na to jsou právě studie, třeba studie Institutu plánování a rozvoje, jmenuje se Ekonomika a hustota měst, kde se spočítalo, že na těch sídlištích je tolik té zeleně veřejné, že je velmi náročné pro tu městskou část platit kvalitní údržbu a z toho důvodu potom vlastně trávník například usychá v létě. Jakmile ten trávník uschne, tak už je tak rozpálený, že vlastně neplní tu svou ekologickou funkci. A samozřejmě ty stromy, které tam často už jsou dlouho vysázené, ty rozhodně tu funkci plní. To je jako jedna nevýhoda, příliš mnoho zeleně. Druhá nevýhoda je potom ta, že pokud by všechny ty domy byly od sebe už příliš daleko, tak lidi potom víc jezdí autem. Protože nemají to vybavení dost blízko u sebe, tu veřejnou vybavenost. A z toho důvodu já bych určitě jako nezastávala ten názor, že je potřeba mít mrakodrapy mezi spoustou zeleně. To se dlouhodobě urbanisticky neukazuje jako funkční, ale je potřeba hledat nějaký jako kompromis, kdy máme hustou zástavbu, ale mezi nimi a i na té budově je dostatek modrozelené infrastruktury a často tam pak máme nějaké velké centrální parky, jak to třeba dělají ve Vídni, kde opravdu ten centrální park pak slouží pro rekreaci celé té čtvrti, je tam spoustu vodních ploch, zelených ploch, vegetace.
4: Plovárny a tak dále, to, což taky plovárny vlastně taky. S tím moc nepracujeme v České republice, že bychom... Já si třeba pamatuju, když jsem v Kodani chodil po nábřeží, tam, kde byly plovárny všude kolem vody, tak to je něco, s čím třeba se v Praze konkrétně, teda kde žiju, úplně nepracuje.
5: Zatím... Já bych řekla, že se to rozvíjí. Můžeme zmínit třeba na Štvanici Baden-Baden nebo ve Žlutých Lázních se lidi koupou, v Modřanech se lidi koupou.
4: Pak máte takže města, které ale nemají vůbec tu řeku, že jo?
5: Je to tak. Já si myslím, že pořád ta tradice těch koupaliště tady velká v České republice, že vlastně každé menší i okresní město má v podstatě koupaliště. A díky bohu ta města do toho investují, protože ví, že to lidé mají rádi, obzvláště v těch vedrech. To, co zjišťuju, že často na těch koupalištích chybí stín. To jsem si teď otestovala u nás na Praze 8 na všech koupalištích.
4: Jo, a já jsem právě chtěl dodat ještě jedno mínus k tomu, když jste mluvila o tom, že už jsme tady v minulosti měli myšlenku, že postavíme velké budovy a kolem zeleň, že to bude třeba fungovat, tak jedno z těch mínusek je to, že to pak moc hezky nevypadá. Ne, že bych se vás chtěl dotknout a Bohnic a sídliště, ale já jsem taky ze sídliště a můžu potvrdit, že to není úplně to, jak bych si představoval, jak vypadá město 21. století s nějakou historií. Třeba právě Praha, jak náročné, jak složité, jak dlouho bude trvat, aby se česká města vlastně adaptovala na změnu klimatu, protože přeci jenom s tím se asi něco dělat musí, jinak v těch ulicích nebude do budoucna 40, 50, 55 a možná třeba ještě mnohem víc.
5: Je to město od města. Jsou města, která jedou velmi rychle, protože si nastavili adaptační strategii. Kromě těch, která už jste zmínil, protože většina těch velkých krajských měst už má tu adaptační strategii, tak bych třeba chtěla zdůraznit město Úvaly, malé město u Prahy, které opravdu má od roku 2016 generál zeleně, adaptační plán a strategii a dlouhodobě ho plní. A to si myslím, že je skvělý příklad, protože i to malé město může dlouhodobě se o tou zeleň dobře starat. Všechny nové projekty a rekonstrukce navrhovat tak, aby to dobře fungovalo. Stejně tak samozřejmě vyhlášená Litomyšl dlouhodobě buduje parky a adaptační opatření. A to bych řekla nejenom třeba proti tomu vedru, kterém se bavíme dnes, ale i třeba proti povodním, které taky často můžou přijít v létě.
4: Jo, to jsou ty extrémy právě, ty které extrémy, přináší přesně, ta klimatická změna. No, rozumím tomu. Na druhou stranu si říkám, není to asi jednoduché v době, kdy zároveň řešíme, že musíme stavět víc domů, protože lidé nemají kde bydlet, protože jsou ty domy a byty drahé. Tak jako vykompenzovat to asi je velký úkol do těch příštích let, desítek let.
5: Já bych zároveň řekla, že ty moderní čtvrti, moderní budovy se opravdu dají stavět tak, aby naopak tomu veřejnému prostoru pomohly a aby už samotný dům té součásti toho návrhu měl dostatek modrozelené infrastruktury. To znamená, ty stromy tam jsou navržené rovnou od začátku toho projektu, což je mnohem jednodušší než u té rekonstrukce ulice. Stejně taky tam ta zelená střecha, můžou tam být i popínavky na různých fasádních prvcích a tak dál. A to si myslím, že je naopak velká výhoda a zrovna ta Vídeň to ukazuje skvěle.
4: Dobře, takže vzor Vídeň.
5: Vzor Vídeň.
4: Dobrá. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli popovídat v klimatizované místnosti, v klimatizovaném studiu.
5: Díky moc.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kateřina Eklová z organizace Rethink Architecture, která se specializuje na udržitelnou architekturu. Mluvili jsme spolu o tom, jak měnit města, aby v nich šlo žít i v době dramatických projevů klimatické krize. Jak říká Kateřina, úkrytů teď jinak ve městech moc není, teď aktuálně v neděli při 40 se tedy nabízí možná nákupák nebo kostel. Tento týden se nám daří. Epizodu o summitu NATO, a možná jste to slyšeli, jsme publikovali v den vydání předběžného opatření Ústavního soudu a hned druhý den jsme mluvili pak o Ondřeji Prokopovi, zastupiteli ANO v Praze, který brzy ráno oznámil, že pokládá všechny politické funkce. Takže pevně doufám, že o víkendu nenastane po téhle epizodě doba ledová. Pokud, tak víte, koho vinit. Naslyšenou v pondělí.

0: K věci. Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: K věci.
1: Jak moc máme teď v tu prázdninovou dobu vyrazit předem na ruzyňské letiště?
2: My vždycky říkáme, že u těch letů mimo schengenský prostor ideálně 3 hodiny dopředu, v rámci toho schengenského prostoru, tedy z terminálu 2, ty 2,5 hodiny dopředu. Ta letošní letní sezona má ale jedno specifikum, a to je rozsáhlá rekonstrukce křižovatky Aviatická Lipská, která je vlastně hlavní tepnou pro příjezd a odjezd z letiště. Čili v této letní sezóně nedoporučuju ty 2,5–3 hodiny, ale možná i více, a to zejména v takových těch ranních a odpoledních dopravních špičkách.
1: Dnes je poslední školní den, od zítřka v podstatě začínají prázdniny. Co vás čeká na letišti teď v těch nejbližších dnech?
2: A celkově ta letní sezona pro nás bude rekordní. My očekáváme, že v těch nejvytíženějších dnech odbavíme až 70 tisíc cestujících za den, čili opravdu velké množství.
1: Já se ještě vrátím k tomu času dojezdu na letiště. A když pojedu tím Airport Expressem z hlavního nádraží, i tam mohu nabrat zpoždění, mám na něj přijít dřív?
2: Celkově ta městská hromadná doprava je možná pro letošní léto tou nejlepší variantou, kterou můžete pro dopravu na letiště zvolit. Ať už vám je zmíněný Airport Express nebo trolejbus 59 z nádraží Veleslavín, protože ta městská hromadná doprava jezdí po trase, která není ovlivněná tou velkou rekonstrukcí, kterou provádí ředitelství silnic a dálnic.
1: Další novinkou u vás je, že začalo platit 2 metr pro balení tekutin. A jak to tedy je s vodou a elektronikou na terminálu 1 a jak na terminálu 2?
2: Ano, je to tak. Máme pro každý terminál rozdílná pravidla a já možná nejdřív řeknu, proč to tak je. My na terminálu 2 máme takovou centrální bezpečnostní kontrolu. Určitě to znáte, je tam hodně místa, všichni vlastně projdou tu bezpečnostní kontrolu a pak už se pohybují po těch gatech. Toto rozložení té bezpečnostní kontroly nám dalo možnost pořídit zde nejmodernější CT rentgeny, které nám právě dovolily v tom terminálu 2 umožnit takový těm klasickým 100-mililitrovým lahvičkám do maximálního objemu 1 litru v tom průhledném sáčku, tak zde v terminálu 2 si mohou cestující vzít navíc ještě na jednu osobu 1 nádobu o maximálním objemu 2 litrů. Je to tedy díky těm CT rentgenům. V terminálu 1 takovou možnost nemáme, protože tam je zase vždycky ta bezpečnostní kontrola přímo před tím gatem, čili velmi stísněný prostor. Ty CT rentgeny, zjednodušeně řečeno, se nám tam nevejdou, jsou to obrovské přístroje. A právě proto zde v terminálu 1 platí stále stejná pravidla, čili 100-mililitrové lahvičky do maximálního objemu 1 litr v igelitovém, v průhledném sáčku, už bez možnosti navýšení tekutin těch až do 2 litrů.
1: Teď tomu rozumím i já. Na terminálu 2 testujete také automatické branky pro nástup do letadla. Jak to zvládne technicky méně zdatný cestující?
2: Vždy je u nich pořád pracovník handlingové společnosti, jak jste zmínila, je to v testovacím režimu. Zase to máme jenom v tom terminálu 2, v některých gatech. Ono je to velmi intuitivní, jednoduché, opravdu ten cestující přijde už se svojí palubní vstupenkou k tomu prostoru, přiloží tam tu palubní vstupenku a vlastně ta branka ho pustí už do toho letadla. Je to takový ten poslední krok kontroly před tím nástupem do toho letadla.
1: Jak to urychlí nástup, tento systém?
2: Zatím se to testuje, uvidíme, jaké všechny aerolinky se nám k tomu přihlásí, uvidíme, jestli budeme pořizovat nějaké další, i případně pro terminál 1, takže jak už jsme zmínili, to zatím v testovacím režimu a uvidíme, jak nám to případně ten provoz zrychlí a jak to pomůže těm handlingovým pracovníkům.
1: Vy jste před létem posílili samoodbavení zavazadel na 32 přepážek. Jak hodně to Češi využívají?
2: Je to rok od roku lepší. V loňském roce už si takhle vlastně cestující u nás na pražském letišti odbavili přes 500 000 zavazadel. Takže ta obliba tam opravdu roste, lidé se toho přestávají bát. Zase, když si někdo neví rady, někde poblíž je náš zaměstnanec v takovém červeném tričku, má na sobě napsáno Red Team, velmi rád pomůže, ale ono je to opravdu intuitivní. Ten přístroj vám píše všechno, co máte dělat a je to možná i taková forma třeba zábavy pro děti, protože můžou nalepit si ten tag, ten štítek na to zavazadlo. Takže doporučuju to využít. Nemůže se stát nic horšího, že, než to třeba v polovině zdáte a budete k té klasické přepážce.
1: Ale tam stejně je ta pomoc, tak možná nemá nic cenu to vzdávat, ale prostě si dojít
2: přesně
1: pro
2: tak.
1: Pomoc, je to tak.
2: Ano. K věci.
1: Naším dnešním hostem je tisková mluvčí letiště Praha, Denisa Hejtmánková. Jaké nejčastější chyby dnes cestující dělají?
2: Ono jich je hodně, ale když bych měla zmínit jednu, tu nejzásadnější, tak je to špatně zabalená elektronika. Jsou totiž určitá pravidla, jaký typ elektroniky patří do odbaveného zavazadla, jaký typ elektroniky patří do toho příručního. Zjednodušeně řešeno, všechny velké baterie, jako notebooky, powerbanky, ale i e-cigarety, patří nahoru. Musíte je mít pořád u sebe, čili do toho příručního zavazadla. Jakmile si je dáte do toho odbaveného zavazadla, my na to v třídírně zavazadla přijdeme a budeme vás volat k dodatečné kontrole. Budete si muset zase dostavit na tu bezpečnostní kontrolu, vyndat si tu powerbanku, ten notebook či cokoliv jiného z toho zavazadla a vzít si to zase sebou na palubu. No a ten důvod je jednoduchý, mají ty větší baterie vyšší procento zahoření, nahoře si toho vždycky někdo všimne, že hoří, dole nikoli.
1: Jak je to s balením zavazadel do igelitů? A teď myslím, jsou lidé, kteří si to zabalí doma. Nenechají si to zabalit službou na letišti. Jak velký je to problém?
2: To je taky velmi častý, jak bych řekla, nešvar cestujících, že si vlastně zabalí a svoje zavazadlo v dobré víře do takové té domácí potravinové folie na svačiny. A upřímně řečeno, ta folie, ten kufr téměř neochrání. Naopak v té třídině zavazadel nám dělá velkou neplechu, protože v rámci díky té folii ten kufr špatně klouže po těch pásech, zasekává se, může i ta folie se namotat na nějakou část těch pásů v té třídírně zavazadel, takže je to pro nás problém. My samozřejmě na to díky kamerovému systému přijdeme, pracovník potom musí jít a ten kufr zachránit, ale všechno to prostě ten proces toho odbavování zdržuje. A když si uvědomíme, kolik jako těch kufrů denně se u nás na letišti odbaví, jak jsem zmínila, 70 tisíc cestujících za den, je to obrovské množství. Takže nám to opravdu potom jako komplikuje ten provoz té třídírny zavazadel.
1: Jak velký problém je pro vás odložené zavazadlo? A třeba zapomenuté.
2: Odložené zavazadlo je velký bezpečnostní problém. Mluvíme o odloženém zavazadle v tom smyslu, že například cestující jde na toaletu, jde si koupit kávu a zapomene si sebou to zavazadlo vzít. Ano, jako pro někoho je cestování a vůbec pobyt na tom letišti stresující. Chápeme, že se to může stát, proto možná jste určitě zaznamenala vy posluchači, že opravdu každých 15 minut my vlastně hlásíme, dávejte si pozor na svá zavazadla, mějte je pořád u sebe, protože je to velké bezpečnostní riziko. My pak v tu chvíli spolupracujeme s policií České republiky, která vlastně ohraničí ten prostor, je přivolán pyrotechnik. Někdy se nám stává, že musíme kvůli tomu uzavřít centrální bezpečnostní kontrolu, což prostě zdrží celý proces toho odbavování, někdy i restauraci, cestující musí jako rychle odejít, protože musí být to zavazadlo zkontrolováno. A těch případů nám v poslední době jako velmi přibývá, takže prosím cestující, aby si hlídali svoje zavazadla, opravdu měli pořád u sebe na toaletě, při cestě na kávu, všude.
1: Co může způsobit, že mě jako cestujícího vůbec nepustí do letadla?
2: Napadá mě asi jeden případ, a to je nadmíra požití alkoholu, což samozřejmě někteří cestující se potřebují posilnit, protože jak už jsme zmínili, někdy je to stres. V takovýchhle případech pak rozhoduje až kapitán letadla, jestli daného cestujícího na palubu vůbec vezme. A takový druhý případ, co mě napadá, je, když si třeba špatně zabalíte tu elektroniku, budete se muset přímo z toho gateu, který je třeba hodně vzdálený k té bezpečnostní kontrole, vracet třeba pro tu powerbanku, kterou jste dali dolů do toho odbaveného zavazadla. No už možná nemusíte stihnout se opravdu do toho vzdáleného gateu vrátit.
1: A ještě se občas v médiích píše o případech, kdy třeba jsou příliš odhalené ženy na palubě a kvůli tomu jsou vykázány z letu. Tedy já jsem to četla, že se to stalo různě v Americe. I to se může u nás stát?
2: Přiznám se, že nevím o ničem, co by se u nás jako přímo na pražském letišti takovýhle případ stál. Ono i těch případů s tím alkoholem je velmi malé množství. Jsou to jednotky ročně.
1: Co nesmíme vozit do Čech z dovolené?
2: Tohle je možná spíš otázka na moje kolegy z celní správy. Nicméně znám od nich pár historek, co si cestující vozí z dovolené a jsou to typicky písek, mušle. Pozor na to, protože i takovéhle věci jsou na některých místech chráněné. Vím, že mi vyprávili o jedné pláži na Sardinii, kde opravdu je chráněný i samotný ten písek. Paní si sebou vzala celou jednu petlahev toho písku, což už je docela velké množství, takže to byl zásadní přestupek. A takovým velmi častým případem jsou potom z asijských zemí převoz chráněných zvířat, například naložených v alkoholu. Je to typicky třeba Vietnam, chráněné druhy hadů a podobně, takže na tyhle ty suvenýry také pozor.
1: Ano, tyto suvenýry jsou dokonce vystavené na letišti jako odstrašující příklad, co nemáme vozit. A ano, a vím, že jsou tam lahve, ve kterých jsou naložení hadi.
2: Ano.
1: Tak hady nevozit.
2: Hady nevozit.
1: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji moc za pozvání.
1: Naším dnešním hostem byla tisková mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková. Přeji vám krásné prázdniny a těším se u pořadu K věci. Opět naslyšenou. K věci.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
1: Pražský update.
2: Rádio Praha.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
4: Příjemný poslech u dnešních kilometrů vám od mikrofonu přeje Karel Janů ve studiu Radiožurnálu Sport. Vítám Martina Charváta. Martin, hezký den.
5: Hezký den.
4: A hezký den přeju i Jiřímu Ješkovi. Jirko, krásný den. V cyklistickém dresu si dneska dorazil.
6: Krásný letní den.
4: Je teplo venku, tím jsem chtěl začít. Je teplo.
6: Je tam peklo, ale já to miluju, takže já jsem spokojený.
5: I já souhlasím.
4: I ty souhlasíš, že je tam teplo.
5: Už ano.
4: A
5: už
4: ty to miluješ, ještě tohle teplo?
5: Ne, tohle už je moc. Tak jako 34, to už prostě není zdravé.
4: Já jsem nikdy nevěděl, já jsem si říkal, jestli na tohle si nečekal třeba.
5: Čekal jsem na těch 30, to bylo opravdu jako podle mě úžasné, krásné, v lese je to nádhera v těch 30. To prostě cítíš, jak zároveň jako ten les dýchá, protože je jako nucený dýchat tím teplem a zároveň tam máš prostě příjemnou teplotu, když nejsi na nějaké rozpálené cestě. Chápu, že pro někoho, kdo jezdí na silnici, to už v těch 30 jako k nevydržení.
4: Se ale strašně líbí, jak les dýchá třeba ve 13 stupních, to úplně miluju. Jirko, teplo. Minulý víkend ty si jel letup, tak se tě chci zeptat, jak se vám to jelo?
6: No, bylo to jako hrozně hezký zážitek pro mě. Pro mě velice emotivní, protože se to vedlo tentokrát po jiných cestách. Vyráželo se z Prahy na tentokrát jeho východ. A byly to silnice, kde já jsem se učil jezdit na kole, kde jsem začínal s cyklistikou, takže to byl pro mě jako tak krásný návrat asi o 30 let zpátky, ale bylo to hrozně fajn. Jediný, co mě zaskočilo, že ty kopce, který jsem si pamatoval, když mi to jelo a když mi bylo 20, tak mi najednou přišli, že jsou úplně jiný, že jsou prudší, delší a že to víc bolí. Ale bylo to hrozně fajn. Já jsem si vybral skvělou skupinku, jel jsem někde na té střední trase okolo mezi, já nevím, 60. a s tím místem, takže už se jelo jako pomalejc, než úplně točilo, ale zase jako odsýpalo to, takže byl jsem naprosto spokojený. Strašně se mi to líbilo.
4: Nová trasa, tedy palec nahoru.
6: Palec nahoru, i co se týče silnic, i co se týče pro mě tý krásného návratu do míst mých začátků. A je to maličko těžší, než se jezdilo na to Křivoklácko k nám, kde teďko bydlím, protože tam bylo několik jako jasných kopců, ale mezi tím se dalo svést po rovině. Tady vlastně rovina bylo jenom posledních 15 kilometrů, návrat podél Vltavy zpátky pod to poslední stoupání, takže jinak to bylo pořád nahoru dolů a spoustu lidí to překvapilo, spoustu lidí bylo zaskočeno i tím teplem, takže občerstovačky jeli naplno. Chci poděkovat všem dobrovolnicím, dobrovolníkům. Musel jsem tam trošku korigovat některý ambiciózní závodníky, který tam agresivně křičeli na ty dobrovolníky na těch občerstovačkách. Prosím vás, když najdete o vítězství, když najdete fakt o první až pátý místo, tak buďte milí na těch občerstovačkách. Ty lidi tam nejsou zaplacený od toho, aby vám sloužili, ale chtějí vám pomoct, tak se k ním chovejte, prosím vás, slušně.
5: Jenom mě trochu zaujalo v tom předchozím. Profilově ti to sedělo a co kvalita silnic v tomto kraji?
6: Asi stejná jako u nás. Já myslím, že se to kolem Prahy fakt zlepšuje. Některé ty silnice byly pokrytý fakt úplně novým asfaltem, hrozně příjemný. A to, co kde je ještě pořád ten starší asfalt, který je takový lepený těma plástama, tak jako jasně, ale s tím musíme počítat.
5: Protože organizátoři sami upozorňovali, že někde jsou jako vyloženě v kamenném přívozu staré mosty, situace, které jsou jako cyklisticky trochu nebezpečné, ale prostě nový most kvůli tomu samozřejmě neuděláš.
6: Ne, tak na těch 100 kilometrech nebo 130 kilometrech u té dlouhé trasy vždycky bude nějaký úsek, kde bude nějaká roleta nebo prostě ještě neopravená silnice. Ten most právě v tom kamenném přívozu je zúžený, projíždí se tam takovou brankou, aby tam nejezdili auta, tak tam projížděli jenom cyklisti a musel tam jet člověk jeden vedle druhého, teda jeden za druhým, ale jako já si myslím, že tohle nikoho, kdo se vydá do takového závodu, nemůže zaskočit.
4: Minulý týden v kilometrech jsme měli Simonu Bubeníčkovou a Metody Jílka, no a Mety jel ten dlouhý závod na 130 kilometrů, já jsem v neděli jsem se pak viděl s Petrem Fialou, který dojel druhý, a tedy ne, že by to bylo překvapení, že Metody Jílek dojede v závodě, který má být pro amatéry na 7. místě, 7. dojel Metody Jílek, ale tedy ty recenze vlastně od Petra Fialy, který je taky takový poloprofík nebo minimálně bývalý, tak byly tedy, že Metody nejen, že se tam držel opravdu srdnatě až do toho posledního kopce, ale že tedy střídal, poctivě tahal po rovinách a že tedy cyklisticky je na tom jako velmi dobře prý i technicky, tak teda smekáme před olympijským šampionem samozřejmě.
6: No já si myslím, že to jako nemohlo být pro nikoho překvapení, nebo já nevím, co čekali závodníci. Já kdybych viděl Metodě na startu, tak jako jasně, tak ho pasuju do první pětky, protože já si pamatuju, když závodila Martina Sáblíková naplno ty první ročníky letap, tak také vyhrála ten ženský závod, byla schopná vyhrát mistrovství republiky mezi vlastně profesionálkami našimi.
4: Ona snad jednou vyhrála i ten francouzský letap.
6: A vyhrála, Martina. Přesně tak, vyhrála ženskou kategorii na té francouzské letap, takže jako rychlobruslaři trénují na kole úplně stejně, jako trénují na těch nožích a jako ta výkonnost olympijského vítěze musí být daná. Takže možná jenom nějaká zkušenost větší s tím závoděním, ale měl tam kolem sebe soupeře typu Daniela Turka nebo právě Petra Fialy a to jsou opravdu profesionálové. Takže prohrát s nimi pro Metodě Jilka vůbec nemůže být jako nic špatného. Naopak, prostě sedmý místo v takhle, jako podle mě už dost vyhroceném závodě, protože ta dlouhá trasa opravdu láká nejenom takové ty poloprofesionály, ale i ty nejlepší amatéry, kteří vlastně té cyklistice věnují celý svůj život. Tak to je prostě super výsledek. A zase to bylo další příběh toho dne. Měli jsme tam, byl tam Peťo Sagan, takže velké lakodlo pro fanoušky cyklistiky.
4: A faninky.
6: A faninky samozřejmě. A jako tím, že bylo opravdu hezký počasí, nebylo jako takhle, bylo horko, bylo dusno, ale nebylo to tak strašný, jako jsou třeba ty dny teďko, tak myslím si, že všichni si to užili a jako všichni dojížděli do cíle unavení, protože ten poslední cílový kopec po kostkách, vlastně kilometr vlastně po celém závodě ještě stoupat k České televizi od Vltavy vlastně přímou cestou do toho kopce po kostkách, zaskočilo spoustu lidí, ale po té únavě byli všichni v cíli šťastní a spokojení, takže myslím si, že to byl krásný den.
4: A stihli jste to, mám pocit, všichni před bouřkami, nebo ono to tak trošku hrozilo, celý den ta předpověď byla taková nejistá.
6: Stihli jsme to, já jsem se tam ještě strašně dlouho po dojezdu věnoval lidem a odjížděli jsme až téměř jako, já nevím, v podvečer a přijeli jsme domů a bouřka byla až večer, takže myslím si, že i organizátoři stačili sklidit to nejdůležitější, což já na ně vždycky myslím, jo. Já si vždycky užívám tu krásnou atmosféru toho závodu a pak si, když odjíždím, uvědomím, že ty plůtky, že ty stany, že všechny ty občerstovací zóny, všechny toalety, že to musí člověk někdo ten organizační tým uklidit, tak to se vždycky jako v duchu jako modlím, abych tuhle tu roli nikdy nedostal, abych si mohl užívat ten závod, ale neměl na starosti tu organizaci.
5: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka, sám Jiří Ježek byl na kole, já v minulých dnech jsem spíše pracoval a ani na kole, ani na běhání jsem moc času neměl, ale ty ses byl, Karle, docela projet.
4: Já jsem se byl v neděli projet právě s Petrem Fialou, který bez problémů po tom, co v sobotu dojede druhý na dlouhém letapu, tak se jede vyšlapat z Prahy do Varnsdorfu a zpátky a ano, 315 kilometrů, vlastně po třech skupinách v 15 lidech a chci to jenom tady zmínit proto, že mi to vlastně přijde, že v té aktuální mojí fázi cyklistiky tohle jsou přesně ty akce, které mě prostě strašně baví, protože se nikam nezávodí, jede se v té skupině, kde se sejdou lidé, kteří jsou na tom podobně, ale nicméně u takhle dlouhé trasy prostě na tom všichni stejně nejsou a všichni si vzájemně musíme některé fázi toho dne pomoct, musíme na sebe počkat, musíme prostě si potahat někdo víc, někdo míň, podle toho, kdo jak může, a bylo to velmi povedené přes tu extrémně vysokou teplotu. Jeli s námi v mojí skupině dvě slečny, nebo paní, oni by asi nechtěli, abych jim říkal slečny, ale dvě dámy, které tedy tam rozhodně nebyly nejslabší, takže to je vždycky prostě pro mě jako něco neuvěřitelného a bylo to strašně fajn.
6: Kolik tam bylo převýšení, ono z Prahy do Varnsdorfu a zpátky, to není úplně porovně.
4: Ono se to dá udělat určitě i s nízkým převýšením, ale Jirka Dužár, který tohleto spolu organizuje, tak každý rok se to snaží udělat jinudy, takže tam jsme vlastně jeli přes Děčín, třeba přes Děčínský sněžník, což není úplně asi ta nejrovinatější trasa, ale je to moc krásná trasa, protože vlastně tam jsme jeli potom přes České Švýcarsko, tak to mělo asi 3,5 tisíce metrů převýšení tentokrát. No, loni měli, myslím, 4 tisíce, tak dá se to dělat ještě nesmyslně. pomyslněji. Ale ta vlastně celá severní část je prostě úplně nádherná. Zpátky se člověk zase vrací přes Kokořínsko a zase taky to tady zaznělo ode mě už mnohokrát. Máme to tu strašně hezké. No. Jezděte na kole klidně i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, není potřeba vyrážet jen a pouze do zahraničí.
6: No, já jsem se byl projet ve středu v Ženevě, protože tam byla představovačka.
4: Tam je to taky hezké.
6: Představovačka nového vozu. A byla tam vlastně celá partička, se kterou potom budeme na Tour de France, budeme se starat o VIP hosty, takže jsme se tam potkali, bylo to taková jako už předpremiéra toho, co nás čeká příští týden a bylo to strašně fajn. My máme nového ambasadora, Chrise Froome, vyměnili jsme Andyho Šleka, protože...
5: Ten je taky v tvé partičce.
6: Ten je taky v mé partičce, takže Andy Šlek bude totiž dělat nově ředitele týmu Lidl Trek, takže musel tuhle tu roli ambasadorskou opustit, ale vyměnili jsme vítěze Tour de France za vítěze Tour de France. Chris Froome je neskutečně nadšenej z té nový role. Je to pro něj novinka, on tuhle tu práci nikdy nedělal, hrozně se na to těší a je naprosto jako klientsky pro ty lidi je strašně příjemný. Bylo to vidět už tady, když se staral o ty hosty té premiéry toho auta, takže jsme to pojali tak, že jsme vyjeli, protože to představení toho auta bylo na nádherném kopci nad Ženevou. Prostě neskutečný místo. Jezdí se tam lanovkou, je to nějaký bývalý lom, a nahoře je ta platforma té horní stanice lanovky a tam byly připravené ty vozy a my, aby jsme tomu dali nějakou cyklistickou, jako cyklistický kolorit, tak jsme právě s Chrisem Froomem a asi s 25 různých lidí z celého světa vyjeli takovou serpentínou jedním ze stoupání z okolo Švýcarska na ten kopec. Přijeli jsme tam přesně moment, kdy se odhalovalo to auto při západu slunce, no prostě nádherný, ale co bylo hrozně hezký, fakt že jsem měl možnost celou tu cestu s tím Chrisem Froomem jet, bavili jsme se o tom, jak si užijeme tu Tour de France a myslím si, že budeme mít jako zajímavého hosta do kilometru jednou. No. Když nevím, jak to bude s tím tlumočením, do rádia to není úplně ideální.
4: No.
6: Ale minimálně z něj budu tahat nějaký rozumy a nějaký vzpomínky. Je toho pořád plnej a hrozně rád o tom mluví, takže se hrozně těším.
4: Tak se moc těšíme, no. Jeden člen týmu Jiřího Ješka jde nově dělat šéfa Matyasi Vackovi a druhého jste si tedy opravdu polepšili, kromě místo jednonásobného vítěze máte čtyřnásobného.
6: Ale mám rovnou jednu zákulisní informaci, ano. Protože Chris Froome bydlí v Monaku, stejně jako Tadej Pogačar.
4: Ano.
6: A bavili jsme se o jako neskutečném talentu Tadeje Pogačara, což on může jako, já nevím, čtyřnásobný vítěz Tour de France, může to posoudit Chris Froome. A říkal, že absolutně nerozumí cyklistice. Že si myslel, že po těch čtyřech vyhraných Tour de France cyklistice rozumí. Ale on žil vlastně celou tu kariéru naprosto profesionálním životem, hlídal si životosprávu, prostě žádné víno, nic, prostě celý rok striktně jenom to, co je podpora jeho výkonu. A říkal, že teď nedávno, 3 týdny vlastně před Tour de France, byl pozvaný na nějakou party firemní v Monaku a tam ve 2 ráno na diskotéce Tadej Pogačar v totálním jako laufu jel úsměv od ucha k uchu a užívá si života 3 týdny před Tour de France. On říkal, Chris Froome říkal, já to absolutně nechápu.
4: No, tak to je hezká zákulisní informace, tím se možná dostaneme za chviličku k tomu nejslavnějšímu cyklistickému závodu sezony a kdo by ho tak asi zhruba si myslíme, že mohl vyhrát. Je to zajímavé, no, protože vlastně já jsem nedávno taky četl zajímavý rozbor celé té doby kolem stáje Sky, která takhle zpětně to vypadá, že byla tak strašně dominantní. Ano, ona měla výborné cyklisty, prostě Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal a všichni Wiggins, kdo vyhráli, tak byli fantastičtí, ale ono to takhle zpětně vypadá, že oni opravdu předběhli svoji dobu jako profesionalitou. Opravdu oni byli těmi průkopníky, všechno aero, prostě vyřešené jídlo a prostě regenerace, všechno. A vypadá to, že tak, jak je ti ostatní doběhli, tak když se potom k tomu všemu dostanou ještě jezdci s talentem Tadeje Pogačara, tak ty staré rekordy, ty časy prostě padají, no.
6: Je to přesně to, o čem vždycky mluvím při těch mých inspirativních přednáškách. Je to prostě konkurenční boj. A když jste lídr, něco vymyslíte, máte nějakou svoji výhodu, kterou porážíte tu konkurenci, tak ta konkurence se to samozřejmě dozví a začne to dělat taky. Ale může se stát, že v těch slabších týmech nebo firmách, to je jedno, v jakémkoliv konkurenčním prostředí, jsou daleko talentovanější jedinci než ten aktuální lídr. A ten aktuální lídr je lídr jenom proto, že má nějakou svoji výhodu. Jenže tuhle tu výhodu už druhý rok vlastně jako můžete hodit do koše, protože už oni vědí všichni a používají to samý. Takže ten lídr musí každý rok přijít s něčím novým. A to je strašně náročný na energii, na to vymýšlet pořád ty krůčky, být ten krok před tou konkurencí. A tohle Sky prostě se jednou vyčerpalo. Všichni ostatní začali dělat to, co Team Sky, a tím, že tam byli talentovanější, nebo to šli dělat s nějakým větším hladem, protože dlouho nic nevyhráli, tak ty týmy ten Team Sky přeskočili, no, a dneska Ineos jako pořád je ve špičce, ale už to není tak dominantní. Teď musí prostě zase je v této roli UAE, ale jednou taky jim dojde palivo, nemyslím finanční, to asi ne.
5: Ani to palivo,
6: které je v zemi, přesně, ale dojde jim prostě ta invence, nebo ta energie pořád být lepší. Ono to stojí strašně sil, jako pořád být lepší před tou konkurencí. A i ten tady Pogačar jednou skončí, podle mě právě na to, že už nebude chtít.
5: No, to on už naznačuje u Tour de France, že on tam vlastně zas až tak moc úplně nechce, ale jeho stáj chce, sponzoři chtějí, vlastně celý cyklistický svět chce, takže...
6: Vyždí máme ho dost
5: do mrtě. No, tam vlastně jako musí jet, no. Nebo zkuste si představit, že on by prostě řekl, já tam nepojedu už čtyřikrát, nebo teď možná bude po páté, pravděpodobně bude po páté, tak já už tam nepojedu, no, tak to on přece jako ve svém věku ještě... jako pro ten cyklistický svět nemůže udělat.
6: A ještě k té hladovosti, měl jsem možnost na Letap v cíli mluvit s Pavlem Bittnerem, který se tam přišel podívat, a myslím, že neprozradím nic, co nemám. Říkal mi, že se cítí skvěle, že vůbec vlastně není na něm znát jakoby to zranění, že by ho nějak limitovalo, a naopak, že se těší na Tour de France. A že má i pocit dokonce, že tím, že chvíli musel ležet v té posteli kvůli tomu zranění, tak že je odpočatější a že je takový hladovější, šťavnatej, takový mi přišel, a že myslím si, že jako taky se máme na co těšit.
4: Je to tak, on v pondělí vlastně na online setkání s novináři říkal, že se jenom po debatě s týmem rozhodli, že nakonec vynechá to mistrovství České republiky, kam se chtěl podívat, prostě protože je to vlastně v jeho regionu, on to zmiňoval mnohokrát, že zas tak často nemá příležitost prostě zazávodit si doma. Takže i z toho důvodu se chtěl ukázat rodině, prostě kamarádům, ale že nakonec si řekli, že i vzhledem k těm teplotám, které očekáváme prostě o víkendu, vzhledem k tomu, jak ta trať je strašně těžká, a že on by tam vlastně opravdu neměl, asi to tak prostě je, on by neměl šanci to vyhrát, takže asi bude logičtější potrénovat a prostě spíš taky neriskovat, třeba je to hromadný závod, tak zbytečně spíš pořád je v té fázi rekonvalescenční, tak chce být prostě na tur připravený.
6: Přesně tak, a dneska je ten trend, že ti závodníci tolik závodit nemusí, že prostě jsou schopni v tom tréninku ten závod nasimulovat, to zatížení prostě si udělat v té přípravě, a přesně jak říkáš, je to trošku risk, každý závod je trošku risk, vždycky se tam může něco stát, navíc ty domácí šampionáty jsou nejenom v tom startovním poli nejsou ti nejlepší profesionálové, na které je Pavel Bittner zvyklý, a ti profíci mezi sebou fakt umí jezdit, umí si vyhovět v tom pelotonu. Ale tady na tom mistrovství republiky jsou i takový poloamatéři nebo poloprofesionálové, a ty můžou udělat chybu i třeba právě z té únavy, z toho horka, tou náročnou tratí, ve sjezdech, ve stoupáních a tak dále, a jakýkoliv další karambol by byl naprosto zbytečný.
5: Přesně kvůli tomu, co jsi zmiňoval, Karle, to u něj vlastně dává jednoznačně smysl. A navíc on vzhledem k tomu, jak je postavená Tour de France, tak on vlastně potřebuje tredy relativně od začátku a na druhý týden především, takže teď vlastně pro něj vynechat závod, který pro něj úplně není postavený, leda, že by tak dva, tři lepší, kteří tam jsou zjevně a v kopcích by měli být lepší, tak že by to nějakým způsobem jim nevyšlo, což se jako nedá předpokládat.
4: No. Tak už jsme ten krok udělali, tak ho pojďme vlastně došlápnout. Příští týden už Jiří Ježek totiž bude v Barceloně, nepletu se, Jirko?
6: Ano.
4: Protože právě tam začíná letošní cyklistická Tour de France, a když tedy, aby to dávalo aspoň trošku smysl, to vezmeme od české účasti, tak Matyáš Vacek, Pavel Bittner, to jsou dva Češi, kteří se letos představí na tom nejprestižnějším etapovém závodě na světě. Tak pojďme na to, jak to vidíme s jejich šancemi, s jejich nadějemi realisticky, co od nich můžeme čekat?
6: No, realisticky, optimisticky, musím říct. U obou. O Pavlu Bittnerovi jsme mluvili a Matyáš Vacek, já myslím, že třetí místo na jednom z nejprestižnějších etapáků, které jsou v tom levelu pod Grand Tour, pod Vueltou, pod Tour a pod Girem, okolo Švýcarska, třetí místo celkově. Tyjo, ježišmarja, to jsme tady fakt dlouho neměli. A myslím si, že bude ještě lepší, že ještě to nebyla jako ten vrchol té jeho formy, že to bude gradovat právě na té Tour de France. A teď jenom musíme čekat na to, jaké dostane role. Komu bude pomáhat, jestli dostane volnou ruku třeba v nějaké etapě, takové té střední kopcovité etapě, to si myslím, že by bylo pro něj. Bude určitě důležitým členem pro týmovou časovku, protože v té se fakt jako neskutečně zlepšil. Bylo to vidět i včera na mistrovství republiky, kde vlastně druhému dal 2 minuty. Jakubovi Otrubovi, který je výborný časovkář. A bylo tam teda vidět na té časovce, když teda odbočím od Matyáše Vacka, jak je strašně důležité jezdit v těch nejprestižnějších týmech, protože vlastně ve všech kategoriích i v té ženské kategorii, jak v tom českém závodě, tak v tom slovenském, vyhrála vždycky ta, která jezdí v tom nejlepším týmu. U chlapů to bylo jasně daný, první 4 naši závodníci v těch profi týmech a pak teprve pátý Michal Kukrle, první zástupce jako domácího týmu. Prostě ta invence do té techniky, do toho posedu, do, já nevím, aerodynamických tunelů, kombinéz, kde fakt hraje roli, jestli ten rukáv je posunutý směrem dopředu nebo dozadu, jestli ten šef je o 2 cm vedle ušitý a ta kombinéza, jestli šel někdo opravdu, kdo umí šít aerodynamické kombinézy, tak to pak hraje strašnou roli.
4: A tohle je vlastně ta jediná věc, a nechci naštvat ani tebe, ani nikoho, tohle je vlastně ta jediná věc, která mi na těch časovkách a týmových časovkách vadí, že ti nejlepší prostě ještě mají nejvíc peněz a dostávají ten nejlepší materiál, že prostě ten, kdo je nejnadanější a tam prostě Matyáš Vacek právě patří, on si to zaslouží, aby se o něj takhle starali, tak právě ti nejkvalitnější fyzicky a psychicky závodníci pak ještě mají čas a peníze a ten nejlepší materiál a tím pádem prostě ti ostatní vlastně proti ním takhle na šampionátu republikovém nemají šanci, no.
6: Na druhou stranu to je prostě ten vývoj a no. My jako civilizace furt se chceme zlepšovat a furt chceme prostě být lepší, výkonnější, rychlejší a prostě to tak je a pak teda je zase fér na druhou stranu, že tuhle tu šanci dostanou ty talentovaní a ti, kteří jsou ochotní na sobě nejvíc pracovat, protože Lempla a netalentovaného by si ten tým nikdy nevzal.
5: Pardon, vrátím to zpátky na Tour de France.
4: Ano, to skvěle.
5: Matyáš Vacek, Tour de France. Podle mě bude mít nesmírně složitou úlohu, protože tým s ním počítá pro Pedersena, tým s ním počítá také jako pomocníka k Ayusovi. Můžeme debatovat o tom, jak dlouho Ayuso reálně bude v boji o nějaké velké vítězství nebo velké výsledky
4: třeba
5: v celkovém pořadí.
4: No.
6: Ty mu moc nevěříš, Martin.
5: Úplně ne, potom jak mě zklamal na Vueltě, jsem mu věřil, tuším, že a to nebylo teda nic moc. A teď ještě k tomu by něco měl nebo mohl zkusit teoreticky pro sebe, až dostane volnou ruku v nějaké z etap, která nebude ani pro jednoho z nich, což teda jako to tam moc nenajdeš.
4: No budou tam, no, jako jsou vždycky, na každé Tour de France jsou vyloženě etapy pro únik, no.
5: No a ty předtím pomáháš jednomu z nich, pomáháš druhému z nich a mezi tím by si ještě něco měl udělat sám. No. Těžké, nesmírně těžké, navzdory tomu, že souhlasím, že má fantastickou výkonnost.
4: A jenom k tomu chci dodat, že vlastně proč je vždycky se říká, že je tak strašně těžké vyhrát etapu na Tour de France, no protože to je ten závod, na který úplně všichni se snaží mít tu formu nejlepší. To je prostě vrchol sezóny pro 99% lidí, kteří tam odstartují. A teď tam je možná nějaká etapa, do které možná Matyáš Vacek dostane povolení zkusit to, ale to vůbec nezaručuje, že se on dostane do správného úniku a pak z té skupiny ještě. Je to prostě něco úplně neuvěřitelně těžkého, ale všichni bychom to Matyášovi strašně moc přáli. Říkat, že by si to zasloužil, je prostě nesmyslná věta, jo, zasloužil, ale takových je tam spousta. Ale já mu letos fakt věřím. Já si myslím, že to, co teď předváděl v těch kopcích ve Švýcarsku, tak to ukazuje, a on to sám potvrdil teda, že jako čísla tam jsou nevídaná. A já myslím, že by to mohlo klapnout. A myslím si, že zase bude ale zároveň chtít být tak důležitý, jako byl třeba jednou na Vueltě pro Matse Pedersena, že bude pomáhat, co bude moct. A je to prostě těžké, tahle pozice. No.
6: Pro mě on je přesně jako kopií, cyklisticky kopií Wouta van Aerta. Jo, výborná časovka, neskutečný tah, ochota se obětovat pro lídra, ať je to sprinter nebo vrchář. A neskutečná orientace v tom pelotonu, je vždycky tam, kde má být. Jo. Prostě máme tady přesně tenhle ten typ závodníka a i pro toho Wouta van Aerta je to hrozně těžký na té Tour de France nějakým způsobem uspět. On může zajet časovku, ale vždycky tam bude někdo jako Filippo Ganna. Jo. Může zasportovat, ale vždycky tam bude někdo jako Jasper Pedersen. A pak, jak jsi mluvil hrozně hezky o těch několika etapách, které jsou pro ty úniky, to jsou takový ty středně kopcovitý dlouhý etapy ve středu Francie, tak to je přesně ta etapa, na který cílí těch, já nevím, 140 závodníků, který nepatří do té úzké skupinky několika vrchařů a několika špičkových sportérů. A pak je tam těch 140, který mají jedinou šanci v těch pěti etapách nebo čtyřech etapách. A tam pak chce do toho úniku každý. A přesně, jenom se do toho úniku dostat, už je strašná práce. Já si to pamatuju ze své vlastní kariéry, kdy byly několik etap v některých etapových závodech, kdy prostě jsme se dohodli, že já chci zkusit do úniku. A jako dostal jsem se třeba v té etapě, kdy jsem fakt vyloženě strašně chtěl a dělal jsem pro to všecko, až třeba na třetí pokus. Jo. A to už má člověk vystřílený pomalu všechny náboje, ještě ten závod ani nezačal.
5: A teď si vezmi Wouta van Aerta, tak Matias Vacek by vlastně na téhle té Tour de France měl předvést Wouta van Aerta verze 2022, kdy van Aert vlastně pomáhal výrazně Vingegaardovi v souboji s Pogačarem a ještě si jel pro zelený dres. Jsme tam viděli, jak v tom stoupání vlastně člověk v zeleném dresu táhne někoho, kdo jede na celkové pořadí a bojuje o první místo. Jo.
6: A je schopný odpárat další tři vrchaře.
5: No, takže vlastně, jako aniž bych to chtěl stáji nějakým způsobem komplikovat, tak on by vlastně Matias Vacek potřeboval, aby tam Juan Ayuso vlastně vůbec nebyl.
4: No,
5: a nebo jako mu zbyde ta energie.
4: A nebo teda, Martine, jak ty vlastně říkáš, napodobil Wouta van Aerta verze 2022, což je prostě jeden z nejlepších výkonů jako cyklisty na Grand Tour, podle mě, který za posledních 10 let jsem na vlastní oči viděl. Děl úplně něco neuvěřitelného. Mimochodem, Jirko, Wout van Aert tam nebude.
6: No, to je smutný.
4: To je strašně smutný.
6: To je smutný nejenom pro mě, myslím si, že pro spoustu fanoušků, jak belgických. Včera jsme se o tom bavili se Zdeňkem Štybarem a říkal, že to je prostě jako samozřejmě pro tu belgickou cyklistiku, pro fanoušky Wouta van Aerta velká rána, protože přesně tyhle ty výkony na té Tour de France jsou doplněním toho jeho mistrovství v těch klasikách a právě i ten Wout van Aert je důvod, proč spousta těch Belgičanů na Tour de France kouká. Samozřejmě budou tam mít Remco Evenpoola, i když u něj člověk neví, jak to dopadne, snad přesně. Takže je to prostě rána, no, ale prostě život je takovej, bohužel nešťastný zranění, vlastně stejný důvod odstavil Kristýnu Burlovou z toho národního šampionátu, protože přesně naražený, nebo vlastně roztržený loket, do kterého se dostane zánět a pak prostě to tělo nefunguje, vlastně ani opřít se nemůže do řidítek, do těch časovkářských, stopka prostě na několik týdnů, vzhledem k tomu počasí by tam hrozila nějaká větší sepse, protože ten zánět v tom lokti by se mohl klidně rozproudit dál a hrozí otrava krve a tak dále, nikdo to nechce riskovat, bohužel, ale ten čas Woutovi utíká a kdo ví, kolik těch Tour de France bude schopný jet ještě, no.
4: No, já se tě na Remka taky ještě zeptám, ale na chviličku ještě zůstanu u týmu, tedy Wouta van Aerta. Včera navíc na italské časovce spadl Eduardo Affini, který taky tedy měl být jedním z těch hlavních motorů té týmové časovky, kterou se to zahajuje. A když se člověk podívá na tu sestavu, kterou Visma/Lise Bike oznámili, tak jsou tam fantastičtí cyklisté a člověk si říká, jestli tohle opravdu je ten nejsilnější tým, jestli tohle je tým pro dvojnásobného vítěze Jonase Vingegaarda, který by měl prostě nějakým způsobem přijít na to, jak porazit Tadeje Pogačara. No tak když se zeptám s klasikem, bude to stačit?
6: No přijde mi, že oslabují, jakože některé stáje posilují a oni se těch závodníků zbavili, některých, někteří jsou mimo hru a budou to mít strašně těžký. Jako oproti těm dalším týmům, které mi přijdou neskutečně silný, tak ta Visma/Lise Bike, podle mě Jonas Vingegaard není ten typ, který by si to zachránil sám. On potřebuje tu podporu. A bude to mít fakt těžký. A ještě navíc tím, že odchází Grishan Irman, kterýho já jsem považoval prostě za ideálního sportovního ředitele pro tenhle ten tým, tak fakt se obávám, aby to nebyla velká blamáž. Možná ne, možná nás překvapí, ale já se bojím, že ten žlutý tým už nebude tak dominantní a už to nebude ta dvojka třeba za UAE, ale může klesnout v té hierarchii hodně hluboko.
5: Musíme jenom říct pro ty, co nás posloucháte, že v tuto chvíli, kdy se bavíme, tak vlastně Vismalý Zbajk je snad jediným týmem, možná ještě jeden, dva další, které řekli svou nominaci konkrétně na Tour de France. Musíme se takhle bavit dopředu o celé té Tour de France, ale je u nich vidět, je to takové zvláštní, jo? Když ti Nierman odchází vlastně těsně před Tour, nebo se to dostane na veřejnost těsně před Tour, tak to nepůsobí prostě dobře. Jakoby marketingově to působí tak nějak, že je někde nějaký problém, že někdo potřebuje najednou rychle zmizet, že tomu nevěří. Je to takové zvláštní, no, celkově.
4: No, tak on hlavně určitě měl být tím sportovním ředitelem, který tam pojede. A to si myslím, že teď teda rozhodně nepojede, protože vlastně bylo oznámeno, že odchází do konkurenční stáje, a to si myslím, že už nikdo nepřipustí, Jirko, no, jako
6: on má
4: jít do Lidlu a tady nebude, takže já si myslím, že to třeba jako je vlastně špatná zpráva i pro Jonase Vingegaarda a vlastně všechny ty ostatní, kteří na něj byli zvyklí, a to byl, jak říkal Jirka, to byl ten člověk, který měl prostě ten největší závod na starosti, no.
6: No, tak právě, tím to zase získává prostě nový náboj a uvidíme, jestli využije třeba Lidl Trek nejenom služby Matyase Vacka, ale jestli využije prostě tuhle tu možnost poskočit vlastně na tu dvojku za UAE bude mít tu ambici stát se prostě nejlepším týmem na světě, minimálně se vyrovnat Emirátům, a Lidl Trek tu ambici má, nakoupil přesně Grishu Niermana, nakoupil, bude tam Andy Schleck jako ředitel absolutní celého toho týmu, no tak bude to jako další důvod sledovat tu Tour de France, protože tahle ta Tour de France napoví, jak se ta cyklistika bude vyvíjet v dalších letech.
4: Blíží se cyklistická Tour de France, pojďme zmínit jméno, které tady nemůže nepadnout, a to je tedy muž, který už ji čtyřikrát dokázal vyhrát, a není to Chris Froome, je to člověk, který letos bude chtít vyhrát po páté, tedy Tadej Pogačar a jeho tým UAE. Tadej Pogačar se taky představil na tom závodě kolem Švýcarska, stejně jako Matyas Vacek, a tak nějak v první etapě ukázal, že cyklistika není šablonovitá, a vlastně ten etapový závod rozhodl v etapě, ve které ho rozhodnout neměl.
6: No, mě by tohleto být konkurentem tady Pogačara pro Tour de France, tak mě by to prostě vyřadilo z boje. Já kdybych viděl první etapu na Švýcarsku a chtěl bych se podívat na svého soupeře, jestli třeba na tom není nějak špatně, nebo jestli jako dlouho jsem ho neviděl závodit, jestli třeba nepolevil v té snaze.
4: Jestli nestloustnul,
6: přesně, jestli nepřibral nějak moc. Tak mě by tohle normálně srazilo do kole. Ne, to byla naprostá dominance a podle mě to byla fakt jako součást psychologického boje. Teď vám ukážu, že jako já budu závodit na Tour de France takhle. Přidal plyn a byl pryč. Neuvěřitelný, a myslím si, že jako jestli bude zdravý, jestli se nestane nic, tak jako to je neporazitelný člověk.
5: Říkal jsem si, jestli to nesouvisí trochu s tím, že se tady nedá soustředit pouze na poslední týden, ale už šestá etapa Tour je vlastně možná rozhodující, nebo může být teoreticky rozhodující, tak jestli náhodou Tadej Pogačar se nebude snažit hned jako od začátku jet co nejlépe, ne takové, že se vyčkávalo loni snad do 13., 12., nějaké prostě relativně jako do půlky Tour, kdy nechal žlutý dres drezem a tak nějak se soustředil na to, co rozhodovalo, ale že teďko prostě už v Pyrenejích to může být v minutách, no.
6: No, mě tam totiž jako přišlo už na tom Švýcarsku, a vlastně asi si myslím, že takhle bude chtít závodit i na té Tour de France, že on už je jako v té kariéře na té úrovni, že už chce mít tu jistotu co nejdřív. Jo, že už nechce bojovat nějak dlouho o ten trikot, že prostě já si ho vemu v etapě, kdy se rozhodnu, co nejlíp na začátku, ať mám náskok 7 minut a ať už mi všichni potom dají pokoj, ať ten boj vzdají, a já už se tu Tour de France chci jako jako užít, dojezdit, jo, dojet s tím náskokem 7 minut, kdy vím, že vlastně už pak nemusím útočit v každý etapě a sbírat to po vteřinkách, jo, takže podle mě on si tam vybere na začátku tý tour, přesně třeba v té 6. etapě někde, nějaký moment, tam udeří, srazí všechny do kolen, bude mít, já nevím, 3-4 minuty náskok a pak už se uklidní a už, že už ani sebe, ani ten tým nechce týrat nějakým těsným soubojem.
4: Já si přitom myslím, že Christian Prudhomme to staví prostě a snaží se opravdu jako dělá, co je v jeho silách, aby se přesně tohle nestalo. Prostě podle mě, on když to začne rýsovat od nuly každý rok, tak si jenom říká, jak to udělat, prostě, aby to bylo co nejdéle vyrovnané, aby to co nejdéle bylo otevřené. Proto jsou ty nejtěžší etapy vždycky až jako na konci, 19., 20., ale prostě je pravda, já s váma oběma souhlasím, že si vlastně neumím představit, že v té 6. etapě, kde se jede přes Tourmalet a tam se nekončí, to by jako v minulosti přece byl problém, protože ty z toho Tourmaletu pak musíš sletět dolů a je tam další kopec, který mimochodem není už tak prudký. Takže když si představíme, že tam na tom Tourmaletu tady Pogačar zaútočí, nevím, jestli se ho někdo udrží, bylo by super, kdyby ano, tak když ho pak někdo bude honit, tak ti, co ho honí, by teoreticky měli mít výhodu. No jo, jenomže kdo viděl letos tady je Pogačara, tak já nevím, on asi odstartoval 14krát a 11krát vyhrál a v tom jsou etapové závody a on prostě si z toho vůbec nic nedělá. On jenom na té prudké části získá náskok a na té méně prudké nebo rovinaté ho vlastně nestrácí. A je to pravda to, co jste tady oba dva řekli, že začíná ten peloton být z toho poměrně frustrovaný. Myslím si, že z toho je frustrovaný Christian Prudhomme jako ředitel Tour a my jako fanoušci cyklistiky si asi nemůžeme přát nic lepšího, než aby to tady Pogačar na tom Tourmaletu zkusil a na jeho zadním kole byl 1, 2, 3, co? To bylo pěkné.
6: No a pak by to získalo ten správný náboj. Samozřejmě ten tady Pogačar je obrovsky sebevědomý, ale tohle by mu taky jako kousek do toho sebevědomí jako zahryzlo. A v ten moment člověk začne panikařit, zvlášť když je to dlouhodobý šampion a teď najednou zjistí, že někdo mu šlape na paty a začne dělat věci trošku jinak, začne třeba o tom víc přemýšlet i v těch večerech na tom hotelovém pokoji, jo, a může se něco udát. Takže podle mě recept je přesně to, co říkáš ty, Karle. Udržet se v této 6. etapě, ukázat mu, že jako to nebude mít zadarmo. A pak,
5: no, se to vlastně stalo už i při Švýcarsku, že se mu něco jiného vkradlo do hlavy, protože ona tam spadla jeho přítelkyně, což podle reakcí lidí z místa, osobně jsem tam nebyl, soudím jenom podle toho, co mám zprostředkované a vlastně jste to určitě viděli také, tak bylo zjevné, že ho to jako rozhodilo, že prostě, jak jde o někoho blízkého, situaci úplně mimo kolo, mimo cyklistiku, tak tady Pogačar prostě není vždy usměvavý kluk a jsou situace, které ho nějakým způsobem mohou rozhodit z té cyklistické pohody.
6: Tak promiň, tohle by rozhodilo.
5: To je samozřejmé, ale...
6: No jasně, to jako v tom profesionálním sportu, v jakémkoliv, to takhle funguje. Jakože máme naprosto fyzicky nadanýho člověka s neskutečným talentem, vlastně s tělem od Boha fungujícím, jo, který má navíc ten nejlepší tým kolem sebe a tak dále. A pak, ale pokud mu nefunguje hlava, pokud se stane něco v rodině, já nevím, zemře mu někdo blízký, pes mu odejde.
5: Snad ne, nic z toho.
6: No, ale ne, ale jakože jako, že kdokoliv takhle, jako něco takového se stane, v historii to tak bylo. Tak i sebelepší šampion, prostě když mu nefunguje ta hlava, když se stane něco v soukromém životě, tak jako ten sport jde stranou a nic ho u toho neudrží, u toho sportu, ty myšlenky jdou vždycky do té rodiny a tohle to prostě, toho funguje, takže já se nedivím, že když ta Urška měla tak těžký pád a já jsem ho viděl a jako úplně se mi zastavilo srdce, jo. Tak když to vidí on, tak... To je samozřejmě, já se divím vůbec, že to třeba to Švýcarsko dojel. Asi Urška mu dala jako vědět, že je v pohodě, ať to dojede, ale kdyby bylo něco horšího, tak podle mě okamžitě skončí a třeba na tu Tour de France ani nepojede, jo, protože už je v té situaci, že to nemá zapotřebí.
4: Ale asi teda, Jirko a Martine, když o tom mluvíme takhle, tak pokud se nebude dít něco nepředstavitelného nebo něco z téhle kategorie, kterou vy jste teď nastínili, tak před začátkem Tour de France v tomhle studiu asi nikdo nečeká nic jiného, než že tady Pogačar vyhraje.
5: já samozřejmě nečekám nic jiného, ale historicky, když si vezmeme momenty ve světě sportu, kdy to lidově řečeno nemá kam uhnout, tak to častokrát někam uhne.
4: Tak to jsou 3000 kilometrů, kdy to kam má uhnout.
5: No. Víš, Jirko, o čem mluvím přesně?
6: Přesně tak,
5: je to situace, kdy tady každý říká, Pogačar vyhraje, jedeme o druhé místo, bavíme se tady o tom celou dobu, všichni se o tom baví, všichni to tak vidí. Je to prostě taková ta situace, kdy to nemůže skončit jinak. Prostě
6: to je jako, když jeli naši fotbalisti teďko na mistrovství světa, no. Všichni věděli, vyhrajou, jedou si tam pro titul, pro tu zlatou Nike a nestalo.
5: No, ale tohle je trošku jiná pravděpodobnost, co se týče tady Pogačara. Tak tady prostě je to celé narýsované tak, že tady Pogačar si jede pro své páté vítězství, nikdo o tom přesně, jak ty, Karle, říkáš, nepochybuje, souhlasím, ale historicky už se prostě kolikrát stalo, že takováhle situace tady byla, nejen v cyklistice.
4: Jo, jo, víš, jak já to myslím? Já myslím, že když je vypsaný kurz na to, že tady Pogačar vyhraje Tour de France 1,25, tak...
5: Zbytečně moc.
4: No, děkuju. tak myslím to vyloženě tak, že větší část toho, že to není 1,0, jo, je, že tady Pogačar musí ujet na silničním kole přes 3000 kilometrů po Francii, že jako tohle ten bookmaker tam dává víc, než že ho porazí Juan Ayuso, jo?
5: Ano.
4: Takhle to myslím,
5: ano,
4: takhle to myslím, že je favorit. Ne, že je to jasné, není to jasné, je to 21 dnů na kole.
6: Jeho může porazit jenom smůla, nebo prostě jako nějaká, v této situaci fakt, jako já to říkám otevřeně, prostě jeho může porazit jenom nějaká nepředvídatelná událost.
4: Balík slámy.
6: Smůla, cokoliv, jo. Ale jako nejhorší je, že člověk řekne třeba, může se mu přihodit nějaký pád, ale to, co jsme viděli na Milan San Remo, se mu přihodil pád, jo, v rozhodujícím okamžiku, kdyby už nikdo jiný by ani na to kolo nesedal a šel by rovnou do auta si sednout a říct, dobře, tak mi to ujelo. A on na to kolo skočí, všechny předjede, řekne, co děláte, proč, jako nečekáte, dobře, tak já jedu, ahoj. A jasně, to je to největší favorit, ale ta Tour de France píše takový příběh v té historii století, že přesně nikdo to nemá garantovaný, bude si to muset oddřít, bude si to muset oddřít ten jeho tým, to taky není jednoduchý, vžijte se do role těch jeho pomocníků, kdy vlastně vy nesmíte zkazit jediný šlápnutí, jo? Protože tím vlastně můžete ohrozit tohleto, tu cestu za tím pátým vítězstvím.
5: I ten tým už to párkrát v posledních týdnech ukázal, že
6: no,
5: se to dá.
6: Jo, no.
4: No ale zároveň taky vždycky od těch lidí, kteří prostě jezdí s ním, tak cítíte, jak je to vděčná práce, protože vy se tam zabijete, ale on to skoro vždycky dotáhne.
6: Jo.
4: A jak to musí být psychicky jako úplně něco jiného, když ti pomocníci prostě tam do toho dají opravdu všechno. A pak v tom autobuse ta atmosféra spíše ano než ne je taková, tak jsme to kluci zase zvládli, že jo? Zase jsme vyhráli. Já, Jirko, skočím o tady Pogačara, protože bychom o něm asi opravdu mohli mluvit dlouho a asi by to bylo zbytečné. Jedno jméno tady zaznělo, Remco Evenepoel. Já se tě na něj chci zeptat, protože on nezávodí, on zvolil přípravu tím, že se schová a trénuje. Je to muž, který dokázal Grand Tour vyhrát, je to muž, který 2 roky zpátky byl třetí a vypadal výborně, vypadal fantasticky. A od té doby ale fantasticky nevypadá, když se jede déle než jeden den.
6: No, je to otázka. Já opravdu nevím, neumím si představit ten scénář, takhle dlouho trénovat. A pak to zkusit rovnou až na té Tour de France. Překvapilo mě fakt, že nejde ani tu časovku na tom národním šampionátu. Já bych ji bral minimálně jako rozjetí na tu týmovou časovku v Barceloně. Vůbec netuším. Nechám se překvapit. Fakt se nechám překvapit, protože ani tomu jako moc nerozumím. Samozřejmě, že chápu, že prostě někomu vyhovuje trénovat. Remco Evenepoel je dříč, neskutečný dříč v tréninku. Ten je schopný se vygumovat v tom tréninku úplně stejně jako v závodě. Takže nechce tam mít ten stres, nechce tam mít to loktování a možná se potřebuje na to těšit, protože i ten profesionální život je to prostě závodění. Pokud chceme jako být nasazováni do všech závodů, tak je to od vlastně téměř ledna v Austrálii až do hlubokého října. A pořád ta cyklistika je tak vyhrocená, že v každém závodě furt jste na lokty s někým, pořád se někam cpete, pořád někdo se cpe vám před kolo. Jo, je to únavný. Jestli potřeboval nějaký mentální relax, jezdit si sám na tréninku za skutrem, za motorkou, připravovat se a pak teda natěšený přijít na tu Tour de France, tak to může fungovat. Ale fakt se nechám překvapit.
4: No mají tam Floriana Lipovice, tak mě to zajímá, protože ten dojel loni třetí, Remco předloni třetí, tak jak to budou pánové kombinovat tohle, no? Možná uvidíme už v té šesté etapě.
6: Aby těch kohoutů zase v té boře nebylo moc, no.
5: A nebo Remco po úvodní časovce řekne, hele, koukej. A nadiktuje tu situaci. Ne, jako téma Remco Evenepoel vlastně nedokážu vůbec nic říct, protože nedokážu vůbec na té škále typnout, jestli to bude boj o třetí místo, kde by tak nějak teoreticky to mohlo vypadat, anebo jestli vlastně tam vůbec vydrží do konce a neskončí jak minule.
4: A první a druhé místo jsou jasné, nebo si myslíme, že nejsou jasné?
5: Já si myslím, že jsou jasné, protože Jonas Vingegaard to podle mě dokáže a bude druhý jasně, ale to, jakým způsobem to jako utichlo, relativně utichlo okolo Paula Sexase v posledních týdnech, tak je spíše dobré než špatné znamení.
4: Podle tebe?
5: Podle mě.
4: Protože spadl, no, tak se o něm... No.
5: Rozumím, ale je to taková situace, jakože když se o tom nemluví, tak Pavel Bittner také spadl a říká, že to vypadá poměrně dobře, snad opravdu ano.
6: No u toho Paula Sexase já fakt mám o něj strach, protože ten tlak na něj bude neskutečný. Jo? Média, fanoušci, organizace Tour de France, tým, v takhle jako... útlým věku, takhle těžký závod. Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš dvě, tři Tour de France na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu, sleduj, co dělají, jak se chová tady Pogačar celou dobu, co dělá po závodě, co dělá před závodem, sleduj ty největší lídry té generace a uč se. A pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničej. Ty lidi ho zničej a bojím se toho.
4: Myslíš teď ten tlak veřejnosti?
6: Ten tlak veřejnosti. Takhle jako dopad Romain Bardet, takhle jako dopad Thibaut Pinot. Úplně stejně. Ten v té Francii je to hrozně specifický. Ten závod má obrovskou sílu a tím, že ho ty Francouzi nejsou schopní strašně dlouho vyhrát, tak ten tlak se zvyšuje a každý talent, každá nová tvář v té cyklistice, o které se začne mluvit, a Paul Sexas v této roli je naprosto právem. To, co předváděl, nevím, co to bylo, Dauphiné?
4: Myslíš předtím ještě?
6: Předtím, jak byl s Tadejem Pogačarem. Ne, s Pogačarem byl někde...
4: Já to vymyslím. Na Strade Bianche s ním jel, pak s ním jel na tom, nevím.
5: Jak je tam jeden kopec v Belgii 40 km před cílem.
4: Lutych.
6: Lutych. Na Lutychu. Jo, prostě byl tam s ním on, jediný, ano. Jo.
4: A na Redutě.
6: Tohle toho do té role pasuje právem, ale jako... Já být jeho manažer, já ho šetřím a postupně. Samozřejmě doba je jiná, dneska ty závodníci jsou už v 21 schopní trénovat jako 30-letý borec, jo. Ale pořád bych byl opatrný a bojím se, že jako pokud on bude chtít závodit, tak ten tlak na něj bude strašně velký. Talent má neskutečný, může být klidně na třetím místě, ale bojím se, aby ho to nezničilo.
4: Já vím, že už jsme tady o něm mluvili, on totiž, když jsme říkali, že Lidl má hodně peněz a velké ambice, tak Decathlon vlastně platí to tež. Tam opravdu do budoucna chtějí uspět na Tour de France, teď to vypadá, že mají velmi mladého závodníka, který třeba za pár let by to tam třeba mohlo klapnout.
6: Myslím
4: Sexase.
6: Já myslím Metodě Jilka.
4: Myslím Metodě Jilka, ano. Toho bych ještě nechal. Ten má stejného sponzora. Tak já opravdu si myslím, že i to, co jsme slyšeli od Paula Sexase, že prostě oni jako začnou a pojede se jako na to celkové pořadí a vůbec se jako, oni se nebudou jako tvářit, že si dávají jakoukoliv úlevu, možná se pojede třeba, nevím, top 5 a bílý dres, jo, prostě ta, jako, že ten plán A podle mě bude vypsaný úplně nesmyslně. A já si myslím, že uvidí, no. Uvidí se už v té šesté etapě, o které tady mluvil Martin, kdy to je docela těžká pyrenejská a třeba Paul Sexas z toho vypadne a třeba později vyhraje etapu a bude to fantastické, třeba z toho nedopadne a nevypadne, dojede třetí nebo pátý a bude to taky fantastické.
6: No ale zase já se bojím, že když on bude chtít jako ušet na celkový pořadí a pak z toho jednou vypadne a začne jezdit na etapy,
4: no to ne, já si myslel,
6: tak z něj bude další typ.
4: Rozumím, opinu, rozumím. Jo? A to už je pak

0: seš náš teďko, který nás spasíš, jo. Ani Ježíš Kristus nevydržel díl než 33 let, jo.
1: A o tom belgickém tisku se to říká taky, no. Jako já si myslím, že Wout van Aert a Remco Evenepoel si tam taky užijí. Prostě jsou to ty země, ve kterých cyklistika přeci jenom pozice toho sportu, prostě i v těch veškerých sportovních novinách a nebo všude jinde je prostě mnohem výš než u nás, no. Je třeba hnedka jako na druhém místě. A ten tlak tím pádem na prostě jezdce, kteří jsou schopní vyhrávat na tom celosvětovém měřítku, tak je prostě úplně neuvěřitelný pro nás.
2: I proto v současnosti si myslím, že pravda pád, ale že když to není tři týdny dopředu před Tour de France každý den novinku o Sexasovi a kam dneska jel a co všechno jedl, přesně tak, a jakým způsobem to bere jeho pes, tetička, strýček, babička, děda, tak že to je vlastně jako pro něj příjemná situace relativně v rámci možností toho, v čem je. No.
0: A to je přesně to, hledat na všem zlým něco dobrýho. I takovýhle pád vlastně mu může dát tu svobodu toho nadechnout se naposled před tou Tour de France a pak teda pokud bude v pořádku zdravotně, což já nevím, jak na tom je, tak pak ho tam teda do té arény vypustit a děj se vůle boží, no.
1: Už jsme říkali, že nepojede Wout van Aert, nepojede Oscar Ronley, který loni byl čtvrtý, to je zatím to, co víme, takhle týden předtím, než to všechno vypukne, tam taky vlastně on skončil někde na nějakém stromě, málem to prý dopadlo mnohem hůř. Tenhle hodně nebezpečný pád skotského závodníka, tak Jirko, jak chceme ještě přejít třeba na sprintery, nebo chceš natypovat pódium, nebo co myslíš, co by tě zajímalo takhle na závěr, na co ty se těšíš, nebo nevím, jestli jsi projížděl vlastně to, co tě čeká, protože ty tam budeš celý měsíc. Je třeba nějaká část Francie, kam se těšíš, nebo nějaká etapa, která by tě lákala?
0: Já to miluju celý. Já fakt jako tím, že je to tak prostě specifický v tom, že máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie, které jsou třeba takový ty transitní etapy, ty rovinatý, vyloženě spurterská etapa, někde napadá mě Toulouse, Marseille, tam někde horko, nudný roviny, tak i tohle to je součástí Tour de France, i tohle to je krásný a já si užívám i tyhle ty etapy, protože tam v každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk, na, jako mě vždycky večer bolej uši, když vylezu z toho auta, na ty klaxony typický s tou melodií, že jo, na takovou tu uvolněnou atmosféru před startem v té startovní vesničce, kde se potkávám s těma borcema z minulosti, typujeme, co se ten den stane, večer zase u večeře to všechno probíráme, mám možnost prostě o tom mluvit s těma nejlepšíma závodníkama minulosti a je to hrozně hezký.
2: Vy, co jste se teďko vyděsili, nebojte, o kilometry Jiřího Ježka nepřijdete i během Tour de France, protože Jiří Ježek pravidelně každý pátek po 10. hodině tady na Radiožurnálu Sport se s námi spojí.
0: Už jsem si to vyboxoval, tu hodinku, aby to nebylo tak, že mě zaskočíte někde ve sjezdu z Tourmaletu nebo z něčeho, jako loni. I to jsme zvládli, i když jako s nějakými technickými problémy, tak tentokrát jsme se dohodli, že ten pátek já budu vyrážet třeba do té etapy až později a nějakým způsobem, nebo si někde zastavím nějaký příjemný restauraci a odvysílám to od tamtať.
1: A budeš tam teda celou dobu a třeba fanoušci, když se pojedou podívat čeští, tak tě tam někde můžou vidět?
0: Určitě, budu tam vlastně od středy, už den před slavnostním představováním týmu, který je ve čtvrtek v Barceloně, myslím, že druhého, tak ve středu už letím a v pátek po den mezi slavnostním představením a s prvním startem tam máme i takovou social ride s Chrisem Froomem, s Contadorem, se Štenkem Štybarem, tak to bude fajn.
1: Tak pokud tam budete, tak se můžete s těmito pány vidět. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc děkuju Martinu Charvátovi a Jiřímu Ježkovi. Pánové, díky moc.
0: Krásné dny.
2: Hezký den.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na Rádiu Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.